0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

fialek. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Tak chodilo to každé ráno a někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

lyckas. Ja, dennes. Mám van úplnou fialek. Mám van úplnou fialek. Mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad. Tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad a florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu a tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Šamaré, pan Šamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriózní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. S prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima a naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný. A je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívaly, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tysové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tysy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tysů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem na to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
0: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
0: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbu-Val-de-Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
3: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
2: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
3: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jakože když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
2: Se rozpohybuje mozek. Jako.
3: Ano.
2: Tak dobrou zábavu vám všem.
0: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchne smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš aj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem: gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem: a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla: já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala: já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem: přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla: Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval: doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl: dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho. A pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit: ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem: a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor, mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bot můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zedník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem tu.
3: Povedlo se.
6: Zdraví vás oba dva.
5: Díky.
6: A můžu být Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píšeme jí bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Alo?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď, říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Halo.
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskyňka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten hrozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenský nevyřídil.
5: Dobře,
3: ano, dobře, tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestala ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl, u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mne v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, že je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou udělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti. Bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A ty tam stojíš a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál. A teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlase celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A oni už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, asi za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické ano. show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl. A ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a přichází. A teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Nikdo no. Už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že budu vybírat daně, víš jak.
2: To byly vždycky... Vyberi ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné. Co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si jaksi opustil, myslím po svých jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel. No.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s tím měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle? Tak samozřejmě s panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a...
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No.
4: Jasně. No jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta, Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád když jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu?
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, no, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem přijdoval s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mirek donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepenil, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku. A Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili? Já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty,
4: Číslojíš
2: si třeba?
4: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: Kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70tiny a... Tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04. S tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto ne.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jan Čařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod, dobrá. Děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko,
1: Tomáš Sláma dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Dobrý den.
5: A přijdu a přijal bych si panu Nepila.
1: Ano, Nepila. Dobře, píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přečítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Humoriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně. Všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll be right back.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Španělští fotbalisté vyhráli mistrovství světa. V Česku už ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Podle petroliářů paliva zdraží. Dělníci už chystají přejezd pro cyklisty u Sobíňova. Cyklostezka bude ale nejdřív příští rok. Polojasné nebe s malou možností srážek a teplotami do 23 stupňů. Takové dnes očekáváme počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat. A v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
2: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
0: Ode dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Na železničním přejezdu mezi Sobíňovem a Ždírcem nad Doubravou začíná stavba první části budoucí cyklostezky. Správa železnic při opravě přejezdu pro auta chystá druhý pro chodce a cyklisty. Obce ale se stavbou samotné stezky začnou nejdřív příští rok, až seženou peníze. Sobíňovu poskytne kromě spojení na samotný Ždírec i možnost výjezdu do dalších směrů, vysvětluje bezpartijní starosta Miloš Starý.
3: My když tady odsaď po té cyklostezce do Žitce dojedeme, můžeme jít už potom dál na Žďár nad Sázavou, tím pádem teď na Pardubice, na Hlinsko v Čechách, jo, tak jak to je prostě propojený. A zase druhou stranou, ze Sobeňova dál, máme, sice to není cyklostezka, ale je to taková lepší polní cesta udělaná a ta navazuje vlastně potom přes Bílek a teď tu novou cyklostezku, co otevřelo město Chotěboř v letošním roce, po bývalý vlece až do Chotěboře.
0: Americké vzdušné síly 9. noc po sobě útočily na Irán. Informuje o tom oblastní velitelství amerických sil CENTCOM na síti X i iránská média. Irán hlásí útoky na město Tabriz na severozápadě země. Výbuchy jsou podle tamní agentury MER slyšet taky jihovýchodně. Ve městech Chahbahrar a Konarak a na dalších místech. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat iránské vojenské kapacity využívané k útokům na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Na stadionu v New Jersey porazili Argentinu v nastaveném čase 1-0. Z jejich vítězství se doma radovali jejich krajané. Jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí.
4: Po závěrečném hvizdu propukli davy na náměstích španělských měst Viasot. Lidé se objímali, křičeli, tančili a zpívali. Pro mnohé to bylo skvělé utkání, velké finále, i když se v normální hrací době diváci golu nedočkali. V Madridu se slavilo petardami a zpěvem dlouho do noci. Velké oslavy ale město teprve čekají. Letadlo s vítězným týmem přistane po 14. hodině na madridském letišti. Pak fotbalisty přijme v paláci Sarsuela král Felipe VI s královnou Letizí a následnicí trůnu princeznou Leonor. Potom je čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem a teprve pak přijedou v otevřených autobusech pozdravit fanoušky do ulic. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je aktuálně 8 stupňů, v Moravských Budějovicích 10. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví

0: přeháňka, a to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů, v jižní části kraje až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici mezi Vysokými Studnicemi a Řehořovem na Jihlavsku stojí porouchané vozidlo. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno a hezké vstávání vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Máme 20. července, den mezinárodního šachu, připomínkový den Organizace spojených národů. Tak všechno nejlepší všem šachistům. A jaké události a zajímavosti se zapsaly do historie tohoto dne, uslyšíte už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 5 hodin, 11 minut. K tomu přejeme vám dobré pondělní ráno. A kdo má dneska svátek, to už nám prozradí Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je pondělí 20. července. Svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh. Jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Legendární fotbalový brankář, ikona slávy, František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem, přejeme také šťastné cestování. 5:17 máme a v Jihlavě se zítra před obědem uskuteční prohlídka jednoho z nejstarších jihlavských městských domů. Pozvánku přineseme zhruba za 5 minut.
1: Počasí.
0: Teď se ještě pojďme podívat, jak to vypadá s počasím na Vysočině. Teploty se aktuálně pohybují mezi 7 a 12 stupni. Jihlava, Hruškovy dvory 7 stupňů, Dukovany 11, Přibyslav teď po ránu 10 stupňů. Dnes bude převažovat polojasno až oblečno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přehánky spíše v severní části kraje. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 18 a 21 stupni. Na východě kraje bude až 23. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný severozápadní až západní, který bude k večeru slábnout. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 20. červenec.
1: Český rozhlas Vysočina, rád.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněla Olga Lounová, je 5 hodin 21 minut a pokud máte volno a nevíte, co udělat právě s volným časem kolem oběda v Jihlavě, pak si nenechte ujít v úterý 21. července komentovanou prohlídku Stříbrného domu, jeho stavebního vývoje, obnovených historických prvků a nálezů spojených s Královskou mincovnou. Jde o nenáročný hodinový program věnovaný historii a také architektuře města a prohlídka se uskuteční tedy od 11 do 12 hodin. Pokud tedy budete mít čas a chuť, určitě se tam zítra zastavte. My si o tom ještě budeme povídat po 8 hodině přímo s průvodcem. Tak určitě zůstávejte s námi a za chvíli přidáme aktuální zprávy.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a přidáváme teď také aktuální zprávy s Tomášem Kolátorem.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: S omezením provozu mezi okružní křižovatkou v Ráji a Rančířovem musí ode dneška počítat řidiči v Jihlavě. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje asi 170 metrů vozovky. Auta budou místem projíždět kyvadlově a provoz budou řídit semafory. Omezení platí dnes i zítra vždy od 7 ráno do 8 večer. Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Podle novely školského zákona by se měl zákaz týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. Žáci by až na výjimky nesměli telefony používat během výuky, ani o přestávkách. Používání telefonů si teď školy regulují sami. Plošný zákaz by mohl začít platit od příštího roku v září. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera i bez závěrečného stanoviska etické komise. Českému rozhlasu to potvrdil předseda komise ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý. Komise na konci června rozhodnutí odložila. Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Ministr Vojtěch na to napsal, že se s různými pohledy komise seznámil. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. V prodloužení zdolali Argentinu 1-0. A Vysočina Gladiators ovládli checkball. Na hřišti Nitry zvítězili 6-32 a stali se po čtvrté mistry nejvyšší české soutěže amerického fotbalu. V Třebíči a Košiticích je 9 stupňů, v Telči 10. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví přehánka. A to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů, v jižní části kraje až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Vysokými Studnicemi a Řehořovem u odbočky na Kamenici stojí porouchané auto. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Suchem letos trpí i ty druhy stromů, které proti němu mají být odolné. Vyplývá to z výzkumu vědců, kteří mapují situaci v širším okolí Brna. Jak se odolnost stromů proti suchu měří a co přesně výsledky ukazují, uslyšíte v dobrém ránu už za pár minut.

0: to byla Jitka Zelenková, hladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré pondělní ráno přejeme. Lesy na Jižní Moravě letos čelí mimořádně silnému stresu, který způsobuje hlavně extrémní sucho. Jejich stav monitorují vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd CzechGloob. Podle nich trpí i stromy, které mají být proti suchu a teplu odolné. Už na konci června byly podmínky v lesích v okolí Brna srovnatelné s nejsuššími obdobími z minulých let.
1: Jak jsme hluboko? 10 cm?
2: Ani ne, 2 cm pod povrchem.
1: A vidíme, že ta půda je vlastně suchá jako někde na poušti.
2: Že opravdu je namočený jen ten vrchní horizont, ta hrbanka, to listí a pod tím je úplně sucho, úplně se nám půda sype jako písek.
3: Jan Krejza z CzechGloob mi ukazuje, jak se projevuje dlouhotrvající sucho ve smíšeném lese v Brně-Soběšicích, kde hospodaří Mendelova univerzita. Vysvětluje mi, jak funguje jedna z online měřících stanic sítě Dendro Network, ke které přicházíme.
2: Což je taková tyčka, na který je umístěný datalogger, tohle šedá krabička centrální, kde se shromažďují veškeré data a tam je důležité, že veškeré data měříme v půlhodinovém kroku a dvakrát denně se nám pošlou na naše servery. Plus je tady takový bílej klobouček, kde se měří teplota vzduchu a vlhko vzduchu. A pak tady vidíme spoustu kabelů rozbíhající se do stran, rozbíhající se do země, takže v půdě monitorujeme, jak je sucho nebo vlhko.
3: Ukazuje mi Jan Krejza. Na stromech okolo stanice jsou umístěny dendrometry.
2: Měří, jak ten kmen pulzuje a z toho, jak ten kmen pulzuje, čili jak se smrskává a nabobtnává, my jsme schopni vyčíst, jak ten strom přirůstá, kolik vody vydává, kolik vody přijímá, anebo kolik vody v tom stromu chybí, což vidíme právě aktuálně teď, že opravdu té vody nám tady chybí spoustu a ty stromy nejsou úplně v dobré vitalitě.
3: Síť monitoruje hlavně smrky, buky, borovice a duby. Čítá celkem 220 stanic po celém Česku. Asi 14 z nich je v okolí Brna. Kromě stavu stromu měří i riziko vzniku požárů.
2: Ta skladba dřevin je tady borovice, habr, občas nějaký dub, což je relativně příznivá skladba z pohledu sucha, ale i když jsou to dřeviny tolerantní, tak tady trpí na těchto lokalitách. Když se dostáváme do toho extrému, už je jedno, jestli ta dřevina je k suchu citlivá nebo na to není citlivá, ale opravdu všechny dřeviny trpí prakticky stejně. Klimatické modely nám rozhodně říkají, že takovéhle sucho, které zažíváme, bude nejspíš daleko intenzivnější v budoucnu a bude přicházet daleko častěji.
3: Jak se na klimatické změny připravují lesníci, říká za Lesy České republiky Jan Dovrtil z lesního závodu Židlochovice.
4: Předpokládáme, že nám narostou nahodile těžby. Ten les je samozřejmě náchylnější i pro poškození všelijakými chorobami a škůdci.
3: Podle Jana Dovrtila může být částečným řešením podzimní výsadba. Při té jarní se totiž letos neujala více než polovina sazenic a další ještě možná uschnou. V dlouhodobém výhledu se pak nabízí druhová obměna.
4: Je předpoklad, že budeme využívat větší zastoupení dřevin, které jsou odolnější vůči suchu. Tady je velmi perspektivní dřevinou z mého pohledu dub cer, který je z oblasti vlastně Středomoří.
3: Podobná měřící síť jako u nás funguje ve Švýcarsku. V budoucnu by výzkumníci rádi systém propojili po celé Evropě. Z Brna Soběšic, Martina Kašná, Český rozhlas.
0: Co se počasí týče, tak meteorologové slibují teď na tento týden na Vysočině větší oblačnost a nějaké srážky, přeháňky. Podrobnosti přineseme už po písničce, ale teď už je to Robbie Williams. Hezký poslech a dobré ráno.

0: Čas letí 5:46, máme, pokud snídáte, přejeme dobrou chuť a pokud sedíte za volantem, šťastné cestování, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Počasí.
0: A jak to aktuálně vypadá venku, teploty se pohybují mezi 7 a 12 stupni, Bystřice nad Pernštejnem 8 stupňů, Havlíčkův Brod 9 a v Pelhřimově je 11. Dnes bude převažovat na Vysočině polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přeháňky, spíše v té severní části kraje. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni na východě nebo jihovýchodě kraje, bude až 23. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný severozápadní až západní, který bude k večeru slábnout.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Měli někdy hadi nohy? Popřemýšleli nad tím i naše makovičky.
1: Proč nemají hadi nohy?
2: Protože oni dobře plasí.
3: Plazí se po zemi, na břiše, že se hýbou a posouvají se dál.
4: Oni mají takovou kůži, která je hodně svizká, tak si můžou pohybovat.
5: Leží, hýbe se a vypadá to jako, že se takhle jako ryba třeba. Jako když se hýbe hadice.
1: Myslíte si, že hadi někdy nohy měly?
6: To asi jo.
5: To byly dinosaury. Když ta doba pravěka skončila, tak jsem to mohla vsáknout jako sem do těla a neměli to.
1: Co hadi jedí?
7: Listí.
8: Různý malý tvory.
9: Oni na ně vystříknou jed. Asi kousnou, oni mají jedovatý suby.
10: Nebo se kolem něho takhle zamotají a uškrtí ho.
11: Oni taky její kuřecí maso.
1: Jak tu velkou myš ten had sní?
5: Celou. Je se hodně nadejchá vzduchu a pak to může spolknout celý.
12: Je voskousají a potom je spapají.
13: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně jde na noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najde na tu 19, slyšel vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.

0: brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Španělsko slaví titul mistrů světa ve fotbale. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. V Pelhřimově si lidé zhruba 2 týdny nezařídí přepis auta. Polojasno, výjimečné srážky a teploty do 23 stupňů. Taková je dnešní předpověď počasí. Zprávy vám přináší Tomáš Kolátor. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85 jako nyní.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Kvůli rekonstrukci kanceláří bude v Pelhřimově zhruba 2 týdny uzavřená agenda evidence vozidel. Úředníci jsou k dispozici na telefonu. Lidé, kteří potřebují například přihlásit auto, se musí obrátit na okolní úřady obcí s rozšířenou působností. Třeba tajemník městského úřadu v Pacově Stanislav Macháček doporučuje zajistit si v takovém případě místo prostřednictvím rezervačního systému.
6: A na to máme vyčleněný i den vlastně v týdnu, což je úterýna, kde se vlastně lidi můžou přímo domluvit termín a čas schůzky a příslušná pracovnice jim potvrdí termín.
1: Předsedkyně parlamentu v Maďarsku Agnes Forsthorferová dneškem přebírá prezidentské pravomoci. Dočasně je bude vykonávat, dokud poslanci nevyborou příštího prezidenta. Mandát dosavadní hlavy státu Tamáše Šuoka ukončil parlament přijetím dodatku ústavy.
7: Agnes Forsthorferová uvedla, že svůj dočasný úkol bude vykonávat vyváženě, nestranně a v zájmu Maďarska. Prezidentskou roli bude zastávat maximálně 30 dní. To je lhůta, do které má parlament zvolit novou hlavu státu. Ve sněmovně má ústavní většinu strana TISA. Její lídr a maďarský premiér Péter Maďar ujistil, že obsazení postu projedná i se zástupci ostatních stran a vyzval občanskou společnost, aby navrhovala vhodné osobnosti. Má prý jít o člověka nespojeného s žádnou z politických stran. TISA rozhodla o konci Tamáše Šuoka v prezidentském úřadu, protože ho považuje za loutku předchozí vlády Viktora Orbána. Ladislav Novák, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Španělští fotbalisté jsou mistry světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Luis de la Fuente po zápase děkoval všem, kdo byli součástí španělského úspěchu na světovém šampionátu.
8: Dobří a podporující lidé se silnými hodnotami jsou schopni vytvořit skutečně skvělý tým. Hráli jsme proti nejlepším národním týmům světa, ale byli jsme nejlepší. Dokázali jsme to. Ten tým se skládá z dobrých lidí, kteří kladou společné úsilí před svůj individuální zisk.
1: A vítězem 15. etapy Tour de France je Belgičan Evenepoel. Posunul se na celkové druhé místo za průběžně vedoucího Slovince Tadeje Pogačara. Do té doby druhý Dán Vingegaard odstoupil kvůli zranění.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě teď teploměr ukazuje 9 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Hubenově 8. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka, a to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů, v jižní části kraje až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor na Jihlavsku mezi Řehořovem a odbočkou na Kamenici. Stojí tam porouchaný osobák.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pondělí 20. července ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno přejeme a už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu Osobnosti Česka. Do té doby přidáme švédskou Abu a právě teď už vám zaspívá Věra Martinová.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Dobré pondělní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina rádia vašeho kraje. 6 hodin 12 minut. Od června pro vás vysíláme každé pondělí pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hez v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude doktorka Kateřina Zeithamlová. A tady je malá ochutnávka.
1: Chtěl jsem se zeptat, jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Tak zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
0: Pokud chcete slyšet víc, pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání dnes po 13. hodině s Oskarem Hezem.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hezem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina Iveta Bartošová, které dal osud k dispozici lidsky i umělecky turbulentní, tragicky ukončený, ale muzikou obdivuhodně naplněný život. To byla píseň Můžeš lhát. Máme 6 hodin 17 minut právě teď. Dělníci staví vedle železničního přejezdu u Sobíňova druhý menší. Několik měsíců ale bude spouštět závory a výstražně svítit tak trochu na prázdno. Za chvíli se dozvíte proč.
1: Počasí.
0: Ale teď se ještě podíváme, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Já už se tady po očku koukám. Aktuálně se pohybují mezi 7 a 12 stupni. Ve Velkém Meziříčí je právě 7, v Humpolci 11 a v Novém Městě na Moravě 9 stupňů. Dnes má převažovat polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přehánky, spíše v té severní části kraje. Počítejte s přehánkami. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 18 a 21 stupni na jihovýchodě kraje. Kraje bude až 23. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný severozápadní až západní, který bude k večeru slábnout.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Blíží se 6:30 a vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Nový cyklistický přejezd přes železnici u Sobíňova bude opuštěný. Má lidem na jízdních kolech zjednodušit cestu. Už nebudou muset jezdit přes rušnou silnici mezi Sobíňovem a Ždírcem nad Doubravou, ale až příští rok. Nový menší přejezd zůstane bez cyklostezky minimálně ještě do příštího roku.
1: Včera jsem najel asi 55 kilometrů, jezdil jsem v Hraneckých lesích, potom jsem jezdil nahoře nad Dvojným Městcem, tam jsem nabíjal vodu ve studánce, borůvky jsem si natrhal. Co víc si člověk může psát?
2: Jeden směr tady v okolí, ale 69-letý celoživotní cyklista Milan vynechává. Po silnici na Ždírec.
1: Tady jezdím po loukách a po silnici jen výjimečně.
2: Cyklistů v Sobíňově potkávám hodně, kolo tlačí i František Málek.
3: Já už to na kole moc nejezdím, ty, co dělají na Věžděrci na pile, jako tady odsud, tak ty asi užijou hojně a dostatečně. Jako tady na ní najedou a jim to vlastně vede až do Věžděrce k těm fabrikám, co jsou na téhle levé straně, když přijíždíte. No.
2: A vy dneska na kole kam míříte?
3: Jenom ne, já jsem se byl jenom projet po obci a to. Jedu domů projet, protáhnout nohy.
2: Na silničním přejezdu přes železnici už dělníci pokládají prašce a my tady s bezpartijním starostou Sobíňova Milošem Starým zahýbáme lehce vlevo.
4: Při této vlastně opravě se naskytla příležitost vybudovat i ten přejezd pro tu cyklostezku.
2: Ten silniční, máme jasnou představu, šraňky, nějaké signalizace, označení. Bude to to stejné, akorát v menším?
4: Úplně to samé, akorát v menším. Opravdu pro ty 3-metrový pruh té cyklostezky.
2: Rok tady bude vlastně nachystaný přejezd, možná ano. Už třeba i signalizace, nevím.
4: Ano, bude to vlastně hotový. Já říkám, že asi budeme tady trošku prosmích, nejen místním, ale asi ostatním, spíš spousta lidí bude koukat, proč je postavený přejezd v poli, kde to nikam nevede. Víme to, je to věc, bez které bychom dál stavět nemohli. No a pak, až potom by se měli stavět vlastní cyklostezka, tak nám to ulehčí strašně práci a zkrátí to dobu výstavby.
2: Přejezd by mohl svítit a vůbec fungovat od začátku srpna. Cyklostezku k němu chce z jedné strany Sobíňov, z druhé Ždírec přivádět příští rok. Z Havlíčkobrodska Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: čas letí a přinášíme aktuální zprávy. Je tu Tomáš Kolátor.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Personální krize v zemědělství na jihu Čech se stále prohlubuje. Vyplývá to z průzkumu Agrární komory Jihočeského kraje. Zapojila se do něj téměř 100 zaměstnavatelů a studentů. Podle odpovědí není problémem jen nedostatek pracovníků, ale taky jejich kvalita. Mezi nejžádanější profese patří ošetřovatel zvířat, traktorista nebo zootechnik. Nové psí hřiště dnes začne fungovat v Humpolci. Nachází se v lesoparku pod zříceninou Orlík za školním statkem. Slavnostní otevření je naplánované na 16. hodinu. Nápad na jeho založení pochází z participativního rozpočtu. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 6 lidí. Další 4 se pohřešují a 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau. Má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. Španělé jsou po 16 letech mistry světa ve fotbale. Ve finálovém prodloužení porazili Argentinu 1-0. A tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. V boji o zlato porazila domácí Marii Sakariovou 7-6 a 6-3. V Humpolci a Libici nad Doubravou mají 9 stupňů, Dukovany hlásí 12. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka. A to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů, v jižní části kraje až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Vysokými Studnicemi a Řehořovem u Jihlavy stojí na silnici pro poruchu odstavené auto. Projíždějte kolem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zemědělské firmy na jihu Čech trápí nedostatek mladých lidí, studenty podle Agrární komory práce v oboru kvůli náročnosti a nízkým platům moc neláká a tématu se tedy budeme věnovat ještě za pár chvil v našem vysílání.

0: 6 hodin 39 minut je aktuální čas a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Nedostatek pracovních sil v zemědělství trápí dlouhodobě celou Evropu. Česko nevýjímaje. Potvrzují to pravidelné průzkumy agrární komory. Největší nouze je o traktoristy a ošetřovatele zvířat. Náročnost a nízké platy odrazují od profesí v oboru i mladé lidi. Studenti zemědělských škol jdou často pracovat mimo obor. Existují ale výjimky.
1: Počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme. Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Počkáme na odvozce, který vidí, že už nám blikají majáky a budeme sypat za jízdy, ať to rychleji ubývá.
2: Marie vystudovala pedagogické liceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. Brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
1: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo ježdění s kombajnem opravdu bavit a začala jsem se víc a celkově zajímat o to zemědělství jako takové. A teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor. Odvětví, které se neustále rozvíjí, je rozmanité a myslím si, že se v něm dá najít uplatnění.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Vyzkoušela si práci s kombajnem, víc ji ale láká živočišná výroba.
1: My máme doma hospodářství a pomáhám teda se vším, co je potřeba, ať už je to krmení nebo i kydání hnoje, takže vím, co všechno to obnáší, i právě to sklízení na tom poli.
2: Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum agrární komory Jihočeského kraje, do kterého se zapojila téměř 100 respondentů. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
3: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru, který studují. Hlavními důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba, zejména směnný provoz, práce o víkendech a svátcích.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, tak i zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
4: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce. Začíná se brzo ráno, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce. Dřív se zaměstnanci snáze scháněli, poslední dobou je to čím dál těžší.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
3: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích. Problémem už není pouze nedostatek pracovníků, ale především jejich kvalita, motivace a ochota v oboru dlouhodobě zůstat. Vedení zemědělských podniků si nejčastěji stěžuje na neschopnost pracovníků samostatně řešit problémy nebo na jejich pracovní morálku, zodpovědnost či praktické pracovní návyky.
2: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český.

0: Je 6:47, posloucháte Dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A jak to vypadá s počasím? Pojďme se zeptat.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteorolog Mojmír Martán. Přeji hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to tedy vypadá teď s teplotami aktuálně a počasím na Vysočině?
2: Tak teploty se pohybují aktuálně od 9 do 13 stupňů. Máme slunečno, trošku více oblačnosti je na severozápadě kraje.
0: Jak to bude vypadat postupně během dne? Přidají se nějaké přeháňky?
2: Tak pravděpodobnost přeháňky je dneska velmi malá, pokud se někde vyskytne, tak spíše v severní části kraje a bude to spíše pár kapek, jinak bude převažovat na obloze polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. No a odpolední teploty 18 až 21 stupňů, na jihovýchodě kraje to může být až ke 23. Foukat bude slabý, v průběhu dne mírný severozápadní až západní vítr, k večeru bude vítr zase slábnout.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Máme jedničku, mírnou zátěž.
0: A pojďme se podívat také na úterý, jak to bude vypadat na Vysočině. Já jsem se dívala, že celkově tento týden bude takový chladnější s možností přehaňky.
2: Ano, je tomu tak. Noc bude chladná, většinou jasná, s teplotami 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až 5. Přes den potom čekáme od severu přechodné trošku přibývání oblačnosti. Lokálně se mohou vyskytnout přeháňky, pravděpodobnější v severní části kraje, ale také to nedá se říct, že to bude nějaké deštivé počasí. Později večera v noci očekáváme zase ubývání oblačnosti. No a 19 až 22 stupňů budou ty zítřejší nejvyšší teploty. Vítr ráno a večer slabý, přes den bude foukat takový mírný od severozápadu.
0: Říká meteorolog Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Fédo, řekni fór.
1: Do nemocnice přivezou nového pacienta a dají ho na pokoj číslo 13. No ten za okamžik začne lamentovat. Takový mizerný život tohleto jsem měl, opravdu. Manželka mi utekla s jiným, jo. Chata mi vyhořela, byt mi vykradli, auto to jsem naboural a teď mě dají na 13. Tady odtud se prý pacienti dostanou jen nohama napřed. Ostatní pacienti ho chvíli poslouchají a pak mu jeden říká, člověče, neblbni. Hele, tady Jarda jde zítra domů, mě v pátek vyndají štych, já taky jdu domů. No a to, o čem mluvíš, jo, ty ztracený případy, no tak to tady dávají na 7, ale ne na 13. V tom se otevřou dveře, do místnosti vejde vrchní sestra, vidí nového pacienta, hned spustí, jejda dědo, jak jste se sem dostal, vždyť vy patříte na 7.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Polojasné nebe s malou možností srážek a teplotami do 23 stupňů. Takové dnes očekáváme počasí. Na řadě jsou pravidelné zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
1: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
0: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů paliva zdraží, jednak kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Vedle opravovaného železničního přejezdu u Sobíňova na Havlíčkobrodsku staví dělníci druhý. Bude součástí plánované cyklostezky do Ždírce nad Doubravou. Správa železnic obcím vyhověla a přejezd pro cyklisty zahrnula do prací za celkem 16 milionů korun. Pokračuje její mluvčí Nela Frýbová.
2: Opravy se snažíme co nejvíce sladit s plány obcí a dalších investorů, proto už nyní přejezd připravujeme také na budoucí cyklostezku, která tu v nejbližší době povede. V místech, kde vede podél silnice chodník nebo cyklostezka, bývá přejezd standardně zabezpečený i pro pěší a cyklisty. Během výluky zároveň měníme také výhybky v části stanice Ždírec nad Doubravou.
0: Americké vzdušné síly 9. noc po sobě útočily na Irán. Informuje o tom oblastní velitelství amerických sil CENTCOM na síti X i íránská média. Irán hlásí útoky na město Tabriz na severozápadě země. Výbuchy jsou podle tamní agentury MER slyšet taky jihovýchodně ve městech Chah Bahar a Konarak a na dalších místech. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat íránské vojenské kapacity využívané k útokům na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska jsou podruhé v historii mistry světa ve fotbale. Po vítězství 1-0 po prodloužení nad Argentinou převzali trofej na stadionu v New Jersey, mimo jiné od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
4: Přímo na stadionu sledovali předávání poháru a také zápas, ve kterém Španělé jasně dominovali premiér Pedro Sánchez i král Filip VI a jeho manželka královna Leticia. Donald Trump zůstal na pódiu i po předání trofeje a fotil se s vítěznými Španěly, než ho odvedl šéf FIFA Gianni Infantino. Někteří fanoušci jako Jorge měli škodolibou radost, že trofej Španělům předával také právě Trump, který jejich zemi tvrdě kritizuje hlavně kvůli záležitostem NATO. Většina Španělů si ale užívala hlavně suverénní cestu svého týmu turnajem a dlouho do noci slavila v ulicích. Z New Yorku a New Jersey Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Na oslavy titulu mistrů světa se podíváme v reportáži do španělského Madridu před 7:30. A hráči amerického fotbalu Vysočina Gladiators ovládli checkball. Ve slovenské Nitře porazili Knights 6:32 a slaví obhajobu zlata a celkově čtvrtý triumf v klubové historii. Vysočinu dostal v závěru první čtvrtiny touchdownem do vedení Ashton Hurd. Další pak přidal Šimon Krahula. Ve druhém poločase bodovali Vít Bezecký a Jakub Malát.
3: Počasí.
0: Pelřimov právě teď hlásí 8 stupňů, Moravské Budějovice 10. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka. A to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Projíždějte pomalu kolem Radňovic na Žďársku, havarovalo tam auto a průjezd je tam možný jedním pruhem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme 20. července, den mezinárodního šachu, připomínkový den Organizace spojených národů, tak by to chtělo dnes určitě dát si nějaký ten šachový turnaj, co říkáte. A jaké události a zajímavosti se zapsaly do historie?

0: historie tohoto dne uslyšíte už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme dobré pondělní ráno, máme 7 hodin 11 minut 20. července. Je to 200. první den v roce, slunce dnes vstupuje do souhvězdí Raka a celosvětově se slaví Mezinárodní den šachu. A jaké události skrývá tento den ještě? To prozradí Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je pondělí 20. července. Svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh. Jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. As the first man from Earth. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Legendární fotbalový brankář, ikona slávy František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla zpěvačka Cher. Pro vaše lepší ráno a dobré vstávání přejeme 7 hodin 18 minut. Žadatelé o rekvalifikace se letos často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. V prvním pololetí do nich vstoupilo necelých 5000 lidí, tedy asi 6x méně než loni za stejné období. Podrobnosti probereme v našem vysílání za pár chvil.
1: Počasí.
0: A pojďme ještě přidat také teploty na Vysočině, ty se pohybují mezi 9 a 13 stupni teď ráno, v Telči 11, v Třebíči 13 a ještě se dívám do Žďáru nad Sázavou, tam je 12 stupňů. Dnes má být na Vysočině převážně polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přehánky spíše v té severní části kraje. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 a 21 stupni. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný severozápadní až západní, který bude k večeru slábnout.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Na Heligonku po dědovi se začala učit úplně sama a až po 50. Dnes dělá radost na srazech harmonikářů, v domovech pro seniory a všude, kde si publikum rádo zaspívá. Představíme vám Danu Hemzovou ze Sazomína a také se ohlédneme do minulosti až do 13. století a zjistíme, jak se z původního Brdíčkova mlýna stal dnes všem známý šlaghamr.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: se stát.
1: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A pojďme se také podívat na fotbal. Španělští fanoušci slavili mistrovský titul jejich fotbalistů dlouho do noci v ulicích Madridu. Hlavní fanzóna byla v centru města na náměstí Krištofa Kolumba. Utkání ale sledovali 10 000 lidí taky v restauracích a barech po celém městě.
2: Už několik hodin před prvním výkopem bylo na náměstí Krištofa Kolumba v centru Madridu několik tisíc lidí. S vlajkami, dresy, vuvuzelami, píšťalkami, čepicemi a zásobami piva. Atmosféra je plná očekávání a skoro všichni věří, že právě Španělsko bude mistrem světa. Jessica a Sebastian si krátí chvíli před začátkem zápasu tím, že sedí na trávníku a hrají karetní hru Uno. Jessica je z Mexika, Sebastian z Kolumbie, ona fandí Argentině a on Španělsku.
3: Yo le voy a Argentina. Porque desde chica sigo a Messi y es su última copa.
2: Jessica doufá, že vyhraje Argentina, protože pro Lionela Messiho, kterého má moc ráda, je to vlastně poslední mistrovství. A Kolumbiec Sebastian zase doufá, že vyhraje Španělsko. Také proto má na sobě španělský dres. Fanoušci skandovali jména španělských fotbalistů a posilňovali svou víru ve vítězství pivem, červeným vínem s citronádou a společnými pokřiky a popěvky. Když přišel první a jediný gól a pak konec zápasu, propukli davy v madridských ulicích v totální euforii. Ženy tančí, muži skáčou a hulákají, všichni mají ruce nahoře, mávají vlajkami. Španělé jsou mistři světa. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Léto v infocentru jaderné elektrárny Dukovany. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a přidáváme teď aktuální zprávy. Ve studiu je s nimi Tomáš Kolátor.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: S omezením provozu mezi okružní křižovatkou v Ráji a Rančířovem musí ode dneška počítat řidiči v Jihlavě. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje asi 170 metrů vozovky. Auta budou místem projíždět kyvadlově a provoz budou řídit semafory. Omezení platí dnes i zítra vždy od 7 ráno do 8 večer. Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Podle novely školského zákona by se měl zákaz týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. Žáci by až na výjimky nesměli telefony používat během výuky ani o přestávkách. Používání telefonů si teď školy regulují sami. Plošný zákaz by mohl začít platit už příští rok v září. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera i bez závěrečného stanoviska etické komise. Českému rozhlasu to potvrdil předseda komise ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý. Komise na konci června rozhodnutí odložila. Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Ministr Vojtěch na to napsal, že se s různými pohledy komise seznámil. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. V prodloužení zdolali Argentinu 1-0. A čeští basketbalisté do 20 let po třech letech sestoupili do divize B. V souboji o poslední nesestupové 13. místo na mistrovství Evropy prohráli s Itálií 80-92. V Třebíči a Počátkách je teď 10 stupňů, v Telči 11. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka. A to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů. V jižní části kraje až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: U Radňovic na Žďársku se stala nehoda auta, projíždějte tam s opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jaké podmínky plánují na planetě Venuši? Tak to je otázka, na kterou už za chvíli odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak si na to počkejte, do té doby je tu Václav Neckář, anebo právě teď už Anna

0: Je 7 hodin 40 minut na Českém rozhlasu Vysočina. Teď otevíráme dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a téma se bude točit kolem planety Venuše. Více Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Je 7:45, ladíte dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Měli někdy hadi nohy? Ano, víme, že hadi se vyvinuli ze čtyřnohých ještěrů. Popřemýšleli nad tím naše makovičky a já jsem dokonce zaslechla, že se do nich nohy během vývoje vsákly. Počkejte si na odpovědi našich ratolestí, budou to už za 5 minut.
1: Počasí.
0: A já se teď podívám ještě také, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 9 a 13 stupni. V Moravských Budějovicích právě 12, ve Světlé nad Sázavou také 12 stupňů a v Polné 11. Dnes bude převažovat na Vysočině polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přeháňky spíše v té severní části kraje. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 18 a 21 stupni, na východě bude až 23. Vítr pak bude foukat slabý, během dne mírný severozápadní až západní, který bude k večeru slábnout.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: o hadech si s dětmi povídala Irena Šarounová.
1: Proč nemají hadi nohy?
2: Protože oni dobře plasí.
3: Plazí se po zemi, na břiša, že se hýbou a posouvají se dál.
4: Oni mají takovou kůži, která je hodně svizká, tak si můžou pohybovat.
5: Leží, hýbe se a vypadá to jako, že se takhle jako ryba třeba. Jako když se hýbe hadice.
1: Myslíte si, že hadi někdy nohy měly?
6: To asi jo.
5: To byl dinosaur. Když ta doba pravěka skončila, tak jsem to mohla vsáknout jako sem do těla a neměli to.
1: Co hadí jedí?
7: Listí.
8: Různý malý tvory.
9: Oni na ně vystříknou jed. Asi kousnou, oni mají jedovatý zuby.
10: Nebo se kolem něho takhle zamotají a uškrtí ho.
11: Oni taky její kuřecí maso.
1: Jak tu velkou myš ten had sní?
5: Celou. Je se hodně nadejchá vzduchu a pak to může spolknout celý.
12: Je voskousají a potom je spapají.
13: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art. Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Kvůli rekonstrukci úřadu je v Pelhřimově uzavřená evidence vozidel. Španělsko slaví druhý titul

0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
1: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
0: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
2: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
0: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
3: V Pelhřimově si lidé aktuálně nepřepíší nebo nezaregistrují auto. Evidence vozidel bude uzavřená maximálně 2 týdny. Je to kvůli rekonstrukci budovy úřadu, která zasahuje i kanceláře některých agent. Vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa.
4: V té době samozřejmě tyto agendy nebudou teda v provozu. Lidi si budou moct samozřejmě zavolat úředníkovi, který jim vysvětlí, jestli teda co mají dělat nebo nemají dělat. Případně, protože to jsou agendy, které lze dneska jako vyřešit na jakémkoliv úřadu.
3: Lidé můžou využít jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v republice. Předsedkyně parlamentu v Maďarsku Agnes Forst-Hoferová dneškem přebírá prezidentské pravomoci. Dočasně je bude vykonávat, dokud poslanci nevyberou příštího prezidenta. Mandát dosavadní hlavy státu Tamáše Šuoka ukončil parlament přijetím dodatku ústavy.
5: Agnes Forst-Hoferová uvedla, že svůj dočasný úkol bude vykonávat vyváženě, nestranně a v zájmu Maďarska. Prezidentskou roli bude zastávat maximálně 30 dní. To je lhůta, do které má parlament zvolit novou hlavu státu. Ve sněmovně má ústavní většinu strana TISA. Její lídr a maďarský premiér Péter Maďar ujistil, že obsazení postu projedná i se zástupci ostatních stran a vyzval občanskou společnost, aby navrhovala vhodné osobnosti. Má prý jít o člověka nespojeného s žádnou z politických stran. TISA rozhodla o konci Tamáše Šuoka v prezidentském úřadu, protože ho považuje za loutku předchozí vlády Viktora Orbána. Ladislav Novák, Český rozhlas.
6: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Španělští fotbalisté jsou mistry světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0 v prodloužení. Trenér Luis de la Fuente po zápase děkoval všem, kdo byli součástí španělského úspěchu na světovém šampionátu.
7: Dobří a podporující lidé se silnými hodnotami jsou schopni vytvořit skutečně skvělý tým. Hráli jsme proti nejlepším národním týmům světa, ale byli jsme nejlepší. Dokázali jsme to. Ten tým se skládá z dobrých lidí, kteří kladou společné úsilí před svůj individuální zisk.
3: A italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Belgie vozů Formule 1 a upevnil si vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari a třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
6: Počasí.
3: V Jihlavě je 9 stupňů, v Dukovanech 13. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví přehánka. A to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů, v jižní části kraje až 23.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 na kilometru 149,5 ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka a opatrně pak i v Radešínské Svratce, tam se srazila 2 auta.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Budete zítra dopoledne v Jihlavě a přemýšlíte, kam zajít před obědem? Tak navštivte Stříbrný dům. Připravili tam komentovanou prohlídku a co návštěvníkům nabídne, to uslyšíte už za pár minut.
6: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Byla skupina Olympik na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám dobré pondělní ráno v 8 hodin 12 minut. Pokud nevíte, co udělat s volným časem kolem oběda v hlavě, nenechte si ujít v úterý 21. července komentovanou prohlídku Stříbrného domu. S pozvánkou je tu průvodce Ríša Suchý. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: A pojďme se tedy podívat do Stříbrného domu v hlavě. Co tam na návštěvníky čeká?
1: Na návštěvníky čeká úplně úžasná komentovaná prohlídka, kdy si vlastně projdou společně s průvodcem, kterým ke každému prostoru řekne nějaké zajímavosti, nějaké informace, vlastně jak celková rekonstrukce Stříbrného domu probíhala. A vlastně podívá se návštěvník do téměř všech přístupných prostor našeho domu.
0: Co návštěvníky nejvíc nadchne, když se Stříbrným domem projdou?
1: Já si myslím, že tam určitě celým Stříbrným domem vede stříbrná linka, kterou návštěvníci počas prohlídky budou samozřejmě sledovat. No a potom je tam nádherná ukázka propojení moderny vlastně s historií celého měšťanského domu. Samozřejmě úplnou perličkou jsou sklepní prostory, kde je vystaveno původní vybavení královské mincovny, které se našlo vlastně na dvorku Stříbrného domu, a návštěvníci prohlédnou a dozví se, jak se v hlavě razily mince, jak to probíhalo a hlavně jak to vypadalo.
0: Kolik má třeba Stříbrný dům vlastně expozic nebo místností?
1: V každém patře jsou téměř dvě místnosti. My navštívíme, říkám, téměř všechny přístupné. Bohužel se nepodíváme jenom do kanceláří brány hlavy, která zde sídlí, a do centra dokumentárního filmu, ale jinak se podíváme úplně všude.
0: Kolik hodin je začátek?
1: Vstupenky se dají koupit na našem webu do Jihlavy, anebo osobně přímo na recepci Stříbrného domu. Prohlídka bude tedy zítra, 21.7. v úterý, od 11 hodin, a bude to zhruba na hodinku. To procentně se k nám do Stříbrného domu přijďte podívat. Myslím si, že se vám to bude moc líbit. Říkám, podíváte se úplně všude, kam je to možné.
0: Říká průvodce Stříbrného domu v Jihlavě Ríša Suchý, který se už na vás těší. A já děkuji.
2: Léto v Jihlavě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 18 minut je aktuální čas a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Vládní zastropování cen paliv skončilo, jak se změnily ceny na benzínových stanicích na dálnici D1 a v Jihlavě, tak to si povíme za chvíli v našem vysílání. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: A co se týče teplot na Vysočině, ty se teď pohybují mezi 12 a 15 stupni. Libice nad Doubravou, tam je 13 stupňů, Košetice 14 a Velká Bíteš 15. Dnes se bude převažovat polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přehánky spíše v té severní části kraje. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 a 21 stupni, na jihovýchodě kraje bude až 23. Vítr pak bude foukat slabý, během dne mírný sever západní až západní, který bude k večeru slábnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje dospíval k Single X krátce před 8:30. Vládní stropy pro ceny pohodných hmot už ode dneška neplatí. Současně skončilo i dočasné snížení spotřební daně u nafty. Jak se konec těchto opatření promítl u čerpacích stanic, tak to zjišťuje naše redaktorka Tereza Pešoutová. Já přeji dobré ráno.
1: Hezké ráno. Já jsem teď na čerpací stanici na 112. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu a tady se zatím cena paliv od víkendu nějak nezměnila. Benzín řidiči tankují za 43 korun a 40 haléřů za litr, naftu za 42 korun a 10 haléřů za litr. V tuto chvíli se tady tak ještě ukončení vládních opatření nepromítlo. Nutno ale říct, že na začátku dubna, tedy ještě před začátkem zastropování cen a snížení spotřební daně, tady stál litr nafty zhruba o 7 korun víc než teď. Cena benzínu byla jen o několik desítek haléřů vyšší.
0: A zvýšily se tady někde ceny?
1: Já jsem projela několik čerpacích stanic přímo v krajské Jihlavě a zatím to třeba u benzínek na Brněnské a Okružní ulici také nevypadalo na okamžité zdražení. Ceny byly stejné jako o víkendu, na který ještě maximální částky určovala vláda. Cena se nezměnila ani u dlouhodobě nejlevnější čerpací stanice ONO. Jediná benzínka, na kterou jsem cestou narazila a kde se ukončení opatření promítlo, je na dálničním přivaděči. Ještě včera tam stál litr nafty 42 korun a 10 haléřů, dnes už je to 44 korun a 50 haléřů. Cena benzínu tam ale zůstala na 42 korunách a 90 haléřích, jako o víkendu.
0: Mm-hmm. No já jsem si včera radši natankovala, jako asi spousta z nás. Jak to vypadá ještě dál? Očekává se i zdražování v dalších třeba dnech?
1: Podle analytiků se dá v tomto týdnu nárůst cen očekávat, a to nejen kvůli zrušení vládních opatření, ale i kvůli růstu cen na trhu s ropou. Nafta bude podle nich zřejmě brzy dražší než benzín, což se už třeba na čerpací stanici na dálničním převaděči u Jihlavy dnes potvrdilo. Cena ropy na trhu stoupá mimo jiné i kvůli trvajícímu konfliktu na Blízkém východě. Analytici mluví v celorepublikovém kontextu o růstu cen nad 40 korun za litr. V případě Vysočiny to může být více, protože ceny pohonných hmot jsou v regionu dlouhodobě vyšší než státní průměr. I o víkendu, kdy ještě platila vládní regulace, přesahovala v Jihlavě a okolí cena benzínu 40 korun za litr na většině stanic a cena nafty se držela jen haléře pod touto hranicí.
0: Tolik tedy redaktorka Tereza Pešoutová o cenách pohonných hmot. Já ti děkuji za informace a šťastnou cestu.
1: Naslyšenou.
0: Šťastnou cestu vůbec vám všem, milí posluchači, za chvíli přidáme také aktuální zprávy.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Jsou to aktuální zprávy a s nimi ve studiu Tomáš Kolátor.
2: Je 8:30.
3: 6. rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Personální krize v zemědělství na jihu Čech se stále prohlubuje. Vyplývá to z průzkumu Agrární komory Jihočeského kraje. Zapojila se do něj téměř 100 zaměstnavatelů a studentů. Podle odpovědí není problémem jen nedostatek pracovníků, ale taky jejich kvalita. Mezi nejžádanější profese patří ošetřovatel zvířat, traktorista nebo zootechnik. Nové psí hřiště dnes začne fungovat v Humpolci. Nachází se v lesoparku pod zříceninou Orlík za školním statkem. Slavnostní otevření je naplánované na 16. hodinu. Nápad na jeho založení pochází z participativního rozpočtu. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 6 lidí, další 4 se pohřešují a 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. Španělé jsou po 16 letech mistry světa ve fotbale. Ve finálovém prodloužení porazili Argentinu 1-0. A tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. V boji o zlato porazila domácí Marii Sakariovou 7-6 a 6-3. A přidáme ještě počasí, v Humpolci nebo Vatíně mají 13 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 15. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka. A to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Projíždějte opatrně Radešínskou Svratkou, stala se tam nehoda 2 aut. Na dálnici D1 na kilometru 149,5 ve směru na Prahu pak stojí porouchané vozidlo.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dělníci staví vedle železničního přejezdu u Sobiňova druhý, menší. Několik měsíců ale bude spouštět závory a výstražně svítit tak trochu na prázdno. A za chvíli se dozvíte proč. Do té doby Marcela Holanová a nebo právě teď skupina Elán.

0: 8:41, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Nový cyklistický přejezd přes železnici u Sobíňova bude opuštěný. Má lidem na jízdních kolech zjednodušit cestu. Už nebudou muset jezdit přes rušnou silnici mezi Sobíňovem a Ždírcem nad Doubravou, ale až příští rok. Nový menší přejezd zůstane bez cyklostezky minimálně právě do příštího roku.
1: Včera jsem najel asi 55 kilometrů, jezdil jsem v Hraneckých lesích, potom jsem jezdil nahoře nad Dvojným Městcem, tam jsem nabíjel vodu ve studánce, borůvky jsem si natrhal. Co víc si člověk může přát?
2: Jeden směr tady v okolí, ale 69-letý celoživotní cyklista Milan vynechává po silnici na Ždírec.
1: Tady jezdím po loukách a po silnici jen výjimečně.
2: Cyklistů v Sobíňově potkávám hodně, kolo tlačí i František Málek.
3: Já už to na kole moc nejezdím. Ty, co dělají na Vežděrci na pile, jako tady odsud, tak ty asi užijou hojně a dostatečně. Jako tady na ní najedou a jim to vlastně vede až do Ždírce k těm fabrikám, co jsou na téhle levé straně, když přijíždíte. No.
2: A vy dneska na kole kam míříte?
3: Jenom ne, já jsem se byl jenom projet po obci a to. Jedu domů projet, protáhnout nohy.
2: Na silničním přejezdu přes železnici už dělníci pokládají prašce a my tady s bezpartijním starostou Sobíňova Milošem Starým zahýbáme lehce vlevo.
4: Při této vlastně opravě se naskytla příležitost vybudovat i ten přejezd pro tu cyklostezku.
2: Ten silniční, máme jasnou představu, šraňky, nějaké signalizace, označení. Bude to stejné, akorát v menším?
4: Úplně to samé, akorát v menším. Opravdu pro ty 3-metrový pruh té cyklostezky.
2: Rok tady bude vlastně nachystaný přejezd, možná ano. Už třeba i signalizace, nevím.
4: Ano, bude to vlastně hotový. Já říkám, že asi budeme tady trošku pro smích, nejen místním, ale asi v ostatním spíš spousta lidí bude koukat, proč je postavený přejezd v poli, kde to nikam nevede. Víme to, je to věc, bez které bychom dál stavět nemohli. No a pak, až potom by se měli stavět vlastní cyklostezka, tak nám to ulehčí strašně práci a zkrátí to dobu výstavby.
2: Přejezd by mohl svítit a vůbec fungovat od začátku srpna. Cyklostezku k němu chce z jedné strany Sobíňov, z druhé Ždírec přivádět příští rok. Z Havlíčkobrodska Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 46 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A v dobrém ránu přidáváme ještě také informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteorolog Petr Hruška. Přeji dobré pondělní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá aktuálně na Vysočině? Jaké jsou teploty?
2: Aktuálně teploty většinou jsou od 13 do 17 stupňov Celzia. Minima boli celkom nízké. Tie boli většinou od 10 do 7 stupňov, takže taká o dosť chladnejšia noc. Čo sa týka počasia, tak v severozápadnej alebo severnej časti kraja máme už zväčšenú oblačnosť. Na juhu a juhovýchode ešte sa nájdu miesta, kde je i skore jasno. No a fúka nám slabý, prípadne niekde už i mierny západný vietor.
0: A jak to vypadá během dne?
2: V priebehu dňa by malo prevažovať také polojasné až oblačné počasie, len malá pravdepodobnosť na prehánky. Keby sa nejaké objavili, tak by to bolo skôr v severnej časti kraja a večer potom sa bude vyjasňovať. Maxima 18 až 21 stupňov Celzia, na juhovýchode kraja trochu teplejšie až 23 stupňov, ale celkovo teda sme sa dostali do chladnejšieho vzduchu za studenou frontou a v priebehu dňa bude fúkať i taký svižnejší severozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu, ktorý potom k večeru bude zase slabnúť.
0: Mm-hmm. Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Na dnes je to stupeň číslo 1, takže to je mierna záťaž.
0: A ja som si ešte divala také na tento týden, co se týče teplo, to by se mělo poměrně ochladit a nějaký ten deštiček ještě určitě proběhne. Jak bude vypadat úterý?
2: Áno, no už dneska teda tie chladnejšie teploty a podobne to bude pokračovať aj zajtra. Minima 11 až 8 v údoliach ojedinele, dokonca môže teplota poklesnúť až na 5 stupňov Celzia. Maxima zajtra by mali dosahovať 19 až 22 stupňov. Počasie v prvej časti dňa skoro jasno až polojasno, potom v priebehu dňa postupne od severu zase prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne sa môžu objaviť prehánky, pravdepodobne podobnejšie by boli v severnej časti kraja zase. No a znova bude fúkať cez deň taký svižný severozápadný vietor. A v tých ďalších dňoch by malo pokračovať naďalej také chladnejšie počasie, pravdepodobne až do piatku, relatívne premenlivé. Sem tam sa môžu objavovať nejaké prehánky. Stále platí, že hlavne by to bolo v severnej časti kraja, ale celkovo to nebudú nejaké výrazné zrážky. No a potom oteplenie by malo nastať od toho ďalšieho víkendu. Aspoň také sú zatiaľ vyhliadky.
0: Říká meteorolog Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Ja vám ďakujem za informácie o počasí. Aspoň máme prehled do konce tohoto týdne. A mějte se krásne, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: I vám, milí posluchači, přejeme príjemný deň a dobrý poslech i s ďalším vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. S vámi sa lúči Lídie Jakubičková a teším sa na slyšenou zase zítra ráno v 5.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Do nemocnice přivezou nového pacienta a dají ho na pokoj číslo 13. No ten za okamžik začne lamentovat. Takový mizerný život tohleto jsem měl, opravdu. Manželka mi utekla s jiným, jo. Chata mi vyhořela, byt mi vykradli, auto to jsem naboural a teď mě dají na 13. Tady odtud se prý pacienti dostanou jen nohama napřed. Ostatní pacienti ho chvíli poslouchají a pak mu jeden říká, člověče, neblbni. Hele, tady Jarda jde zítra domů, mě v pátek vyndají štych, já taky jdu domů. No a to, o čem mluvíš, jo, ty ztracený případy, no tak to tady dávají na 7, ale ne na 13. V tom se otevřou dveře, do místnosti vejde vrchní sestra, vidí nového pacienta, hned spustí, jejda dědo, jak jste se sem dostal, vždyť vy patříte na 7.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Španělští fotbalisté jsou po 16 letech mistry světa. V Třešti se přemnožili hlodavci. Město vyzývá občany k deratizaci. Británie bude mít dnes nového premiéra. Král Karel III. Pověří sestavením vlády Andy Burnhama. Polojasno, výjimečné srážky a teploty do 23 stupňů. Taková je dnešní předpověď počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Plošná deratizace dnes začíná v Třešti. Hubení hlodavců potrvá až do konce týdne. Podle radnice se potkani ve městě přemnožili mimo jiné kvůli zbytkům potravin, které lidé vhazují do toalet a kanalizace.
2: Vedení města zároveň vyzývá občany a majitelé podniků, aby v termínu provedli deratizaci i oni.

0: zemí Česka. Od pátku se začne oteplovat. V neděli by mohlo být až 31 stupňů. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
1: We will take power from Westminster and Whitehall.
2: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra labristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionů a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III.
3: Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Španělští fotbalisté slaví po 16 letech titul mistrů světa. Ve finále v New Jersey porazili obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. Argentinci ani jednou v utkání nevystřelili na španělskou branku. Celé prodloužení hráli bez vyloučeného záložníka Enza Fernandéze. V základní hrací době musel kouč Lionel Scaloni vystřídat i 2 zraněné stopery. Lisandra Martinéze a Cristiana Romera. Pokračuje Scaloni.
5: Primárně hrál soupeř bez diskuzí skvěle a pak se stalo hodně věcí, museli jsme vystřídat zraněné hráče, další viděl červenou kartu a nemohli jsme proto doplňovat sestavu náhradníky tak, jak bychom si přáli. Pro celý tým mám ale za tento turnaj jen slova chvály.
0: Vítězem včerejší 15. etapy Tour de France je Belgičan Evenepoel. Posunul se na celkové 2. místo za průběžně vedoucího Slovince Tadeje Pogačara. Do té doby 2. Dan Vingegaard odstoupil kvůli zranění. A hráči amerického fotbalu Vysočina Gladiators ovládli checkball. Ve slovenské Nitře porazili Knights 6-32 a slaví obhajobu zlata a celkově 4. triumf v klubové historii. Vysočinu dostal v závěru první čtvrtiny touchdownem do vedení Ashton Herd. Další pak přidal Šimon Krahula. Ve 2. poločase bodovali Vít Bezecký a Jakub Malát.
4: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě teploměry ukazují 13 stupňů, ve Velkém Meziříčí 15. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka, a to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů, v jižní části kraje až 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně v obci Nejepín na Havlíčkobrodsku. Máme tam nahlášenou nehodu osobního auta a motocyklu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné pondělní dopoledne, příjemný start do pracovního týdne, který je před námi. Taky máte pocit, že ty prázdniny nějak rychle utíkají. V kalendáři máme už 20. července. Já se vracím po dovolené odpočatá, tak doufám, že i vy máte spoustu energie. Vám, co dovolená dnes začíná, přeji, abyste si to krásně užili. A pokud se nechcete trápit tím, že celou dovolenou strávíte vařením někde u trouby nebo sporáku, tak se nebojte, Dáša Kubíková na to myslí. A dneska si pro nás připravila recept, který kompletně celý dáme do trouby a všechno upečeme. Co budeme péct a jak, to si poslechněte už za chvíli.
4: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.
7: Telegram s adresou svět.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Léto je v plném proudu a přináší plno čerstvého ovoce a taky zeleniny. Všechno je teď zralé a voňavé. Také dozrávají nové rané brambory, které mají velkou výhodu. Tenoučkou slupku, se kterou není žádná práce. Přidáme si k ním kuře, strčíme všechno do trouby a oběd je skoro bez práce.
2: Chutě, vůně a šťavnaté každé sousto. To je nejlepší volba pro letní dny, kdy jsme raději venku než v kuchyni. Stačí nám k tomu kilo nových brambor s tenoučkou čistou slupkou, kterou nemusíme loupat. 4 kuřecí stehna, koření a zelenina. Nejdříve si umyjeme brambory. Pokud je na nich více hlíny, vyčistíme je kartáčkem. Nakrájíme je na tenčí plátky, poklademe je na dno pekáče, osolíme a přelijeme olejem. Stačí asi tak 2 lžíce. Pořádně rukama promícháme, aby se sůl i olej rozprostřeli po každém plátku. Pak přidáme 0,5 paličky česneku. Stroužky mohou zůstat neoloupané. A jdeme na maso. Kuřecí stehna potřeme směsí másla a oleje a osolíme. Položíme je na brambory v pekáči a pečeme na 180 stupňů 45 minut. Máme chvíli čas a tak si připravíme směs chutí, která jídlu dodá pořádný šmrnc. Otrháme snítku rozmarínu, lístečky překrájíme na kousky a přilijeme k ním do misky šťávu z půlky citrónu. Měl by to být biocitrón, protože rovněž přistrouháme citrónovou kůru. Touto promíchanou směsí po 3/4 hodině pečení potřeme ještě kuřecí stehna a dopečeme 1/4 hodiny do zlatova. Mezitím si nakrájíme zeleninu ze zahrádky, rajčata, papriky, okurky, cokoliv právě roste. Uděláme si salát a dohromady máme skvěle vyladěné jídlo. Tak dobrou chuť!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál. Koupili jste si auto, chcete zaregistrovat vozík, nebo jste ztratili značku a jste z Pelhřimova? V těchto dnech to budete mít složitější než kdy jindy. Kvůli rekonstrukci budovy úřadu je tam totiž na 2 týdny uzavřená evidence vozidel. Co dělat, to vám poradíme už za chvíli.

0: Skupina Kryšťof a jejich plán 9 minut před 9:30 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Budova městského úřadu v Pelhřimově prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Některé agendy se musely dočasně přestěhovat. Část funguje v omezeném režimu a jiné musely dočasně uzavřít. To se aktuálně týká i evidence vozidel. Úředníci jsou k dispozici jen na telefonu a lidé musí dojíždět jinam.
1: Já jsem teď vystoupil z výtahu, jsem na městském úřadu v Pelhřimově, na oddělení, kde se vyřizují třeba řidičské průkazy nebo evidence vozidel. Prostranství před některými kancelářemi je tu, vidím, označené páskou, která brání vstupu, je vystěhovaný nábytek. Přesto tady někdo čeká patrně na řidičský průkaz. Řidičské průkazy tady normálně fungují?
2: Jo, ano, fungují.
1: Řidičské průkazy tady na evidence vozidel asi ne.
2: To netuším.
1: Evidence vozidel je ale skutečně uzavřená. Je to kvůli rekonstrukci úřadu, která se dotýká i kanceláří. Co tedy mají dělat lidé, kteří potřebují třeba přepsat auto? Na to jsem se zeptal vedoucího odboru vnitřních věcí Martina Šimsy.
3: V té době samozřejmě tyto agendy nebudou teda v provozu. Lidi si budou moct samozřejmě zavolat úředníkovi, který jim vysvětlí, jestli teda co mají dělat nebo nemají dělat. Případně, protože to jsou agendy, které lze dneska jako vyřešit na jakémkoliv úřadu.
1: Evidenci vozidel zpravidla zajišťují úřady obcí s takzvanou rozšířenou působností. Mírné navýšení klientů tak už v pátek zaznamenali například v Pacově, jak mi potvrdil tamní tajemník Stanislav Macháček.
4: Ano, jako mírné zvýšení jsme zaznamenali, když byste teďka šel vlastně do druhého podlaží, kde je registr vozidel, tak uvidíte, že tam vlastně teďka jsou to aktuálně 5 lidí čeká, takže mírně se můžou prodloužit odbavovací lhůty.
1: Pokud by někdo obrazně řečeno přespolní potřeboval použít evidenci vozidel pacovského úřadu, doporučuje tajemník zajistit si termín přes elektronickou rezervaci.
4: A na to máme vyčleněný i den vlastně v týdnu, což je úterý, kde se vlastně lidi můžou přímo domluvit termín a čas schůzky a příslušná pracovnice jim potvrdí termín.
1: A nebo počkat, odstávka evidence vozidel Pelhřimovského úřadu totiž nebude trvat déle než 2 týdny. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Dobrém dopoledne se už za pár minut v dalším díle pořadu Bejvávalo dozvíte, proč se dnešní den o půl hodiny krátí. Má s tím co dočinění Eliáš, kterého dnes najdete v kalendáři. Víc ale nechám na tom, aby vám to řekl Míra Marek. Tak si to nenechte ujít, ještě předtím Ozzy Osbourne nebo taky Petr Novák a jeho Hvězdička blízkavá. Hezký pondělní den s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tohle byl snílek od Ozzyho Osborna v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina a teď se konečně dozvíme, proč bude dnešní den o půl hodiny kratší.
1: Bejvávalo.
2: Eliáš Svatý den o půl hodinu krátí. Aspoň se to za starých časů tradovalo mezi sousedy na českém venkově. Včelaři o dnešním svátku svatého Eliáše proroka pro změnu říkávali, že svatý Eliáš odřezává plást. Jak tomuhle rozumět? Pro staročeské včelaření bylo kdysi běžné, že plásty se rozdělovaly na půl. Jedna polovina se nechala včelstvu a druhá se odebírala. Včely pak do příštího roku odebraný díl doplnili. No a ono odebírání se dělávalo právě v těchto dnech. Jinak ale hrozilo, že podzim už bude brát za kliku. Nechci strašit, ale staročeské pranostiky k svatému Eliáši se opravdu tak trochu vztahují k blížícímu se podzimu. Však si to poslechněte. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Na svatého Jakuba, to je 25., dopoledne léto, odpoledne zima. A nebo do svatého Eliáše schne i pod křovím, po něm už ani na křoví. Tak to vidíte. No a zítřek? Na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. A na proroka Daniele nalije též do mandele, což v řeči pradědů bejvávalo obilí. No a zítra o tom, co to bejval srostlík.
1: Bejvávalo.
0: Už za pár minut se v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina zaměříme také na virózu. Léčí se jinak v létě a jinak v zimě? No, dozvíme se to od paní doktorky Ireny Zimenové. No a připomínám, že i dnes v 9.45 pokračuje zámecké léto, tak si ho nenechte ujít.

0: Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Minuta pro zdraví. Jak se léčí běžné virózy? Je nějaký rozdíl v létě a v zimě?
2: Viróza může být chřipka, ale také běžné nachlazení, prostě to způsobily nějaké viry. A na to není léčba, která by ty viry zlikvidovala. Musí si s tím poradit organismus sám. My bychom mu měli udělat podmínky, nezatěžovat ho, dopřát mu klidový režim, dostatek tekutin, vitaminů. Můžeme použít sprej do nosu, pokud máme zároveň rýmu, něco na odkašlání, pokud máme kašel, něco na bolest a teplotu a pomoct tak ulevit od projevu. V létě je to stejné, rozdíl je v tom, že může být teplo, které tělo taky vyčerpává, takže se snažit uspůsobit prostředí tak, abychom to teplo zvládli, třeba pobývat ve stínu.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžíci vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat, prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představí. Víme kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pes si tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valdštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valdštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valdštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valdštejnů.
5: Hraběcí rod Valdštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valdštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s Divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valdštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valdštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valdštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístku v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patropa na hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doksy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak máme za sebou další návštěvu, zajímavý typ, vidíte, já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád, zámecký vibe to má, no má to tu atmosféru zámeckou, škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky, tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný, já to hned napravím, omluvám se za to. Začíná soutěž, začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta, hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálně jich může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hoření, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckémlétě.cz, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: To byla slovenská zámecká návštěva Petr Naď. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, tak, že bych ráda, ale moc krát už jsem navštívila spoustu zámků.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, v Acháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem zámku Doxy? Za A. Valštejnové, za B. Lichtenštejnové, za C. Kolovratové.
1: Já bych řekla za A.
0: A řekla jste to dobře, moc vám gratuluju. Už zámecký balíček balíme a posíláme. Mějte se hezky, v pátek budete mít jedničku v losování a budu vám držet palce. Ať se daří, zdravím do Hodic, naschledanou.
1: Děkuju vám taky, naschledanou.
0: Zítra nás čeká zámek Slezské Rudoltice. Už teď se těším, Pavel Kudrna vám přeje hezký den a příjemné, úspěšné pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dělníci už chystají přejezd pro cyklisty u Sobíňova. Cyklostezka bude ale nejdřív příští rok. Humpolec dnes otevře psí hřiště. Španělé slavili v ulicích Madridu zlaté medaile z fotbalového mistrovství dlouho do noci. Dnes bude polojasno s lokálními srážkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré dopoledne. Na železničním přejezdu mezi Sobíňovem a Ždírcem nad Doubravou začíná stavba první části budoucí cyklostezky. Správa železnic při opravě přejezdu pro auta chystá druhý pro chodce a cyklisty. Obce ale se stavbou samotné stezky začnou nejdřív příští rok, až seženou peníze. Sobíňovu poskytne kromě spojení na samotný Ždírec i možnost výjezdu do dalších směrů. Vysvětluje bezpartijní starosta Miloš Starý.
2: My když tady odsaď po té cyklostezce do Ždírce dojedeme, můžeme jít už potom dál na Žďár nad Sázavou, tím pádem teď na Pardubice, na Hlinsko v Čechách, jo, tak jak to je prostě propojený. A zase druhou stranou, ze Sobíňova dál, máme, sice to není cyklostezka, ale je to taková lepší polní cesta udělaná a ta navazuje vlastně potom přes Bílek a teď tu novou cyklostezku, co otevřel město Chotěboř v letošním roce, po bývalý vlece až do Chotěboře.
0: Nové psí hřiště dnes začne fungovat v Humpolci. Nachází se v lesoparku pod zříceninou Orlík za

0: mluvících o tématech spojených s Ukrajinou. Videa jsou ale vygenerovaná umělou inteligencí. Na účty upozornil polský web demagog.pl. Velká část obsahu zneužívá téma volyňského masakru.
1: Většina účtů, které na TikToku, Facebooku nebo platformě YouTube zveřejňují údajné rozhovory s polskými vojáky, vznikla v tomto roce. Některé z těchto účtů už ale zveřejnili desítky videí.
2: Co oni přestali vymachovat?
1: Videa vypadají jako několikasekundové ukázky z rozhovorů ve studiu. Respondenti v nich většinou obvinují Ukrajince z banderismu a růstu kriminality v Polsku. Vybízejí k deportaci uprchlíků či uzavření hranic s Ukrajinou. Varují ale také před údajnou chystanou agresí Německa. Respondenti, údajní polští vojáci na sobě nemají oblečení odpovídající polské uniformě. Případné nášivky často obsahují chyby. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Na stadionu v New Jersey porazili Argentinu v nastaveném čase 1-0. Z jejich vítězství se doma radovali jejich krajané. Jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí.
4: Po závěrečném hvizdu propukly davy na náměstích španělských měst Viasot. Lidé se objímali, křičeli, tančili a zpívali. Pro mnohé to bylo skvělé utkání, velké finále, i když se v normální hrací době diváci golu nedočkali. V Madridu se slavilo petardami a zpěvem dlouho do noci. Velké oslavy ale město teprve čekají. Letadlo s vítězným týmem přistane po 14. hodině na madridském letišti. Pak fotbalisty přijme v paláci Sarsuela král Felipe VI s královnou Letizií a následnicí trůnu princeznou Leonor. Potom je čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem a teprve pak přijedou v otevřených autobusech pozdravit fanoušky do ulic. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: V Třebíči je právě teď 16 stupňů, v Černovicích 14. Dnešní den bude převážně polojasný až oblačný a jen výjimečně se objeví přeháňka, a to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů, v jižní části kraje až 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Jihovýchodní větev obchvatu Jihlavy je uzavřená. Stala se tam větší nehoda a na místě operují záchranáři a policisté. Pokračuje naše zpravodajka.
5: Policajti nás potáčeli a vrací nás zpátky na Kruháča jinýma cestama.
0: A havarovalo se také ve Velkém Meziříčí na Karlově. Tam se dá ale projet jedním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 5:50 pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Krásné dopoledne vám všem, co zůstáváte v naší společnosti. Pro obyvatele domovů pro seniory bývá návštěva dua harmonikářů vítaným zpestřením. Dámskou polovinu jednoho takového dua vám představíme v dnešním příběhu z Vysočiny.
3: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Myslíte si, že po 50, 60 nebo možná i 70 vám život nemůže přinést nic nového? Chyba lásky. Někdy stačí mít najednou více volného času a doma krásný hudební nástroj po dědovi. A vy zjistíte, že na něj umíte hrát. Poznáte díky tomu nové přátele a máte spoustu nadšených posluchačů. Tohle je příběh Dany Hemzové ze Sazomína, která společně se Stanislavem Sejkorou objíždí domovy pro seniory, hraje a taky zpívá.

0: Harmoniku mám po mým dědovi. Děda zemřel brzy, mě byl 15, když už mě zemřel. A pak se to chytil syn, tak jsme mu dali naladit do Prahy. Hrál na něj, pak si koupil třířadku. On hrál s veselákama a v pressbandu. On hrál tenor a trombon hraje. Ten pressband, to je v pěti, tam má kytaru, koupil si svou a baví ho to prostě muzika. No. A tahle mě zůstala, no tak mě to lákalo, tak jsem se učila sama.
1: V kolika letech?
0: Mě bylo 51 už. Manžel mě zemřel, jo? Jinak by se k tomu nedostala.
1: Povídám si s paní Danou Hemzovou ze Sazomína.
0: Já už mám teďka druhého partnera jako na hraní a tak mě to baví, ty zpěvy jdu a jo. A jako hraní není moje hlavní stránka, jo? Spíš ten zpěv a hrám jenom takový dohrávky.
1: Já jsem měla pocit, že spíš zpíváte druhý hlas.
0: No já si ráda tam skáču, kam chci, jo. Mě to hrozně baví.
1: A jak byste se dala dohromady i s tím prvním, třeba i tady s panem Sejkorou?
0: Na sraz harmonikářů. Než jsem měla na sraz, tak jsem 14 dní cvičila dvě písničky, abych tam mohla vystoupit, to jsem hrála sama. Pak se mě tam všiml ten pán, že se mu to docela líbí, že to zkusím, jak si pro mě jezdil. Jsme chodili do Arnolce do hospody hrát každý pátek, pak do Jihlavy, že on byl Jihlavák. Ten mě umřel, teďka to bylo 6 let. A jako chytlo mě

0: domově klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou přijíždíte tak zhruba jednou za měsíc na ten koncert. Kde hrajete, když nehrajete tady? Jak často vystupujete?
1: Chodíme do Poměnky, do Nového Města, do Fitu, tady do Žďáru. Potom nějaký, kdo se nás pozve, že oslavy nebo nějaký to, tak sem tam máme nějakou akci takovou delší.
0: A nacvičujete nové písničky, že pokaždé hrajete jim něco jiného, nebo mají rádi, když to znají?
1: My hráme všecko, taneční věci. To nejsou jenom klasika lidovky. Máme modernější, novější, ale to jako jim nehrajem. Tuhle ty staré věci, aby oni znali a mohli si zaspívat, že jo.
0: A jak jste se dostali sem do domova klidného stáří?
1: Tady hrával Standa sám. A já s tím bývalým kolegou, s panem Čekanem z Jihlavy, jsme hráli na Fitu. A pak mě pan Čekan zemřel a Standa. On dělal posezení u nich v Žižkově poli pro lidi. Dostala jsem se do toho Žižkova pole. Pak jsme se dostali na Čeřínek. No, tam jsme se tak zacvičili, že prostě budeš hrát a hotovo, no, a ty doby hrajem. No a tak vlastně on mě vzal sebou, já zase jeho do Fitu a prostě to funguje, no.
0: Jste říkala, že nemáte řidičák, kdo vás vozí?
1: On pro mě jezdí, to je oběť hrozná. 32 kilometrů to má ke mně. Byli jsme v neděli v Drahonině hrát, tak najel 100 kilometrů, jo, je to oběť.
0: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: V našem vysílání vás už za chvilku pozveme na jeden zajímavý letní tip na procházku. Mezi Martinkovem a taky Lesonicemi na Třebícku je jedno krásné místo. Proč vás pozveme právě tam a proč se rozhodl tam vyrazit i náš regionální stopař Adéla Zachová, to vám prozradíme už za pár minut.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V létě hledáme místa, kam bychom si mohli udělat výlet, anebo jen tak si zajít třeba na procházku. Na takovou procházku nás teď vezme regionální stopař Adéla Zachová. Objevila totiž zajímavé místo mezi Martinkovem a Lesonicemi na Třebícku. Co přesně se tam nachází, nám už teď kolegyně prozradí. Přejeme ti krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já už jsem na místě objevila zajímavou topolovou alej. Ona je dlouhá 357 metrů a silnici lemuje z obou stran zhruba 66 topolů. Takže kdo pocházíte přímo tady z těchto míst, tak třeba tuhle lokalitu neznali, tak si sem můžete udělat procházku nebo můžete zařadit tohle místo do svého výletu na kole, pokud jste spíše cyklisti. No a jestli tudy budete třeba projíždět jenom autem, tak tohle je určitě místo, u kterého byste se mohli zastavit, na chvilku si odpočinout a prohlédnout si i krásnou venkovskou krajinu a přírodu.
1: Nebyla právě tahle alej dokonce nominována na nějakou cenu?
2: Ano, byla. Tahle topolová alej dosáhla velkého úspěchu, protože v roce 2025 byla nominovaná do celostátní ankety alej roku 2025 a dokonce se stala vítězkou krajského kola na Vysočině a potom v celostátním pořadí se potom umístila na krásné 23. příčce mezi 59 nominovanými alejemi.
1: Mě by schválně zajímalo, jestli bychom na Vysočině našli třeba ještě nějaké další aleje.
2: Určitě, samozřejmě, v našem kraji je právě takovýhle alejí poměrně hodně. Vyberu jich pár, například Valchovská alej v Počátkách, kde je téměř 1 kilometr dlouhá Lipová alej. Dále je alej Karla Havlíčka Borovského, tam je vysázeno 200 třešní nedaleko Havlíčkovy Borové. No a ještě třeba zmíním romantickou alej vedoucí z Třeště do Růžené.
1: Právě jsme se spojili s regionálním stopařem Adélou Zachovou, která navštívila Martinkov na Třebícku. Děkujeme za krásný tip na letní výlety a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: V dobrém dopoledni pokračujeme dál.
0: Regionální stopař.
1: A už za pár minut si připravíme osvěžující nápoje, no s kým jiným, než s naší oblíbenou Jarkou Vykoupilovou v rámci dalšího dílu Babských rad. Tak si to nenechte ujít.

0: Je tady další díl Babských rad s Jarkou Vykoupilovou a ty dnešní Babské rady vám nabídnou jednoduché recepty na domácí letní nápoje, které nás navíc ještě osvěží, doplní energii a hlavně nám zachutnají.
1: Babské rady.
2: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Co je nového na webu a taky sociálních sítích, i to se dozvíte krátce před 11. hodinou. Hostem u mikrofonu bude náš web editor Vít Hrdlička, tak si povídání s ním rozhodně nenechte ujít. Už za pár minut.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Na heligonku po dědovi se začala učit úplně sama a až po 50. Dnes dělá radost na srazech harmonikářů, v domovech pro seniory a všude, kde si publikum rádo zaspívá. Představíme vám Danu Hemzovou ze Sazomína a také se ohlédneme do minulosti až do 13. století a zjistíme, jak se z původního Brdíčkova mlýna stal dnes všem známý šlaghamr.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Šafrán a Brontosauři v 10 hodin 48 minut. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Cesta z finančního světa za kniplem dopravního letadla, kombajny v polích a o dva týdny dřív i rozhovor se známým moderátorem Českého rozhlasu. Co nového najdete na našem webu i sociálních sítích, to nám už do studia teď přišel říct náš web editor Vít Hrdlička. Víte, vítej.
1: Dobré dopoledne.
0: V našem dopoledním vysílání byl pilot dopravního letadla Jan Oplatek, který si splnil dětský sen až po 20 letech ve financích. Na našem Facebooku má příspěvek s odkazem na rozhovor už přes 140 tisíc zobrazení. Čím lidi zaujal?
1: Jan Oplatek pilotuje Boeing 737 Max a na sociálních sítích boduje hlavně s rychlenými videí z přistání, která natáčí přímo z kokpitu. V rozhovoru vyvrací mýty a strach z létání a popisuje dlouhou cestu ke svému dětskému snu. V rozhovoru mimo jiné zmiňuje i to, kolik stojí získání letecké licence. Rozhovor je jako všechny ostatní dostupný na našem webu.
0: Další zajímavou osobností u našeho mikrofonu byl i moderátor Aleš Cibulka, kterého lidé znají hlavně z projektu Rozhlas jede za vámi. Co v rozhovoru prozradil?
1: Aleš Cibulka je s rozhlasem spojený už skoro 30 let. Proto v rozhovoru popsal, co všechno za tu dobu zažil. Zároveň zmínil, jak s projektem Rozhlas jede za vámi objíždí menší města, kde výtěžek ze vstupného věnují na obnovu místních památek. Velmi otevřeně také popsal svůj život s Michalem Jagelkou. Rozhovor najdete na webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Pojďme se teď ale přesunout na žně na Vysočině, které začaly v naprosto rekordním čase. Proč zemědělci výjíždí z kombajny tak brzy?
1: Může za to extrémní průběh letošního počasí. Normálně se v našem kraji v oblastech s vyšší nadmořskou výškou začínalo až na konci července. Ale letos se do polí zemědělci vydali asi o dva týdny dřív. Navíc se kvůli jarnímu suchu obilí nízké a protože se před sklizní přišly 40, zrno na polích v podstatě uschlo.
0: Na závěr se ale podíváme i na sociální sítě, kam lidé chodí za typy našeho regionálního stopaře Adély Zachové. Tam mimo jiné objevila jedno skryté místo na Žďársku.
1: Přiznám se, že ani já jsem o tomhle místě nevěděl. Adéla vyrazila do Netína, kde se nachází impozantní rodová hrobka šlechtického rodu Lobkoviců. Je to skryté místo s neuvěřitelnou atmosférou a architekturou, která v sobě ukrývá mnoho příběhů. Pokud chcete vidět, jak toto pětní místo vypadá, tak se podívejte na video, které je dostupné na našem Facebooku i Instagramu.
0: A my se na web editora Víta Hrdličku budeme těšit zase za týden. Přejeme krásný den a za týden opět ve vysílání živě naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Pelhřimově si lidé zhruba 2 týdny nezařídí přepis auta. Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Ve Španělsku při oslavách fotbalového vítězství zemřel 13-letý chlapec. Polojasno, výjimečné srážky a teploty do 23 stupňů. Taková je dnešní předpověď počasí. Dopolední zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Kvůli rekonstrukci kanceláří bude v Pelhřimově zhruba 2 týdny uzavřená agenda evidence vozidel. Úředníci jsou k dispozici na telefonu. Lidé, kteří potřebují například přihlásit auto, se musí obrátit na okolní úřady obcí s rozšířenou působností. Třeba tajemník městského úřadu v Pacově Stanislav Macháček doporučuje zajistit si v takovém případě místo prostřednictvím rezervačního systému.
2: A na to máme vyčleněný i den vlastně v týdnu, což je úterý, kde se vlastně lidi můžou přímo domluvit termín a čas schůzky a příslušná pracovnice jim potvrdí termín.
0: Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale před běžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
3: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
0: Podle Tejce ústavní soud taky nezaslal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí a vládě. A to je podle Tejce

0: předsedou britské vlády. V jím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
1: We will take power from Westminster and Whitehall.
2: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra lejbristů Benem slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionů a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III.
3: Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
0: Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Belgie vozů Formule 1 a upevnil si vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari a třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. A čeští basketbalisté do 20 let po 3 letech sestoupili do divize B. V souboji o poslední nesestupové 13. místo na mistrovství Evropy prohráli s Itálií 80-92.
4: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově mají 16 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 18. Dnešní den bude převážně polojasný, až zatažený a jen výjimečně se objeví přehánka, a to spíše na severu regionu. Nejvyšší teploty dosáhnou na 18 až 21 stupňů, v jižní části kraje až 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody, jeho východní větev obchvatu je po nehodě už průjezdná. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, máme 5 minut po 11. hodině. Za některými oceněními nestojí jeden výjimečný čin, ale roky poctivé práce, která pomáhá druhým. Přesně to je případ manželů Křoustkových. Letošních držitelů ocenění Skutek roku kraje Vysočina. Už 15 let prostřednictvím spolku Nebojte se policie učí především seniory, jak se nenechat napálit, podvodníky a jak se bezpečně pohybovat v dnešním světě a proč se nebát obrátit na policii, když je potřeba. A co víc, donutili seniory i sportovat v rámci braného závodu, kteří každoročně letos už po 11. pořádají. Já si moc vážím toho, že si v tak nabitém programu našli čas a jsou dnes hosty našeho vysílání. Marie a Antonín Křoustkovi. Vítejte, krásné dopoledne.
6: Děkujeme za přivítání.
7: My přejeme dobrý den.
4: Hosté Heli Dvořákové.

0: Hosté Heli Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne, hosty Dobrého dopoledne jsou dnes zakladatelé spolku Nebojte se policie, Marie a Antonín Křoustkovi. Ještě jednou vítejte v Dobrém dopolední. Já začnu úplně na začátku tím, co je vlastně teď nejaktuálnější. Když se ohlednete o těch 15 let zpátky, napadlo vás tehdy, že z jedné krásné myšlenky vznikne spolek, který pomůže stovkám lidí a že za něj získáte třeba i ocenění skutek roku?
2: Tak to nás ani náhodou nenapadlo. To byl takový pokus před těma 15 lety, kdy nás tak nějak jako oslovovali různé organizace, třeba městský úřad tady, nebo tak, jestli bychom něco neskusili vymyslet. Takže začátek byl takový, že jsme začínali s 30 seniorama a když jsme řekli, že bude chodit, tak stejně si klepali na hlavu. Vy si myslíte, že celý rok jednou za měsíc za váma přijde 30 seniorů. A teď schválně, kolik jich máme teď?
3: No tak letos máme 215 členů, takže narostlo to a chtěli by pořád chodit další a další.
1: Takže spokojenost.
2: No, samozřejmě ne všichni jako jsou úplně stoprocentně spokojení, protože někdo řekne, mě tyhle ty témata nezajímají, ale to, že se zvedá tenhle ten zájem a ještě by mohl být daleko větší, takže nás jako usvědčuje, že to asi smysl má.
1: K ocenění skutek roku se ještě vrátím, ale když od toho tak trošku řeknu přímě uteču a zeptám se úplně na něco jiného. Když se řekne spolek Nebojte se policie, to je sám o sobě velice zajímavý název. Proč právě takový název a jaké byly ty začátky?
2: No tak tomu bych se asi vyjadřil já, protože jsem bývalý policista a když jako jsme přemýšleli, jak seniorům přiblížit tu práci, tak jsme mysleli, že by to byla policejní akademie a aby jsme to nějak zaštítili, takže prostě musíme mít nějakou formu spolku, takže Nebojte se policie. A chceme tím říct prostě, pokud ty se budeš chovat tak, jak se chovat máš, tak i ta policie musí dodržovat nějaké práva a povinnosti. Takže aby to mělo takovou návaznost. Ale nebylo to úplně jednoduché získat takový název, protože v té době před těma 15 letama, když takhle spolek vznikal, tak musel žádat o registraci na ministerstvu vnitra. A sepsali jsme žádost asi ani 10 stránek, ale pak nám honem rychle přišla odpověď, že když nemáme souhlas používat slovo policie od policejního prezidenta, tak to zamítnou. Trošku do mě byl takový jako takže bych to řekl, když tady se sepisuje, takže bychom se mohli jmenovat třeba Nebojte se chlupatej. Když to nesmí být, ale to samozřejmě by nešlo, takže jsme si zažádali o souhlas, dostali jsme od policejního prezidenta souhlas, takže to děláme tak nějak všechno legálně.
1: Spolek Nebojte se policie funguje 15 let. Před 11 lety se ale ke spolku Nebojte se policie přidala ještě další aktivita a to branný závod, za který jste vlastně dostali ocenění skutek roku a právě tomu se budeme věnovat za chvíli.

0: Vánoce Heli Dvořákové.
1: Mými hosty jsou dnes zakladatelé spolku Nebojte se policie, který na Vysočině funguje už 15 let, Marie a Antonín Křoustkovi. Letos převzali ocenění Skutek roku za organizaci a pořádání braného závodu pro seniory a jejich vnoučata. Já už jsem se ptala vlastně v úvodu, co pro vás tohle ocenění znamená, jestli jste si před tím lety, když jste zakládali spolek, dovedli představit, že třeba takovéhle ocenění přijde. Ale letos pořádáte další ročník v pořadí už 11. právě zmiňovaného braného závodu. Jak vůbec vznikl ten nápad spojit sport, zábavu a bezpečnost právě do téhle podoby?
2: Tak naši seniori, naši, jak jim říkáme, naši studenti, prakticky byli přítomni přednáškám nebo pořád jsme byli v učebnách. A řekli jsme si, že proč bychom je také trošičku nepotrénovali a napadlo nás, že by se dalo udělat něco takového, jako dříve byly branné závody. A tak jsme to tak nějak skonzultovali a dospěli jsme k tomu, že to zkusíme. Prvně tedy jako první byl ročník takový otevírací. No a ono se to tak osvědčilo, že vlastně každý rok to chtějí seniori po nás a už se ptají, a bude to leto zase a kdy to bude a nemůžou se dočkat. Takže je to takovej závazek, takový zavazující, protože chceme, aby byli všichni spokojeni a taky jsme rádi, že se tam vlastně střetávají jednak ten senior a jednak sebou vodí někdy děti, ale většinou tedy přijdou s vnoučaty. Takže je to takové provázání těch generací mezi sebou.
3: Je to přesně tak, protože ty první dva ročníky byly jenom o těch seniorech a když jsme poznali, že seniori umějí střílet ze vzduchovky a umějí, tak proč by se nepochlubili těm vnoučatům? Proto se to rozšířilo o braný závod pro seniory a vnoučata, aby vnoučata viděli, jak ten jejich děda umí krásně střílet ze vzduchovky a pak, když se potom sejdeme na konci a opíkají se ty bušty, tak slyšíme kolikrát takový to hodnocení. Dědo, teda z ty vzduchovky, ty jsi to pálil, ale tam jsou taky vědomostní testy, jako, že to není jenom procházka, takže ten kluk se potom chlubí. Střílet umíš dobře, ale zase nevěděl v testu, kolikrát Dukla získala mistrovský titul. Takže takový dohadování mezi nimi.
1: Dobře, už jste to lehce začali. Tak o čem je ten samotný braný závod? Co všechno tam účastníky vůbec čeká?
2: No tak po tom slavnostním shromáždění, kdy teda se přivítáme pozdravem zdar, což je teda mohutná ovace úplně a přivítáme tam samozřejmě naše hosty, kteří tam za námi chodí, tak se po jednotlivých stanovištích seniori dostávají až k cíli ty stanoviště. Je to například střelba, jak už bylo zmíněno, pak je to hod granátem,
3: Na cíl. Máme tam potom třeba střelbu z luku a aby to bylo taky jako o vědomostních, takže aby se něco dozvěděli, jsou tam pravidla silničního provozu, zdravověda a testy paměťové a vědomostní. A tam právě bývá takový docela i fígl, že plnit úkoly může osoba starší 60 let. Aha. Ale ti, co doprovází, tak si to můžou vyzkoušet, včetně vnoučat. Uh-huh. A když vidíte potom na těch testech, jak oni vytáhnou ten mobil a už googlí, jak tam patří otázka, kde si, tak je musíme trošku usměrňovat, aby nechali toho svého seniora dokončit. Jenom doplnění. Závod se koná na Hvajlose, od stadionu SK. Trasa je 3 kilometry. A někdy to může odrazovat, protože se tomu říká závod. Mm-hmm. Takže upozorňujeme, že vzhledem k našim omezeným pohybovým vlastnostem, už se k ním řadíme taky, je zakázáno běhat. Takže pokud chceme pozvat nový účastníky, kteří se třeba bojí, a oni nás tam budou někde honit po lese, ne, nikdo nikoho nehoní, čas se neměří, je to o procházce a o plnění úkolu a cenu dostává potom to družstvo, které získá nejvíc bodů právě z těchto disciplín.
1: Říkali jsme, že start je u SKčka na Hajlose v Jihlavě. Kolikátého to datum, to je to zásadní?
2: No, je to 5. září v letošním roce, 5. 9. září, připadá to na sobotu, zahájení bude v 9 hodin a samotný závod začíná od 10. Vzhledem k tomu, že je nás vždycky veliké množství, tak je potřeba, aby přišli účastníci včas na ten start.
1: Je potřeba se případně na tenhle braný závod dopředu registrovat, i na to se zeptáme. Zůstávejte s námi, hosty dobrého dopoledne jsou dnes manželé Marie a Antonín Křoustkovi, zakladatelé spolku Nebojte se policie.

0: Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes manželé Marie a Antonín Křoustkovi, zakladatelé spolku Nebojte se policie, který funguje už 15 let. Před pár minutami jsme tady hovořili o branném závodu, který se v Jihlavě chystá už 5. září, a to v lesoparku Hajlos. Registrace probíhá od 9 hodin ráno, samotný závod potom startuje v 10, ale mě zajímá, jestli se na tenhle závod musíme třeba dopředu registrovat, anebo klasicky jenom půjdeme Hajlosem, řekneme si tak jo, tak si to zkusíme a přijdeme za vámi.
2: Tak samozřejmě jsme rádi za tu registraci, pokud nám někdo zavolá nebo raději napíše na naši adresu Nebojte se policie @seznam.cz. Takže jsme rádi, protože chystáme občerstvení, řeknu to naplno. Chystáme občerstvení ve formě špekáčku, které si pak zájemci opékají, a potřebujeme teda znát množství nebo počet lidí, abychom to dobře odhadli. Po loňské zkušenosti, kdy bylo lidí tolik, že se nám špekáčky nedostaly a museli jsme je tedy ještě přikupovat, tak už je to takový výstražný signál pro nás, abychom byli obezřetní. Takže budeme rádi, ale samozřejmě víme o tom, že přijdou i lidé bez registrace, třeba na poslední chvíli se rozhodnou a podobně, nebo také nás překvapí třeba zase nějaká návštěva, jako se to stalo v minulosti. Přijeli příbuzní jedněch našich seniorů z Ameriky a přišli celá skupina, naprosto vykulení z toho, co to tady máme, jak se umíme bavit, a byl to pro ně opravdu famózní zážitek.
3: A nedejte Američanům špekáček.
1: No to je jasná věc. To je naprosto jasná věc.
3: Jenom doplní, že samozřejmě budeme rádi, i když tam přijde někdo neohlášený. A hlavně se nemusí bát, že když nám napíšou, že přijdou a pak jim do toho něco vleze, že prostě se... Takže to je závazný. Ne, prostě jenom říct jméno orientačně, aby jsme věděli, a když prostě to nevyjde, tak to nevyjde.
1: Jaký byl nejhezčí okamžik za těch minulých 10 let, které už vlastně máme za sebou v souvislosti s brannými závody, na který třeba dodnes rádi vzpomínáte?
3: No nejhorší je vždycky hlídat počasí. To je prostě úplně šílený. Bude pršet, nebude pršet. Nechci říkat, abych to nezakřiknul, že to zatím jako vyšlo, ale vzhledem k tomu, že letošní ročník pořádáme společně s SK Jihlava, tak máme aj připravenou mokrou variantu, takže kdyby náhodou pršelo, takže prosím, nenechte se odradit, přijďte, a některé ty disciplíny, které jsou naplánovány na terén, se uskuteční v hale. Já bych jenom ještě doplnil, že spoluorganizátorem branného závodu letošního je i Bílý kruh bezpečí. Takže i jménem Bílého kruhu bezpečí zveme rodiče s dětmi, kteří nemusí absolvovat celý branný závod, protože Bílý kruh bezpečí bude mít pro tyhle ty děti základních škol připravenou celou řadu spíš takových dovednostních aktivit, že se ani oni takhle nebudou nudit, a hlavně za každou tady tuhle tu účast dostanou krásnou odměnu a my k tomu přidáme medaili a diplom.
1: Je vlastně ten branný závod i takovou tou motivací, jak dostat ty děti od těch tabletů a monitorů, televizí a dalších?
3: Samozřejmě je to takovou nenásilnou formou, jak je nalákat. Prostě říct mu, hele, zahoď mobil nebo něco, jako to nepochopí. Ale když se pak děda začne chlubit, hele, to bys nedokázal síle, tak prostě to tak funguje. A jsme za to rádi, že vylákají aspoň na to dopoledne od těch iPhoneů a tady těch telefonů sem. A pak tam ty děcka jsou aj pyšní, že oni sami tam něco dokázali a že se snaží vyrovnat tomu dědovi a posiluje se tím tam mezigenerační vztahy mezi sebou.
1: O branném závodu, který se v Jihlavě chystá už 5. září, si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s Marií a Antonínem Křoustkovými.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes zakladatelé spolku Nebojte se policie, Marie a Antonín Křoustkovi. Tenhle spolek funguje na Vysočině už 15 let. Před pár minutami jsme si povídali o branném závodu. I ten spolek Nebojte se policie pořádá. Když bychom se tak jako podívali na to, co se letos všechno podařilo, jaké akce máte za sebou v rámci spolku Nebojte se policie a co nás ještě čeká, pojďme udělat takové shrnutí toho, co bylo a toho, co bude.
2: No tak absolvovali jsme letos opravdu celou řadu zajímavých přednášek. Nebudu to nějak hodnotit jednotlivě, ale byli opravdu letos spokojení seniori, ale aby také jako nezakrněli a byli kulturní, tak jsme přivítali nabídku pana ředitele, z odboráku, samozřejmě z Domu kultury, pana Palovčíka, který za symbolické vstupné nám nabídl vstupenky na celou sérii té vážné hudby, která zde probíhala, takže naše klientky nebo naši seniori byli úplně nadšení. To bylo pro ně prostě něco úplně úžasného.
3: Já můžu jenom doplnit tady k těm ty kultuře. Setkal jsem se tam, byla se u mě přihlásit paní, která říkala, já mám 90-letého manžela, kterého nikam nedostanu, ale na filharmonii půjde, takže já se tak těším, jak tohle to spojíme.
2: No, anebo právě jsem chtěla zmínit, že některé zase seniorky, vdovy, ty to přivítali s povděkem a že si přitom i zavzpomínali, když ještě žil jejich partner, tak jak chodili společně, jaké to byly krásné chvíle. Takže celou tu sérii vychodili, strašně se na to těšili. No a také kino Dukla, to nám posílá svoji nabídku zlevněného vstupného pro seniory. Takže běžte se někdy podívat, jakmile je seniorské překvapení, tak většinu tedy toho tvoří naši seniori. Oni přijdou dřív, dají si tam kávičku nebo něco lepšího, třeba vínečko a pojídají si tam až do samého začátku a protože jsou takový jako rozpumprdlíkovaní, jak se říká, dobře naladění, tak většinou ještě pokračují dál, takže to je vlastně strašně krásný ten smysl tohodlen z toho.
3: A aby to nebylo jenom v Jihlavě, tak jsme pro ně uspořádali ještě 3 výjezdy do Muzea policie České republiky v Praze. 150 seniorů odjelo se podívat do muzea.
2: 3 autobusy.
3: 3 autobusy, takže organizačně taky zajímavý. A na samém začátku, aby tam byl ten sport, dokud to jde, tak jsme taky měli to samé množství, 150 seniorů, nás pan primátor s panem Beke provedl Horáckou arenou. Jako, takže to byl další zážitek, jak to tam všecko je. A co nás čeká, tak ještě plánujeme 4 besedy. První, co bude, tak bude seznámení o činnosti služeb města Jihlavy. Chystáme potom prosincovou besedu s panem primátorem, uvidíme si novým nebo nově zvoleným, panem hejtmanem, který za náma taky velice často chodí. A chystáme taky ještě další výlet do Prahy, mělo by to být do Technického muzea, případně na letiště Václava Havla a ještě chystáme také exkurzi do dopravního podniku, takže o zábavu postaráno.
1: Kde člověk pořád bere tu energii a taky inspiraci, aby to účastníky bavilo, i na to se budu ptát.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes zakladatelé spolku Nebojte se policie, který na Vysočině funguje 15 let. Marie a Antonín Křoustkovi, kteří také nedávno získali krásné ocenění Skutek roku za organizaci a pořádání braného závodu v Jihlavě. A já jsem tu otázku položila, těším se na tu odpověď. Kde pořád berete tu inspiraci a energii pro pořádání dalších a dalších akcí? Protože podstatné je nejenom to vymyslet, ale hlavně to musí ty účastníky i bavit.
2: No tak já jenom předešlu, že veškeré nápady na témata a na činnost, která bude, jsou z hlavy mého zlatého manžela, protože ten má na to takovou kapacitu mozkovou, že ten přichází neustále a neustále s novými věcmi, ale už mě tady škrtí, tak já už mu přinášu.
3: Tak já to jenom doplním, že nejenom z naší, ale my se snažíme, aby prostě to bylo pro ně. Takže získáváme od nich, co by vás zajímalo, jakou besedu byste chtěli, kam byste se chtěli podívat. Ale je pravda, že já to tam potom sformuluju, ale pak to odnese manželka, protože ona musí prostě naplánovat, kdo kam pojede, s kým pojede. A hlavně, když se pak setkáme, to znamená, my už začínáme 15 hodin, ale už ve 2 hodiny už je plno. Takže po půl druhé už čekají na kongresovém sále, aby mohli snad. A ona potom s nima diskutuje a povídá všechno možné, co by pěstovali na zahrádce, co dělají vnoučata a hlavně ty nemoce, všechno, co nás zabí. Takže tu hodinu už nazbírá takových informací ke všemu. A co nás inspiruje, samozřejmě její zájem. A i tady to ocenění. A i to ocenění samozřejmě potěší a říká si, asi se to dělá dobře, ne? Jako, a prosím pěkně, to není jenom o tom, že my dva tady, protože ten braný závod, na tom se pořád podílí 20 minimálně dalších dobrovolníků, který tady ani nemůžu vymenovat, protože bez nich nebyli schopni to udělat. Ale to je o tom, že to pak baví. A prosím vás, ještě jenom ne k tomu, co to baví. Setkáváme se, že totiž na ten braný závod přijedou i seniori, kteří se zúčastnili třeba prvního, druhého ročníku, ale jejich zdravotní stav už jim neumožní ta absolva, ale oni se tam chtějí podívat, strávit prostě tu atmosféru a ještě taková kuriozita, že tam dovezou jejich vnoučata, kteří s nima proběhli ten první ročník, ale za těch 10 let už se s ní stávají prakticky řidiči, takže aj oni se chtějí podívat, jak to teďkon zvládají ti noví. Takže to jsou všechno takové kostičky, které nás vedou k tomu, aby jsme v tom takhle ty závody a podobné věci dělali.
1: V tom případě, co vám dodává energii? Jak takzvaně jako regenerujete, abyste byli schopni pořádat jednu besedu za druhou a pořád se usmívat?
2: Tak ono je to takový jako zpětná vazba, no prostě je to takový nabíjející zase po té hodině nebo po těch 2 hodinách s nima, tak člověk má takový dobrý pocit a je v takový euforii, jako jo, pokud nedojde k nějakým problémům, ale samozřejmě každý máme něco, manžel ten hodně vždycky zdůrazňuje, že ho nabíjí rodina, vnoučata.
3: A manželka.
2: A manželka, jo, to jsem čekala.
3: Já ji pak taky dobíjím.
2: A já zase teda musím říct, že hrozně miluju André Rieho, tu jeho hudbu, takže já při každé příležitosti, i když je mi ousko, i když je mi dobře, tak hrozně ráda tohleto poslouchám, takže myslím si, že takovou nějakou cestu máme a hlavně, že jsme spolu, že jsme na to dva, to jako myslím, že je nejvíc.
3: Děkuju za tohle a já musím doplnit, že nás taky dobí, že když potřebujeme si s někým popovídat, můžeme navštívit Rádio Vysočina.
2: Ano.
3: A vidíme tady překrásnou
2: Helu,
3: která se nám takhle věnuje. Děkujeme za to moc.
1: Děkujeme, červená. Já moc děkuju vám za to, co děláte a věřím tomu, že jsme řadu posluchačů teď namotivovali a že chtějí být účastní braného závodu, že chtějí zažít besedu vašeho spolku Nebojte se policie, kde najdeme všechny ty informace, aby věděli, aby mohli si to tak jako v klidu doma v obyváčku rozkliknout, ať už v telefonu nebo na svém počítači.
3: Samozřejmě se budeme snažit informovat o braném závodě díky vám. Jihlavské listy, Brána Vysočiny, Ježkovy oči, takže všude budou tyhle informace, ale základ mailem, Nebojte se, policie dohromady @seznam.cz. Stačí jenom naklepnout, mám zájem o to, rozešleme. Samotní stránky jako neděláme, na to nemáme kapacitu, ale cokoliv se nás obrátí někdo na tenhle ten mail, tak poskytneme veškeré informace a hlavně budeme se těšit na 5. září, jak vás tam všechny uvidíme.
1: Moc děkuju za to, že jste dnes byli hosty našeho vysílání. Tolik zakladatelé spolku Nebojte se policie, Marie a Antonín Křoustkovi, hosté dnešního Dobrého dopoledne. Díky moc za naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme moc.
0: Hosté Heli Dvořákové.
4: Keby bylo něco.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dělníci současně s opravou železničního přejezdu u Sobíňova staví druhý pro cyklisty. Maďarský premiér chce požádat slavnou šachistku, aby se stala prezidentkou. Fotbalisté Španělska vyhráli po druhé mistrovství světa. Bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Vedle opravovaného železničního přejezdu u Sobíňova na Havlíčko-Brodsku staví dělníci druhý. Bude součástí plánované cyklostezky do Ždírce nad Doubravou. Správa železnic obcím vyhověla a přejezd pro cyklisty zahrnula do prací za celkem 16 milionů korun. Pokračuje její mluvčí Nela Frýbová.
4: Opravy se snažíme co nejvíce sladit s plány obcí a dalších investorů, proto už nyní přejezd připravujeme také na budoucí cyklostezku, která tu v nejbližší době povede. V místech, kde vede podél silnice chodník nebo cyklostezka, bývá přejezd standardně zabezpečený i pro pěší a cyklisty. Během výluky zároveň měníme také výhybky v části stanice Ždírec nad Doubravou.
2: V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místy se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 a 23 stupni. Na Moravě teploty vystoupají k 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar od svého volebního vítězství opakovaně vyzýval Šujoka k odstoupení a označoval ho za loutku režimu bývalého premiéra Orbána. Maďarský parlament musí nového prezidenta zvolit do 30 dnů.
5: Sport.
2: Španělští fotbalisté ovládli světový šampionát. Svůj druhý titul mistrů světa získali po vítězství nad Argentinou 1-0 po prodloužení. V finále v New Jersey rozhodl střídající útočník Ferran Torres. Španělé dostali na turnaj jediný gól, přispěl k tomu i obránce Pedro Porro.
6: Personalmente muy feliz, pero...
7: Osobně jsem nesmírně

0: Výjimečně přidají přehánky, nejvyšší teploty se ustálí kolem 21 stupňů, přidá se slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v Havlíčkově Brodě, v Masarykově a také Žižkově ulici. Silničáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné pravé poledne, máme 4 minuty po 12. hodině, startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Už teď klidně vytáčejte telefonní číslo 22 155 49 99 a nebo využijte svůj mobilní telefon k tomu, že nám pošlete SMSku ve tvaru píseň a pak 154 znaků. A tou třetí, hodně využívanou variantou je i náš web vysočina.rozhlas.cz. Tak pokud jste vy připraveni, nic nám nebrání v tom, odstartovat dnešní písničky pro Vysočinu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Máme 8 minut po 12. hodině a je tady první písničkové přání, které přišlo na náš web vysočina.rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš pro mého skvělého tatínka. Děkuji, Andrea z Havlíčkova Brodu. Tak zdravíme skvělého tatínka a posíláme písničku, kterou jste Andrejko vybrala.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Posloucháte Písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Připomínám, že i vy si o své písničkové přání můžete zavolat na telefonní číslo sem k nám do studia 22 155 49 99. Stejně tak udělala i paní Jiřinka ze Žďáru. Jiřinko, hezké odpoledne vám přeji.
2: Já vám taky přeju, Helenko, krásný den a jsem ráda, že s váma můžu pohovořit. Já vás sice poslouchám každý ráno, ale ten takhle, když s váma můžu mluvit, je to skvělý. Jo?
1: Tak to mě těší.
2: Takže jsem moc ráda, že tam jste a zdravím všechny svý známý, ale dneska by měl narozeniny můj manžel Oldřich a je to už 8 let, co se mnou není, takže bych mu tuhle tu písničku věnovala. No. Čas utíká jak zblázněný, je to smutný, člověk nezapomene nikdy, ale musí tady žít pro své děti a pro vnuky a už mám 10 pravnoučat. Ty nejmenší je 18 měsíců a je to taková referenda krásná, takže člověk má pro co žít. Takže tuhle tu písničku bych mu věnovala do nebička, miluju tě. A vy jste moc hodná, že jste ji našla a zahrajete mě.
1: Jiřinko, písničku posíláme. Opatrujte se, mějte se krásně, zase brzy naslyšenou.
2: Krásný den, naschledanou.

0: písničky pro Vysočinu.
1: A je tu další písničkové přání. Prosím, zahrajte Martu Kubišovou skladbu Magdalena pro naši nejmilejší kolegyni Evičku, která dneska slaví kulaté narozeniny. Jsi naše zlato a proto ti posíláme tvou oblíbenou Martu. Holky. No tak holky, Marta Kubišová připravená, všechno nejlepší Evičce k dnešním kulatým narozeninám a k tomu všemu Magdalena.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Je tu další písničkové přání, ve kterém se píše: milý dědečku Toníčku, dnes slavíš krásných 75 let a my bychom ti chtěli především poděkovat za všechno, co jsi nás naučil. Za tvou trpělivost, moudrost, laskavost i za chvíle, kdy jsme s tebou mohli, které jsme s tebou mohli prožít. Jsou to právě vzpomínky s tebou, které mají pro nás tu největší hodnotu. Děkujeme a jsme rádi, že tě máme. Tvých 6 vnoučat a taky Tereza, Jolana a Tom. No tak posíláme písničku, kterou jste vybrali od Michala Tučného, a samozřejmě přejeme jen to nejkrásnější k dnešním narozeninám.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: I v našem kraji už začaly žně. Zítřejším dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vás proto zavedeme na pole mezi kombajny a traktory. Vypravíme se i do agrární komory, kde se zeptáme, jaké dopady bude mít na letošní sklizení sucho.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
3: A máme tu další písničkové přání. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny letní a hlavně pamětnickou písničku Až stichnou bílé skály, kterou v roce 1969 naspívala Eva Olmerová. Děkuji, Jarek Střeště. Jarku, děkujeme za krásný výběr písničky a posíláme Evu Olmerovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A je tady rychlá, řekla bych, a blesková SMS-ka, která přišla na telefonní číslo 90 011 04. Konec konců na tohle číslo SMS-ky můžete posílat i vy ve tvaru píseň a pak 154 znaků. František píše, zahrajte Queeny, Friends Will Be Friends, pro všechny fotbalové fanoušky. Děkujeme za krásné mistrovství. No byla to parádní podívaná i o poločase, téměř to připomínalo americký Super Bowl. Tak pojďme si užít Queeny právě teď.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Na telefonu mám teď pana Jardu ze Světlé nad Sázavou. Jardo, přeji vám krásné odpoledne.
2: Děkuji za to a prosím zahrání písničku. Já jsme se domluvili, Marina, bývá to velá faně.
1: Písnička je připravená, komu ji pošleme, Jardo?
2: Mýmu synovi Romanovi.
1: Výborně. Slavíte dneska něco nebo jen tak pro radost?
2: Prosím?
1: Jestli dneska něco slaví, nebo to posíláme jenom tak pro lepší náladu?
2: Jen tak.
1: Výborně, že jste se na něj vzpomněl, to je krásný. Tak posíláme krásnou písničku Marina od Mila Nachladila. Mějte se krásně a opatrujte se, naslyšenou.
2: Já vám moc děkuji.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A v písničkách pro Vysočinu tu máme další e-mail, ve kterém se píše: Dobrý den, Helenko, mohla byste mi prosím zahrát Karla Gotta, Se laví, jen tak pro radost. Dnes mi začíná 14-denní dovolená a už se moc těším. Jaruška. Jaruško, já vám tiše závidím, užijte si dovolenou ve společnosti Karla Gotta právě teď.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

Pokračují písničky, pro Vysočinu písničky na vaše přání. Připomínám, že vaše přání můžete i zítra hlásit po 12. hodině na telefonní číslo 22 155 49 99 a nebo prostřednictvím třeba webu vysočina.rozhlas.cz. Dnešní písničky pro Vysočinu už se chýlí ke svému konci, my tady ale přesto máme ještě poslední písničkové přání. Tak si ho pojďme přečíst, přišlo na náš mail a píše se tam, prosím, zahrajte písničku od Svěráka a Uhlíře. Edu vzali k fotografovi pro všechny děti, co mají prázdniny, stejně jako naše Josefínka a Edík. Díky, babička Renata. Tak já doma taky jednoho Edíka mám, tak pro všechny, co si užívají prázdniny, pěkně zaslouženě, posíláme v krásnou písničku, kterou jste vybrala. Edu vzali k fotografovi. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina pomalu loučí i Hela Dvořáková. Přeji vám pohodové odpoledne, no a zítra po 9. hodině se na vlnách Českého rozhlasu Vysočina budu opět těšit na slyšenou.

0: Adamku.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky, které

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Na Horkoutovém hřišti v Dobroníně se v poslední době ozývá hlavně dětský smích. To se příliš nelíbí místním sportovcům. Z Dobronína Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Prosíme, chceš se požehnání na tuto fontánu, na tuto obec, skrze Krista našeho Pána.
3: Fontána nejdřív dostala požehnání od místního kněze a teď sklízí obdiv od zhruba stovky lidí. Z Heraltic Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Kvůli opravě úřadu je v Pelhřimově uzavřená evidence vozidel. Miliardové dotace na úspory energie měly jen zanedbatelný vliv, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Útoky hlavské Dukly Jihlava posílí kanadský hokejista. Bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Pelhřimově si lidé aktuálně nepřepíšou nebo nezaregistrují auto. Evidence vozidel bude uzavřená maximálně 2 týdny. Je to kvůli rekonstrukci budovy úřadu, která zasahuje i kanceláře některých agent. Uvedl to vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa.
5: V té době samozřejmě tyto agendy nebudou teda v provozu. Lidi si budou moct samozřejmě zavolat úředníkovi, který jim vysvětlí, jestli teda co mají dělat nebo nemají dělat. Případně, protože to jsou agendy, které lze dneska jako vyřešit na jakémkoliv úřadu.
4: Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Víc než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba na snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká to mluvčí úřadu Hana Kadečková.
6: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
4: U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů zatím nechce vyjadřovat. Podle mluvčího rezortu Tadeáše Provazníka se musí se zprávou NKÚ nejdřív seznámit. Ukrajina v noci vyslala na Moskvu a okolí 400 dronů. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobyov na síti Telegram napsal, že je v regionu zraněných 10 lidí. Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina většinu z vyslaných dronů zneškodnila protivzdušná obrana v době, kdy byly ještě daleko od metropole. Kyjev zároveň zaútočil na ropný sklad v oblasti ruského hlavního města. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Armáda podle něj zasáhla v Černém moři i 2 tankery ruské stínové flotily a 4 nákladní lodě.
7: Sport.
4: Další posilu do útoku přivádí před startem přípravy na ledě hokejová Dukla Jihlava. K týmu se připojí 29-letý kanadský útočník Todd Winder. Rodák z Ontária strávil poslední 3 sezony v nejvyšší dánské lize, kde v týmech Frederikshavnu a Esbjergu sbíral téměř bod na zápas.
7: Počasí.
4: V Třebiči a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 19 stupňů, v Přibyslavi 18. Bude polojasno až oblačno, na severu kraje se výjimečně přidají přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 21 stupňů. Přidá se slabý, během mírný severozápad.

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano. Oh,
1: tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: pořady se Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, mm-hmm. Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působí.

0: Víte, jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
1: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
0: Jasně.
1: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
0: Jaký to bylo?
1: Vybrala kytaru, a posléze mandolínu.
0: Aha.
1: A bylo to prýmá, akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo? Takže já prostě...
0: Já nějak... taky ne.
1: No ano, nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
0: Aha.
1: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat, prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
0: Ježíš.
1: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
0: No já jsem spíš myslel jako
1: tu
0: pracovní jako rozkročenost. Víte,
1: ne.
0: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
1: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
0: jasně,
1: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
0: Mm.
1: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný. A hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera, chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že
0: jasně,
1: skáču z vlny,
0: z vlny
1: na vlnu.
0: Na vlnu.
1: A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, To jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty, to jasně. Znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý.
3: Promiňte.
2: To je skvělý, já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil. Poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako neotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje, a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle, počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme. Ano.
3: No, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajthamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, aby povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Tak zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu
1: hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo, přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT.
1: Jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo
1: skvělý.
2: To báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu. že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr jednu básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vládní opatření kvůli cenám paliv už neplatí. Cena zatím roste hlavně u nafty. Důchodci po 80 by mohli dostat plošně přidáno. Polepšit si mají i pracující seniori. Ve Španělsku při oslovách fotbalového vítězství zemřel 13-letý chlapec. Bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ceny pohonných hmot na Vysočině se po dnešním ukončení vládních stropů změnily zatím jen mírně. Nově si ceníky určují sami čerpací stanice. K navýšení podle zjištění Českého rozhlasu Vysočina došlo hlavně u nafty, a to jen u některých pump, například na dálnici D1 u Jihlavy.
3: Nám vystačí s manželkou jedna nádrž na celý měsíc, takže my jsme jako, jestli zaplatíme o těch 600 korun víc, tak jako to není zase taková hrůza, jako která by nás zrujnovala.
4: Popisuje řidič Radek Šudřich, že navýšení cen si všiml už o víkendu a teď mu tak zdražení nepřijde už tak velké. Na dálnici navíc tankuje služební auto a platí firemní kartou, podobně jako další řidiči.
5: Já to vůbec neřeším, protože já mám firemní auto, firemní kartu tankovací. Já ani nevím, za kolik jsem natankoval.
4: Popisuje další z řidičů, který soukromně jezdí elektroautem, takže ani mimo práci jej aktuální cena pohonných hmot příliš nezajímá. Na dálnici v průběhu dopoledne zdražila nafta o víc než 2 koruny. Mimo ní jdou většinou ceny nahoru pozvolněji. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Plošná deratizace začíná v Třešti. Hubení hlodavců potrvá do konce týdne. Podle radnice se potkani ve městě přemnožily mimo jiné kvůli zbytkům potravin, které lidé vyhazují do toalet a kanalizace.
6: Vedení města zároveň vyzývá občany a majitelé podniků, aby v termínu provedli deratizaci i oni a zamezili tak přesunu potkanů do jiných lokalit. Radnice také připomíná, aby zbytky rostlinného původu ukládali do nádob na bioodpad. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších lidí je zraněných. Informovalo o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech a dnes se reprezentace ze Spojených států vrací. Fotbalisté mají projít centrem Madridu. Sport. Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. První zápas se bude hrát 4. nebo 5. srpna na Letné. Odveta ve Francii je na programu 11. srpna. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Velké Meziříčí teď mají 21 stupňů, v Černovicích 18, bude polojasno až oblačno, na severu kraje se výjimečně přidají přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 21 stupňů, přidá se slabý, během nemírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda dvou osobních aut teď překáží na silnici.

0: doufám, že si teď to odpoledne hezky společně pěkně užijeme. Čeká nás spousta informací, zajímavých rad a nebude chybět pochopitelně ani muzika.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
0: A tohle je Michal David. Určitě jste poznali podle prvních tónů písničku Nonstop a můžu vám říct jedné jediné. Nezmýlili jste se.

Vypadá to, že v tomto týdnu si v České republice trošku odpočineme od horkého počasí minulých dní. Pokud máte rádi sluníčko a teploty kolem 30 stupňů, budete muset zamířit někam k moři, protože tam teplo pokračuje, i když pozitivně je, že třeba 40-stupňová vedra ani na jihu Evropy v tuto chvíli hlášena nejsou. Například na Malorce, kde se bude určitě i dnes večer oslavovat vítězství španělských fotbalistů, mají 33 stupňů, moře 28 v Bulharsku, má moře 25 stupňů, no a ve Varně naměříte 27 jako teplotu vzduchu, mám tím na mysli. Pojďme se podívat i do Chorvatska, v Dubrovníku je 34 stupňů a moře má 25 stupňů. Příjemné teploty, ideální k opalování a ke koupání, no a jaké počasí nás čeká v České republice, to ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina budeme probírat zhruba kolem 3/4 na 3, neb si zavoláme přímo do Českého hydrometeorologického ústavu. Teď je čas a prostor pro další příjemnou muziku. Romantika Alenka Filipová, která je zamilovaná. Ten kratičký sen.

0: Hot For You zpívala Olivia Newton-John v pondělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V ledním seriálu za chvíli vyrazíme k vodě, a to na přírodní koupaliště, kterých je v Česku nespočet, ale často bývají docela skrytá nebo jen málo známá. Za chvíli vás vezmeme do hlubokého lomu, kde se kromě koupání můžete sešplhat i do podvodní pozorovatelny ryb 8 metrů pod hladinou.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: I v našem kraji už začaly žně. Zítřejším dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vás proto zavedeme na pole mezi kombajny a traktory. Vypravíme se i do agrární komory, kde se zeptáme, jaké dopady bude mít na letošní sklizení sucho.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina. Gracias.

0: Když se dávno chtěl Zdeněk zrůst z Domažlicka vybudovat podvodní hotel. Nakonec se mu to rozleželo, pronajal si v obci Starý Klíčov opuštěný zatopený lom a zprovoznil tam přírodní koupaliště. Jmenuje se Lomeček a v letních vedrech je to široko daleko jediné koupání s chladivou a také čistou a průzračnou vodou. Však také lom je hluboký 10 metrů a voda se v něm prohání nahoru dolů. V seriálu Koupání v srdci přírody tedy míříme na Domažlicko.
1: Máme chatu na Podhájí, Horšovský Týn. Tam je zkažený rybník, takže jezdíme sem, protože je to tady luxusní, jak to zelený, tak ta voda, tak to zázemí, to znamená záchody v občerstvení.
2: No. Mě fascinuje, jak je to tady všechno zelené, jak jsme třeba teďka schovaní v rákosí.
1: No, nám to tady připadá jako v Chorvatsku. Jak prostě to okolí, tak ta voda. Prostor tady, prostor tam. Je tady opravdu pijánko.
2: Zatímco těto dva penzisté z Plzně si jezdí pravidelně, Marie s Martinem přijeli s dětmi poprvé, jsou z Prahy.
3: Dostali jsme jako doporučení z několika stran, s tím, že je tady vlastně i ta podvodní pozorovatelná, jestli se nepletu, tak je to poměrně jedinečná věc jako u nás, jako v České republice.
2: Marie je teď tady úplně poprvé.
3: Myslím, že to předčilo očekávání, ale víc k tomu říkat nechci, ať to zůstane takový jako komorní místo, jako je to teďka.
2: Nikoho sem nechcete lákat.
3: No, jako.
4: Tak, je to zatopený lom.
5: Musíme bubákové.
4: Tím, že je to zatopený lom, tak samozřejmě to studený bude, že jo?
6: Já jsem tu od roku vlastně 94.
2: Zdeněk Zrůst je provozovatel Lomečku, má ho pronajatý od obce.
6: Ty terénní úpravy vlastně trvaly 10 let. Tady byl jenom holý kámen, nic jiného a skládka. Všechno, co vidíte, vlastně se nějakým způsobem upravilo. No. Na všem je moje práce, na všem jsou moje ruce vidět, no.
2: Já když jsem sem vešel úplně poprvé, tak mě zarazilo zaprvé, jak je to tady členité. To vypadá trošku jako nějaký resort v nějaké exotické zemi, jak je to tu zarostlé.
6: Ono to jako vypadá jako botanická zahrada, ale než přijdou lidi, tak tam hadice a zalejvám. Máme kvalitní vodu, dneska tady byly z hygieny, zrovna říkali jsme úplně nejlepší.
2: 3,5 metru
6: máme viditelnost dneska měřenou hygienou, no. Protože se mi povedlo tady vytvořit biotop z toho. A zároveň teda mám silný šroubový kompresor, který tlačí 400 litrů za minutu, tak to ze spoda z těch 10 metrů tahá tu studenou vodu nahoru.
2: Zdeněk Zrůst, muž, který obrací vodu.
6: Ano, ano.
2: No a teď nastal čas podívat se do batiskafu, neboli podvodní pozorovatelny.
7: Tak batiskaf je trubka hluboko pod vodu, kam vede žebřík. Tady jsou okénka, je jich tady 8.
8: Ta ozvěna je zajímavá, že jo? Bude to vůbec slyšet? Nebo bude
7: to nevíme, jestli to bude slyšet, když se stavřeme nahoře ještě jednou.
2: To jsou kapři tohleto, co jste za ryby?
8: Máme tady kapry, tolstolobiky, amury, štíky, samozřejmě nějaký dravce, sumec se tady občas objeví.
2: A tyhle ty malé potvory?
8: Tak to je taková takzvaná bílá ryba, plotice, červenopeřice.
2: Teď už jsem tady vyzkoušel skoro všechno, až na tu vodu, kvůli které sem lidé přijíždějí. Tak já myslím, že tahle ta voda v tomhle horku je úplně ideální, navíc všichni to chválí.
9: Jo? Ano, čistá voda, osvěžující, krásná pláž, všechno příjemný.
2: Nadšená Kateřina.
9: Hezké léto.
2: Tak z velice zajímavého Lomečku u Starého Klíčova na Domažlicku Lubomír Smatana.
10: Český rozhlas.
0: Za chvíli trochu jiné téma. Pro obyvatelé domovu pro seniory bývá návštěva dua harmonikářů vítaným zpestřením. Dámskou polovinu jednoho takového dua vám představí příběh z Vysočiny za pár minut.
11: Jste

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Myslíte, že po 50, 60 či 70 vám život nemůže přinést nic nového? Chyba lávky. Někdy stačí mít najednou více volného času a doma krásný hudební nástroj po dědovi a najednou zjistíte, že na něj umíte hrát. Poznáte díky tomu nové přátele a máte spoustu nadšených posluchačů. Tohle je příběh Dany Hemzové ze Sazomína, která společně se Stanislavem Sejkorou objíždí domovy pro seniory, hraje a zpívá.

0: Harmoniku mám po mým dědovi. Děda zemřel brzy, mě bylo 15, když už mě zemřel. A pak se to chytil syn, tak jsme mu dali naladit do Prahy. Hrál na ní, pak si koupil třířadku. On hrál s veselákama a v pressbandu. On hrál tenor a trombon hraje. Ten pressband, to je v pěti, tam má kytaru, koupil si svou a baví ho to prostě muzika. No. A tahle mě zůstala, no tak mě to lákalo, tak jsem se učila sama.
1: V kolika letech?
0: Mě bylo 51 už. Manžel mě zemřel, jo? Jinak by se k tomu nedostala.
1: Povídám si s paní Danou Hemzovou ze Sazomína.
0: Já už mám teďka druhého partnera jako na hraní a tak mě to baví ty zpěvy dua, jo. A jako hraní není moje hlavní stránka, jo. Spíš ten zpěv a hrám jenom takový dohrávky.
1: Já jsem měla pocit, že spíš zpíváte druhý hlas.
0: No já si ráda tam skáču, kam chci, jo. Mě to hrozně baví.
1: Jak byste se dala dohromady i s tím prvním, třeba i tady s panem Sejkorou?
0: Já jsem harmonikářem. Než jsem měla na sraz, tak jsem 14 dní cvičila dvě písničky, abych tam mohla vystoupit. To jsem hrála sama. Pak se mě tam všiml ten pán, že se mu to docela líbí, že to zkusím, jak si pro mě jezdil. Jsme chodili do Arnolce do hospody hrát každý pátek, pak do Jihlavy, že on byl Jihlavák. Ten mě umřel, teďka to bylo 6 let. A jako chytl

0: domově klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou přijíždíte tak zhruba jednou za měsíc na ten koncert. Kde hrajete, když nehrajete tady? Jak často vystupujete?
1: Chodíme do Poměnky, do Nového Města, do Fitu, tady do Žďáru. Potom nějaký, kdo se nás pozve, že je oslavy nebo nějaký to, tak sem tam máme nějakou akci takovou delší.
0: A nacvičujete nové písničky, že pokaždé hrajete jim něco jiného nebo mají rádi, když to znají?
1: My hráme všecko, taneční věci. To nejsou jenom klasika lidovky. Máme modernější, novější, ale to jako jim nehrajem. Tuhle ty staré věci, aby oni znali a mohli si zaspívat, že jo.
0: A jak jste se dostali sem do domova Klidného stáří?
1: Tady hrával Standa sám. A já s ním bývalým kolegou, s panem Čekanem z Jihlavy, jsme hráli na Fitu. A pak mě pan Čekan zemřel a Standa. On dělal posezení u nich v Žižkově poli pro lidi. Dostala jsem se do toho Žižkova pole. Pak jsme se dostali na Čeřínek. No, tam jsme se tak zacvičili, že prostě budeš hrát a hotovo, no, a ty doby hrajem. No a tak vlastně on mě vzal sebou, já zase jeho do Fitu a prostě to funguje, no.
0: Jste říkala, že nemáte řidičák, kdo vás vozí?
1: On pro mě jezdí, to je oběť hrozná. 32 kilometrů to má ke mně. Byli jsme v neděli v Drahonině hrát, tak najel 100 kilometrů, jo, je to oběť.
0: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art. Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Kompetenční žaloba prezidenta Pavla by měla být podle vlády zamítnuta. Policisté chytali na dálnici D1 Víra. Útok jihlavské Dukly je hlava a posílí kanadský hokejista. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jaromír Tejc za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
4: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
2: Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu nočního dravce, který ohrožoval provoz na 83. kilometru ve směru na Brno, je informoval řidič nákladního auta. Do akce se za plného provozu zapojilo několik policistů, pokračuje jejich mluvčí Dana Čírtková.
5: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
2: Na polských sociálních sítích se objevily účty z videí údajných polských vojáků mluvících o tématech spojených s Ukrajinou. Videa jsou ale vygenerovaná umělou inteligencí. Na účty upozornil polský web Demagog.pl. Velká část obsahu zneužívá téma volyňského masakru.
6: Většina účtů, které na TikToku, Facebooku nebo platformě YouTube zveřejňují údajné rozhovory s polskými vojáky, vznikla v tomto roce. Některé z těchto účtů už ale zveřejnili desítky videí. Videa vypadají jako několikasekundové ukázky z rozhovorů ve studiu. Respondenti v nich většinou obvinují Ukrajince z banderismu a růstu kriminality v Polsku. Vybízejí k deportaci uprchlíků či uzavření hranic s Ukrajinou. Varují ale také před údajnou chystanou agresí Německa. Respondenti, údajní polští vojáci, na sobě nemají oblečení odpovídající polské uniformě. Případné nášivky často obsahují chyby. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
2: Další posilu do útoku přivádí před startem přípravy na ledě hokejová Dukla Jihlava. K týmu se připojí 29-letý kanadský útočník Todd Winder. Rodák z Ontária strávil poslední 3 sezony v nejvyšší dánské lize, kde v týmech Frederikshavnu a Esbjergu sbíral téměř bod na zápas.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Foukat má slabý, během nemírný severo-západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte na silnici 38 na úrovni Stříteže na Jihlavsku, a došlo tam ke střetu osobního auta a autobusu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Já jsem rád, že i po 15. hodině jste s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám všem přeji příjemné a pohodové pondělní odpoledne. Je nějaký rozdíl mezi virózou zimní a letní, potažmo mezi jejich léčením? O tom bude dnešní minuta. Pro zdraví za pár minut.

0: zdraví.
1: Jak se léčí běžné virózy? Je nějaký rozdíl v létě a v zimě?
2: Viróza může být chřipka, ale také běžné nachlazení, prostě to způsobily nějaké viry. A na to není léčba, která by ty viry zlikvidovala. Musí si s tím poradit organismus sám. My bychom mu měli udělat podmínky, nezatěžovat ho, dopřát mu klidový režim, dostatek tekutin, vitaminů. Můžeme použít sprej do nosu, pokud máme zároveň rýmu, něco na odkašlání, pokud máme kašel, něco na bolest a teplotu a pomoct tak ulevit od projevu. V létě je to stejné, rozdíl je v tom, že může být teplo, které tělo taky vyčerpává, takže se snažit uspůsobit prostředí tak, abychom to teplo zvládli, třeba pobývat ve stínu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Střepatá nohatá Marie Rodrová na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Jeho písňové texty, scénky ani povídky nezestárly ani po desetiletích. S Miloslavem Šimkem vytvořil Jiří Grossman legendární autorskou dvojici, jejíž humor baví publikum dodnes. Přestože Grossmanův život skončil velmi brzy, jeho tvorba dodnes nestratila nic ze svého kouzla. Právě dnes by se Jiří Grossman dožil 85 let a tak si ho v našem vysílání za chvíli připomeneme.
1: I v našem kraji už začaly žně. Zítřejším dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vás proto zavedeme na pole mezi kombajny a traktory. Vypravíme se i do agrární komory, kde se zeptáme, jaké dopady bude mít na letošní sklizeň sucho.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Na heligonku po dědovi se začala učit úplně sama a až po 50. Dnes dělá radost na srazech harmonikářů, v domovech pro seniory a všude, kde si publikum rádo zaspívá. Představíme vám Danu Hemzovou ze Sazomína a také se ohlédneme do minulosti až do 13. století a zjistíme, jak se z původního Brdíčkova mlýna stal dnes všem známý šlaghamr.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek. To jsou tři z desítek povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by se dnes 20. července dožil 85 let. Zemřel ale předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971. Přesto za sebou zanechal mimořádné dílo humoristické i textařské.
1: Jak kokotě si přijíst a víčka mír zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra, a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše.
6: Čekej tiše, až mraky měsí.
2: Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
7: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

Léto ve městě UNESCO v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Krátce po půl čtvrté přichází do vysílání Českého rozhlasu Vysočina Miroslav Marek se svým pořadem Bejvávalo. Dnes se podíváme na zkracování dnů.
1: Bejvávalo.
2: Eliáš svatý den o půl hodinu krátí. Aspoň se to za starých časů tradovalo mezi sousedy na českém venkově. Včelaři o dnešním svátku svatého Eliáše proroka pro změnu říkávali, že svatý Eliáš odřezává plást. Jak tomuhle rozumět? Pro staročeské včelaření bylo kdysi běžné, že plásty se rozdělovaly na půl. Jedna polovina se nechala včelstvu a druhá se odebírala. Včely pak do příštího roku odebraný díl doplnili. No a ono odebírání se dělávalo právě v těchto dnech. Jinak ale hrozilo, že podzim už bude brát za kliku. Nechci strašit, ale staročeské pranostiky k svatému Eliáši se opravdu tak trochu vztahují k blížícímu se podzimu. Však si to poslechněte. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Na svatého Jakuba, to je 25., dopoledne léto, odpoledne zima. A nebo do svatého Eliáše schne i pod křovím, po něm už ani na křoví. Tak to vidíte. No a zítřek? Na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. A na proroka Daniele nalije též do mandele, což v řeči pradědů bejvávalo obilí. No a zítra o tom, co to býval srostlík.

0: A za chvíli se do vysílání Českého rozhlasu Vysočina přihlásí Dáša Kubíková a její dnešní tip na jídlo pro celou rodinu. A všechno to za nás upeče Trouba a všechno najednou více za pár minut.
1: Jardo, řekni fór.
2: Do nemocnice přivezou nového pacienta a dají ho na pokoj číslo 13. No ten za okamžik začne lamentovat. Takový mizerný život tohle toho jsem měl, opravdu. Manželka mi utekla s jiným, jo. Chata mi vyhořela, byt mi vykradli, auto to jsem naboural a teď mě dají na 13. Tady odtud se prý pacienti dostanou jen nohama napřed. Ostatní pacienti ho chvíli poslouchají a pak mu jeden říká, člověče, neblbni. Hele, tady Jarda jde zítra domů, mě v pátek vyndají štych, já taky jdu domů. No a to, o čem mluvíš, jo, ty ztracený případy, no tak to tady dávají na 7, ale ne na 13. V tom se otevřou dveře, do místnosti vejde vrchní sestra, vidí nového pacienta, hned spustí, jejda dědo, jak jste se sem dostal, vždyť vy patříte na 7.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Léto přináší plno čerstvého ovoce a zeleniny. Všechno právě zralé a voňavé. Také dozrávají nové brambory, které mají velkou výhodu. Tenoučkou slupku, se kterou není žádná práce. Přidáme si k ním kuře, strčíme do trouby a večeře je skoro bez práce.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Chutě, vůně a šťavnaté každé sousto. To je nejlepší volba pro letní dny, kdy jsme raději venku než v kuchyni. Stačí nám k tomu kilo nových brambor s tenoučkou čistou slupkou, kterou nemusíme loupat. 4 kuřecí stehna, koření a zelenina. Nejdříve si umyjeme brambory. Pokud je na nich více hlíny, vyčistíme je kartáčkem. Nakrájíme je na tenčí plátky, poklademe je na dno pekáče, osolíme a přelijeme olejem. Stačí asi tak 2 lžíce. Pořádně rukama promícháme, aby se sůl i olej rozprostřeli po každém plátku. Pak přidáme 0,5 paličky česneku. Stroužky mohou zůstat neoloupané a jdeme na maso. Kuřecí stehna potřeme směsí másla a oleje a osolíme. Položíme je na brambory v pekáči a pečeme na 180 stupňů 45 minut. Máme chvíli čas a tak si připravíme směs chutí, která jídlu dodá pořádný šmrnc. Otrháme snítku rozmarínu, lístečky překrájíme na kousky a přilijeme k ním do misky šťávu z půlky citrónu. Měl by to být biocitrón, protože rovněž přistrouháme citrónovou kůru. Touto promíchanou směsí po 3/4 hodině pečení potřeme ještě kuřecí stehna a dopečeme 1/4 hodiny do zlatova. Mezitím si nakrájíme zeleninu ze zahrádky, rajčata, papriky, okurky, cokoliv právě roste. Uděláme si salát a dohromady máme skvěle vyladěné jídlo. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pokračuje výstavba sportovního areálu v Bedřichově. Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Sparta se ve třetím předkole fotbalové ligy mistrů utká s Lyonem. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Pokračují práce na novém sportovním areálu v Jihlavském Bedřichově. Dělníci dokončují inženýrské sítě a pokládají nový umělý povrch sportovního hřiště. Hotová je také hrubá stavba zázemí. Fotbalisté i hasiči by měli areál začít využívat už letos na podzim.
2: Další etapa výstavby přinese druhé patro zázemí pro sportovce nebo nové hřiště pro Malou Kopanou. Dělníci vybudují také další parkovací místa pro návštěvníky a dokončí napojení na cyklostezku z Pávova do Stříteže. Město plánuje s těmito pracemi začít v roce 2029. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnází a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
3: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a potřebují a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
0: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beněš. Podle něho je zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak z mobily zacházet bezpečně. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar od svého volebního vítězství opakovaně vyzýval Šujoka k odstoupení a označoval ho za loutku režimu bývalého premiéra Orbána.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole ligy mistrů utkají s Lyonem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. V třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové v případě postupu přes Tromze utká s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. A Jablonec se v případě postupu přes Varaždín utká ve třetím předkole konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga Vestry.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Foukat má slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda osobního auta překáží na silnici 133 v Novém Rychnově na Pelhřimovsku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 16. hodině a to znamená, že vás čeká humoriáda. Juža Kolář přeje úsměv na rtech.
1: Humoriáda.
5: Předklání se před mikrofonem, natahuje se posluchácík a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
5: Dneska máme dedlý zátek, už jsi měl?
6: Tak to je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
5: Jak to?
6: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, když by se mi mohlo něco stát.
5: Co třeba? Rozumím,
6: tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
5: Ježíš, to ne, tak hodně zdraví.
1: Humoriáda.

0: Začněme bez dýzátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat. Tak jo.
0: Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karola Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Mne stačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameramán spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, ktorý som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu.

0: No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No a já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farisej Fulmul, jako do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farisej Fulmul Jakov a tam mě posedla pýcha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no, slyšela, prosím tě, buď klidný, no, to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou kolem dokola.
1: A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slaby, které nejsou české, nebo tak nejdou česky za sebou.
0: Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
1: Kyseliny a takové ty léky.
0: No ježišmarja, ano.
1: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, samozřejmě to strašně dlouhý.
0: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady...
1: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
0: no, tak
1: to?
0: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, až když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle, to ještě je další věc.
1: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
0: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zej tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pán bude stalo.
1: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
0: Tak mohl říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
1: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Stáčník je naším dnešním hostem, vybral Karola Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04, humor mezera a nebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
2: Co tě znám, tak...

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Patrik Rosenhal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák anebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den Petr Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu bo, tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je v radio, to je kousek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké, panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíral nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě Spartu chlapu, jak si dává do nosu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohle to jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se to nezbavím. Mňa se každý na to pýta a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovoriť. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlét Německé demokratické republiky, behal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v sprinte na 100 metrov a volá sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška iný význam, u vás možno nie až taký, ale u nás taký.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ešte extrémnejší. No a bolo to v čase, keď na olympijskom štadióne v Berlíne pokryli tartanovú dráhu, vyrobili a na počesť tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nevedel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to si nemohl říct nejak inak. A ja mu říkam, a to nemôžeme odvysielať, ja mu říkam, tak jak som to mal preložiť do češtiny? A som aj povedal, teda jak? A on je, prosím tebe, no. Takže čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, Prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú. Jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadla, prišla mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci.
0: Humoriáda.
3: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
8: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
3: připraveni
8: a byli jsme už zasvícení, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdybys nereagoval dostatečně, tak bys byl blbý.
3: To bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
8: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
3: To je
8: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
3: Tak to byly vychytávky té doby, tedy vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pučte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho.
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuřeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady promihne, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přijedou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, si... žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, no, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne, a pak ještě taky, jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky,
1: jo.
2: Tak to je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
1: Jo. Yes. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z jeho českého divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako jak jste takhle oba elegantní.
4: Necháváš si šít obleky, já jo?
2: No tak já už dávno ne.
4: Tak jsme vám odpověděli.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
4: Ještě jeden, jo.
2: Jako, myslíš, do rakle, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
4: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: A hlasuju i pro audioknihu. Mějte se.
2: Dobře, taky se mějte krásně, naschledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My ano. Taky.
5: A přávíš si anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, a? Humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny. Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Rokavy, vás oba zdravím.
2: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře, díky. Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí, a když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byly prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šlafvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasa, jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili, tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a oni věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobil jim rohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvoči, žerova sero. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
2: ne, tak to
1: krávu.
2: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
1: Ne.
2: Ne, já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
1: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
1: Jaký bys chtěl být?
2: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
2: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchal. To jedině.
1: To jsi se bál, jinak, ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
2: Ne.
1: Nebo
2: ne,
1: to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
2: Ne, to ne. Ne.
1: Ne, nikdy.
2: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a Protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se s námi můžete spojit, telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr Zezdounek. No, to je s váma děsná prača, já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, děkujeme. Varianta B.
2: Děkujeme moc. A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den,
2: Karol
4: Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, anebo zřu, aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to mělo u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně, víš. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to, pol, když jsou tady ženské, pol, dám tak nějakou vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt, on pol, purát, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, říká. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Řepaď dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Řepa pál nějakej hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: Humoriáda.
1: Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když práskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Třebíčtí radní prodloužili tělovýchovné jednotě smlouvu na halu o 15 let. Rusko hlásí ukrajinský útok na autobus s civilisty. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat také seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
3: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
2: Století lidé by pak podle Juchelky měli mít díky věkově podmíněným valorizacím o 3000 korun navíc. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 letech. Minimálně do roku 2045 bude moct tělovýchovná jednota Třebíč využívat městskou sportovní halu. Původně měla nájemní smlouvu jenom do konce roku 2035. Město ji ale výrazně prodloužilo, jak vysvětluje starosta Pavel Pacal z Hnutí STAN.
4: Z toho důvodu, že se chystají žádat o finanční prostředky na renovaci vnitřních prostor na Národní sportovní agentuře, případně jiných dotačních příležitostech, a tam je nutné mít dlouhodobější nájem.
2: V ruské bělgorodské oblasti podle tamních úřadů zemřelo 5 lidí poté, co ukrajinský dron zasáhl autobus. Nejméně 23 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal gubernátor regionu Aleksandr Šuvajev. Ukrajina už v noci vyslala asi 400 dronů na Moskvu a její okolí. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobyov informoval, že v regionu je 10 zraněných. Kyjev zároveň zaútočil na ropný sklad v oblasti ruského hlavního města. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina útokem na ruské hlavní město odpověděla na včerejší rekordní ostřelování Kyjeva ruskou armádou. Sport. Tenistka Lucie Havlíčková postoupila do druhého kola turnaje WTA v Praze. Američanku Parksovou porazila 2-0 na sety. Na úvod turnaje na štvanici uspěla také obhájkyně titulu Marie Bousková, která ve dvou setech porazila Španělku Busazovou Maneirovou. Počasí. V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Foukat má slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S dopravním omezením počítejte na silnici 38 v Rančířově na Jihlavsku. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po 17. hodině vás Jožek Kolář zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. I dnes je připraven pořad Den v kraji, ve kterém budeme monitorovat, co zajímavého se na Vysočině událo. Kromě jiného navštívíme sídliště Pražská a pivovarských rybníků v Havlíčkově Brodě, kde inspekce životního prostředí šetří revitalizaci právě těchto sídlišť. No a spojíme se i s regionálním stopařem Adelou Zachovou, která vyrazila do Vídně, tedy do Vídně na Žďársku, kde je další artefakt spojený s českým géniem Járou Cimrmanem. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: A samozřejmě nechybí ani muzika. Helena Modráčková, Václav Neckář a písnička z pohádky Šíleně smutná princezna.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. V Pelhřimově si lidé aktuálně nepřepíšou nebo nezaregistrují auto. Evidence vozidel bude uzavřená maximálně 2 týdny. A to kvůli opravě budovy úřadu, která zasahuje i kanceláře některých agent. K tématu se podrobněji vrátíme v našem vysílání v 17.20. Na železničním přejezdu mezi Sobíňovem a Ždírcem nad Doubravou začíná stavba první části budoucí cyklostezky. Správa železnic při opravě přejezdu pro auta chystá i druhý prochodce a cyklisty. Obce ale se stavbou samotné stezky začnou nejdřív příští rok, až seženou peníze. Sobíňovu poskytne kromě spojení na samotný Ždírec i možnost výjezdu do dalších směrů, jak vysvětluje bezpartijní starosta Miloš Starý.
2: Můžeme tu už potom dál na Žďár nad Sázavou, tím pádem teď na Pardubice, na Hlinsko v Čechách a zase druhou stranou přes Bílek až do Chotěboře.
1: Plošná deratizace začala v Třešti. Hubení hlodavců tam potrvá do konce týdne. Podle radnice se potkani ve městě přemnožili mimo jiné kvůli zbytkům potravin, které lidé často vhazují do toalet a kanalizace. Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu nočního dravce, který ohrožoval provoz na 83. kilometru ve směru na Brno, je informoval řidič nákladního auta. Do akce se za plného provozu zapojil několik policistů, pokračuje jejich mluvčí Dana Čírtková.
3: Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit a poté víra bezpečně odchytili.
1: Nové psí hřiště dnes otevřeli v Humpolci. Nachází se v lesoparku pod zříceninou hradu Orlík za školním statkem. Nápad na jeho založení pochází z participativního rozpočtu. A další posilu do útoku přivádí před startem přípravy na ledě hokejová Dukla Jihlava. K týmu se připojí 29-letý kanadský útočník Todd Winder. Rodák z Ontária strávil poslední 3 sezony v Dánsku. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Petr Zek dospíval 17 hodin 13 minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Posloucháte Den v kraji. Problematické jednání stavebníků v souvislosti s životním prostředím dnes na mimořádném zasedání řešili radní v Havlíčkově Brodě. V posledních týdnech totiž ve městě někdo pokácel vzrostlé stromy. Případ řeší i inspekce životního prostředí. Více informací má redaktorka Tereza Pešoutová. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. V Havlíčkově Brodě nejprve začali řešit pokácení stromů na sídli Pražská. Firma, která v lokalitě provádí revitalizaci, je totiž poslala k zemi mimo období vegetačního klidu, tedy v době, kdy můžou v korunách například hnízdit ptáci. A minulý týden pak obyvatelé prostřednictvím sociálních sítí začali debatovat také o rekonstrukci pivovarských rybníků. I v tomto případě se řeší, zda zhotovitel nezačal s pracemi v době, kdy se v rybnících můžou vyskytovat vzácní živočichové.
0: No a k čemu tedy radní došli?
1: Vedení města se už dříve vyjádřilo tak, že zhotovitelé převzali staveniště i se závazkem dodržení stanovisek odboru životního prostředí. Na radě nicméně teď schválili kontrolní mechanismy, které by měly zajistit, aby se situace neopakovala. Vznikne tak vnitřní směrnice o procesu přípravy a realizace investičních akcí ve městě. Současně radní odsouhlasili i kontrolu již započatých staveb. Jak říká místostarostka z hnutí Naše Česko Marie Rotbauerová.
2: Jsme zadali odboru rozvoje města ve spolupráci s technickým dozorem prověřit plnění závazných stanovisek životního prostředí u všech zahájených investic a následně protokol o tomto bude předložen radě města.
1: K těm nejvíce zmiňovaným akcím ale zatím radnice nemá dost informací, šetří je inspekce životního prostředí a například i společnost Chládek a Tintěra, která má na starost revitalizaci sídliště Pražská, uvedla, že dokud nebude k dispozici stanovisko inspektorů, nebude se k situaci vyjadřovat.
0: Inspekce tedy šetří obě stavby?
1: Je to tak, co se kácení stromů na Pražské týče, tak inspektoři obdrželi přímo podnět k prošetření, jak již dříve pro Český rozhlas uvedl krajský ředitel Jan Panský.
3: Dostali jsme víceméně podnět od veřejnosti, čili celou situaci prověřujeme. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
1: A jak mi dnes potvrdila mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká, inspektoři šetří i vypuštění pivovarských rybníků. V tomto případě sice inspekce podnět nedostala přímo, kvůli množství dotazů na tuto stavbu se jí ale začaly zabývat. Revitalizace čeká celou kaskádu rybníků poblíž psychiatrické nemocnice. Já jsem se k ním o víkendu zašla podívat a ty dva nejspodnější jsou v tuto chvíli vypuštěné a stavebníci je začali odbahňovat. Zahájili také první stavební práce. Na místě bylo například vidět vyjmuté stavidlo nebo vybagrovaná hlína. Zda jsou v práci v rozporu se zákonem či stanovisky úřadu, musí ale určit inspektoři.
0: Říká Tereza Pešoutová, se kterou jsme probírali revitalizaci sídliště Pražská a pivovarských rybníků v Havlíčkově Brodě. Díky za informaci.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Koupili jste si auto, chcete zaregistrovat vozík nebo jste ztratili značku a jste z Limova? V těchto dnech to budete mít složitější než jindy. Kvůli rekonstrukci budovy úřadu je tam totiž na 2 týdny uzavřená evidence vozidel. Co dělat, vám poradíme za chvíli.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Budova městského úřadu v Pelhřimově prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Některé agendy se musely dočasně přestěhovat, část funguje v omezeném režimu a jiné musely dočasně uzavřít. To se aktuálně týká evidence vozidel. Úředníci jsou k dispozici jen na telefonu a lidé musí dojíždět jinam.
1: Já jsem teď vystoupil z výtahu, jsem na městském úřadu v Pelhřimově, na oddělení, kde se vyřizují třeba řidičské průkazy nebo evidence vozidel. Prostranství před některými kancelářemi je tu, vidím, označené páskou, která brání vstupu, je vystěhovaný nábytek. Přesto tady někdo čeká patrně na řidičský průkaz. Řidičské průkazy tady normálně fungují?
2: Jo, ano, fungují.
1: Řidičské průkazy tady na evidence vozidel asi ne.
2: To netuším.
1: Evidence vozidel je ale skutečně uzavřená. Je to kvůli rekonstrukci úřadu, která se dotýká i kanceláří. Co tedy mají dělat lidé, kteří potřebují třeba přepsat auto? Na to jsem se zeptal vedoucího odboru vnitřních věcí Martina Šimsy.
3: V té době samozřejmě tyto agendy nebudou teda v provozu. Lidi si budou moct samozřejmě zavolat úředníkovi, který jim vysvětlí, jestli teda co mají dělat nebo nemají dělat. Případně, protože to jsou agendy, které lze dneska jako vyřešit na jakémkoliv úřadu.
1: Evidenci vozidel zpravidla zajišťují úřady obcí s takzvanou rozšířenou působností. Mírné navýšení klientů tak už v pátek zaznamenali například v Pacově, jak mi potvrdil tamní tajemník Stanislav Macháček.
4: Ano, jako mírné zvýšení jsme zaznamenali, když byste teďka šel vlastně do druhého podlaží, kde je registr vozidel, tak uvidíte, že tam vlastně teďka jsou to aktuálně 5 lidí čeká, takže mírně se můžou prodloužit odbavovací lhůty.
1: Pokud by někdo obrazně řečeno přes polní potřeboval použít evidenci vozidel pacovského úřadu, doporučuje tajemník zajistit si termín přes elektronickou rezervaci.
4: A na to máme vyčleněný i den vlastně v týdnu, což je úterý, kde se vlastně lidi můžou přímo domluvit termín a čas schůzky a příslušná pracovnice jim potvrdí termín.
1: A nebo počkat, odstávka evidence vozidel Pelhřimovského úřadu totiž nebude trvat déle než 2 týdny. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: A za chvíli změníme téma. Dnes jsme v dobrém dopoledni přivítali letošní držitele ocenění Skutek roku kraje Vysočina, manželé Křoustkovi. Už 15 let prostřednictvím spolku Nebojte se policie pomáhají především seniorům chránit se před podvodníky a orientovat se v dnešním světě plném nových bezpečnostních hrozeb. Jak vznikla jejich myšlenka? Co se za 15 let změnilo a proč je prevence stále důležitější. Připomeňme si jejich inspirativní povídání za pár minut.
5: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: V letošním roce získali ocenění Skutek roku kraje Vysočina za projekt, který spojuje generace. Branný závod pro seniory a jejich vnoučata není jen o soutěžení, ale hlavně o spolupráci, bezpečnosti a společných zážitcích. Jak tento nápad vznikl a co všechno účastníky čeká, to dnes v dobrém dopoledni prozradili Marie a Antonín Kroustkovi, zakladatelé spolku Nebojte se policie.
1: Tak naši seniori, naši studenti, prakticky byli přítomni přednáškám, nebo pořád jsme byli v učebnách. A řekli jsme si, že proč bychom je také trošičku nepotrénovali, a napadlo nás, že by se dalo udělat něco takového, jako dříve byly branné závody. A tak jsme to tak nějak zkonzultovali a dospěli jsme k tomu, že to zkusíme. Prvně tedy jako první byl ročník takový otevírací, no a ono se to tak osvědčilo, že vlastně každý rok to chtějí seniori po nás a už se ptají, a bude to letos zase a kdy to bude, a nemůžou se dočkat. Takže je to takový závazek, takový zavazující, protože chceme, aby byli všichni spokojeni, a taky jsme rádi, že se tam vlastně střetávají jednak ten senior a jednak sebou vodí někdy děti, ale většinou tedy přijdou s vnoučaty. Takže je to takový provázání těch generací mezi sebou.
2: Je to přesně tak, protože ty první dva ročníky byly jenom o těch seniorech, a když jsme poznali, že seniori umějí střílet ze vzduchovky a umějí, tak proč by se nepochlubili těm vnoučatům? Proto se to rozšířilo o branný závod pro seniory a vnoučata, aby vnoučata viděli, jak ten jejich děda umí krásně střílet ze vzduchovky, a pak, když se potom sejdeme na konci a opíkají se ty bušty, tak slyšíme kolikrát takový to hodnocení. Dědo, teda z té vzduchovky, ty jsi to pálil, ale tam jsou taky vědomostní testy, jako, že to není jenom procházka, takže ten kluk se potom chlubí. Střílet umíš dobře, ale zase nevěděl v testu, kolikrát Dukla získala mistrovský titul.
0: Marie a Antonín Kroustkovi byli dnešními hosty Dobrého dopoledne. Telč se už brzy promění v jedno velké letní jeviště. Festival prázdniny v Telči nabídne 17 dní plných koncertů, divadel, výstav, tvoření i neopakovatelné atmosféry renesančního města. Co všechno letos návštěvníky čeká a na jaké novinky se mohou těšit, to řekne Vojtěch Kolář, tiskový mluvčí festivalu, zítra po 11. hodině v Dobrém dopoledni.
3: Den v kraji.
0: Náš regionální stopař Adela Zachová už nám představila vynález Járy Cimrmana, mechanického zajíce v Uhřinovicích. Teď se vydala do Vídně na Žďársku, kde je další artefakt spojený s tímto českým géniem. Za chvíli se s kolegyní spojíme ve vysílání, abychom zjistili, o co jde. Teď je tady čas pro další muziku. Harlekin, Věra Martinová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Český neexistující vynálezce Jára Cimrman vynalezl mnoho zajímavých věcí. Všechno ale v jeho životě nešlo vždy podle plánu. Zrovna k takovému omylu došlo ve Vídni na Žďársku. Co přesně se tam nachází, na to nám odpoví regionální stopař Adéla Zachová. Hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer. Tady ve Vídni přímo pod kapličkou svaté rodiny a svaté Anny se nachází cestovní kufr Járy Cimrmana. Je to takový velký kamenný kufr se zabudovanou deskou s textem, což je dopis, který Cimrman psal své sestře Luize. Také tu dříve byla cedulka s nápisem v této Vídni se Jara Cimrman nikdy nenarodil, ta už to teď bohužel není. A on kufr se totiž do této Vídně na Žďársku dostal, ale naprostým omylem.
1: No není Vídeň jako Vídeň, předpokládám, že k tomu se váže taky nějaká vtipná historka.
2: Samozřejmě ano, a je k tomu přidán i ten pověstný cimrmanovský humor. Tahle Vídeň figurovala v životě neexistujícího českého vynálezce a dramatika tak, že Cimrman posílal kufr své sestře Luize. Na cedulku napsal jenom Luisa Cimrmanová Vídeň. No a CK Pošta zásilku ovšem doručila do Vídně na Vysočině místo do té rakouské. A aby toho nebylo málo, tak v téhle žďárské Vídni bydlela Luisa Cimrmanová, akorát, že se psala německy s písmenem Z na začátku. Cimrmanova sestra kufr i s obsahem potom před svou smrtí věnovala zdejší farnosti.
1: A víme, co bylo obsahem toho kufru?
2: Ano, bylo tam ženské prádlo, protože to nosil Cimrman až do svých 15 let a také právě dopis. V něm píše o vídeňském valčíku a píseň Žebrákům z Vídně žije se tak bídně sloužila právě jako předloha pro toto hudební dílo. No a Cimrmanův valčík zazněl poprvé letos v sobotu 18. dubna, kdy měl světovou premiéru tady na Žďársku ve vídeňské kapli svaté rodiny a svaté Anny.
1: Říká náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou jsme se podívali do Vídně na Žďársku za kufrem Járy Cimrmana. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kapela Holky zpívala o letním ránu, my se budeme bavit o letním podvečeru, večeru, noci i určitě i o ránu. Díky počasí.
1: Počasí.
0: Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince a s ním všechny informace. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích s počasím u nás na Vysočině?
2: Obloha na Vysočině je většinou polojasná, takže ještě stále se střídají slunko a mraky. Zrážky žádné, teploty jsou většinou od 20 do 23 stupňů Celzia, vo vyšších polohách okolo 18 alebo 19 stupňů. No a fúka nám mierny na některých místech, hlavně na juhovýchode kraja, ještě stále taký svižný severozápadný vietor, ale pozvolna už by mal slabnout.
0: Říkáte žádné zrážky, v noci také nespadne žádná dešťová kapka?
2: Nespadne, pretože sa vyjasní, minima 11 až 8 stupňov v údoliach, výnimočne až 5 stupňov Celzia, takže bude to dosť chladná noc a vietor mierny severozápadný. Teraz zo začiatku, tak ako som spomínal, postupne bude slabnúť.
0: Takže noc chladná. A jaký bude zítřek? Zahřejeme sa?
2: Zajtra maxima 20 až 23 stupňov Celzia, to je relatívne podobne ako dnes ráno a z počiatku do poludňa ešte by mohlo byť relatívne slnečno, skoro jasno až polojasno, ale potom v priebehu dňa od severu sa oblačnosť zväčší, lokálne sa môžu vyskytnúť prehánky, pravdepodobnejšie sú v severnej časti kraja, ale skôr to budú len také nevýrazné zrážky, bude ich relatívne málo, no a večer a v noci potom začne oblačnosť zase ubúdať. Vietor zo začiatku slabý, ale behom dňa sa zase rozfúka taký celkom svižný severozápadný a večer bude znova slabnúť.
0: Takže ani na kúpání a na opalování to zítra nebude?
2: Úplne nie, možno pre nejakých otužilejších ľudí.
0: Petr Hruška, výhled počasí na nejbližší hodiny. Ja vám za to děkuji, přeji krásný večer a těším se zase na slyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, na slyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
1: Ten dnešní končí, zítřejší se chystá. V našem vysílání zjistíme, proč není jednoduché vyřešit problém se ženou bezdomova na jihlavské zastávce u Hřbitova. Podíváme se také do zanedbaného parčíku za autobusovým nádražím v Peřimově, který čeká obnova, a do jihlavské oblastní galerie Vysočiny, kde po dlouhé rekonstrukci znovu chystají výstavy. Budeme rádi, když i zítra budete ladit Český rozhlas Vysočina, a když s námi zůstanete i dnes, za chvíli dechovky pro Vysočinu a Tomáš Vodrážka. Jože Kolář přeje hezký večer.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Pokračuje výstavba sportovního areálu v Bedřichově. Zemřel dvojnásobný držitel zlatého míče Kevin Keane. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
4: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
5: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
4: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
6: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
4: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Pokračují práce na novém sportovním areálu v Jihlavském Bedřichově. Dělníci dokončují inženýrské sítě a pokládají nový umělý povrch sportovního hřiště. Hotová je také hrubá stavba zázemí i opěrná zeď, která odděluje sportoviště od okolních pozemků. Fotbalisté i hasiči by měli areál začít využívat už letos na podzim.
7: Další etapa výstavby přinese druhé patro zázemí pro sportovce nebo nové hřiště pro malou kopanou. Dělníci vybudují také další parkovací místa pro návštěvníky a dokončí napojení na cyklostezku z Pávova do Stříteže. Město plánuje s těmito pracemi začít v roce 2029. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Požár ve španělské provincii Guadalajara už spálil 26 tisíc hektarů porostu. Oheň se šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 1200 lidí. Plameny zasáhly i zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Další lesní požár se podařilo dostat pod kontrolu poblíž Saragozy na severovýchodě země. Oheň tam zničil skoro 16 tisíc hektarů porostu.
3: Sport.
2: Zemřel bývalý anglický fotbalista, držitel zlatého míče Kevin Keegan. Bylo mu 75 let, informovala o tom jeho rodina. Někdejší trenér a kapitán anglické reprezentace se léčil s rakovinou v pokročilém stádiu. Ocenění zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu získal 2x po sobě na konci 70. let. S Liverpoolem 3x vyhrál anglickou ligu a 2x pohár UEFA.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Foukat má slabý, během nemírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 78. kilometrem na úrovni Vojslavic. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. U mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je muzikant Tomáš Odrážka, který vás tradičně mezi 18. a 19. hodinou provází oblíbenými dechovkami pro Vysočinu. Hodinka určená pro gratulace a přání v rytmu dobré české a moravské dechovky je tu. Příjemný poslech.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Odrážkou.

0: Úvodní písnička dnešní Dechovek pro Vysočinu je za námi. Živě se spolu uslyšíme na telefonním čísle 22 155 49 99. SMSky ty můžete posílat na číslo 90 01 04 nebo vyplňte dechovkový formulář, který najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. Dnes jako první zavolala paní Gábina. Gábino, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Můžete povídat, komu zahrajeme a jakou písničku?
1: Tak, já bych ráda nechala zahrát písničku pro bývalý a stávající kuchařky ze základní školy v Počátkách, protože jsme se dneska sešli po dovolení zase, takže máme takovou party u jedné kolegyňky na zahrádce, takže pro ně by to bylo a pro mý rodiče do Nového Rychnova. Tak a byla by to písnička nedaleko od Trenčína do Moravanky.
0: Písničku rádi zahrajeme, no a mě nezbývá jenom vám popřát, ať se hezky pobavíte.
1: Děkujeme moc.
0: Hezky se pobavte a něco dobrého jste určitě uvařili, jako ve školním určitě. Roce. Paráda. Tak jo, písničku posíláme, Gábi, mějte se hezky a užijte si oslavu. Naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.

Moravanka Jana Slabáka zahrála písničku nedaleko od Trenčína a mám tu hned e-mailové přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Pivovarský koně pro paní Jarmilu Kociánovou z Peleřimova k jejím dnešním 83. narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví přeje syn Petr Kocián a přítelkyně Markéta. Moc děkujeme za zahrání, s pozdravem Petr. Písnička je nachystaná a my z redakce Českého rozhlasu Vysočina přejeme pevné zdraví a všechno nejlepší k těm krásným narozeninám.

To byla písnička Pivovarský koně, velmi oblíbená a krásná dechovková písnička. Další zkaz tu máme. Dobrý den, vážená redakce, prosím o zahrání písničky Padá, padá rosenka k včerejším kulatým narozeninám Veronice Doležalové z Kněžic. Moc, moc zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohodu přeje Martin. Hraje mistří Janka.

0: Tato ta písnička Padá, padá Rosenka se hraje i ve verzi s cymbálovkou a cymbálovka nás čeká v té další písnice a v dalším přáním. Je tu paní Maruška, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste byl tak hodný a mohl zahrát naší lidušce švagrové. Ona měla minulý týden 90 roku. A byla by to písnička, Když jsem šel z Hradišťa s požehnání.
0: To jsou krásné narozeniny. Zahrajeme rádi.
1: Děkuju a bylo to moc hezký. Pěkně jsme si to užili. Bylo nás tam asi 30 a bylo fajn.
0: Tak měli jste mecheche.
1: Jo, určitě.
0: Dobře.
1: A docela tak, i mladí zpívali. Hezky jsme si zaspívali hodinu.
0: Tak paráda. Písničku máme nachystanou. Děkuju. Přejeme všechno nejlepší. Děkuju. A Maruško, zase zavolejte. Těším se na to, naslyšenou.
1: No, děkuju vám. Nashledanou.
0: A písničku pro vás zpívá Vojta Račický.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: V tuto chvíli nahlížím do vašich SMSek. Prosím, zahrajte nám pro radost a potěšení píseň Bělavý holoubek od Zahorienky. Děkuje Jirka. Písničku jsem našel a hrajeme.

Dvě přáníčka pro stejnou osobu a dvě přáníčka se stejnou písničkou. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Slyšíš, jak zvoní očohajky k dnešním 92. narozeninám pro paní Marii Ježkovou z Heraltic. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání jí přeji Ježkovi a Fialovi. A pravnoučátka Davídek a Stelinka jí posílají štípanou pusinku. Děkujeme za zahrání, to je jedno z těch přání. A druhé přáníčko je toto. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Slyšíš, jak zvoní očohajky pro paní Marii Ježkovou z Heraltic, která dnes slaví krásných 92 roků. Vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně moc štěstí, spoustu lásky ode všech, pohodu, žádnou nehodu, spokojenost, radost, boží požehnání a ochranu panenky Marie, samé sluníčkové dny. Vám přeji děti s rodinami, pravnučka posílá pusinku Veselovi, Málkovi a Vencovští. Děkujeme moc za zahrání. Přejeme také všechno nejlepší. 92. Ta se neslaví jen tak.

0: Zvony dozvoněly v písnici od Čohajky. Slyšíš, jak zvoní? Jsme hráli pro vás. Je tady Maruška, vybere další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Já vás zdravím z Velkého Beranova a jsem moc ráda, že vás slyším. A po dlouhé době bych vás moc prosila zase o tu moji milovanou písničku s dobrou náladou pro všichni, co poslouchají, pro vás, pro Zdeničku Bartuškovou, všichni kamarádi, Marka Zlanžota a prostě pro všichni. A moc vám děkuju za ten krásný pořad, za ty nádherný dechovky. Moc vás zdravím a děkuju.
0: My také děkujeme za uznání a Maruško, poslouchejte dál a písničku rádi posíláme a nebojte se zavolat častěji. Těším se na vás a naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

Než zahrajeme další písničku, jsou tu pozvánky na následující pěkný víkend, kde se setkáte s dechovkou. Už tento čtvrtek máte možnost na Jihlavském náměstí tradičně od 16 hodin slyšet venkovskou kapelu. V sobotu vás zveme do kostelce u Jihlavy, tam od 14 hodin bude hrát a zpívat Vysočinka. A nedělete, krásný tip mám pro vás, na Humpolecku to bude. V neděli vás zvu od 15 hodin na Mistříňanku, která bude hrát v Jiřicích u Humpolce. Budou hrát zhruba do 17:30 a až skončí, tak přejedete jenom do Humpolce ke kinu a od 18 hodin si poslechnete Březovanku. To bude neděle jak malovaná.

0: 18 hodin 43 minut zvu do vysílání paní Alenku ze Zvoňujova. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, pane kapelníku, já vás zdravím. A prosila jsem o písničku Křemešníček. Chtěla bych ho poslat manželům hodovým a jak už se Krpálkové doželiva. A také vám bych ji věnovala. A Markovi z Lažhota. Tomu ji taky posílám. A přeji všem hezký poslech a příjemný podvečer.
0: Děkuji vám hezký za laskavost poslech.
1: A příjemný podvečer taky, na shledanou.
0: Bože, já si vyhrávají, naslyšenou, Alenko.
1: Na shledanou.

0: To byla písnička Křemešníček v podání Božáků a pan Joška volá o další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady je Joška z Nových Dvorů. Chtěl bych nechat zahrát od Pepíka Nauše v Pošumavském kraji. Tuto písničku bych chtěl poslat svojí přítelkyni a všem lidem, kteří mají rádi dechovku jako já. Moc děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou. Moc děkuji.
0: Joško, těším se na to. Písničku posíláme. Malá muzika Nauše Pepíka.

0: Malá muzika na uši Pepíka v písnice po šumavském kraji. Je tu další posluchačka, paní Hanka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady Hanka z Boušic. Já bych vás chtěla poprosit o zahrání písničky, na který jsme se domluvili, a to pro všechny lidičky, který poslouchají a užívají si dnešní krásný podvečer. A je i pro vás a děkuju moc.
0: A není zač, Hanko, a písničku posíláme. Naslyšenou.
1: Děkuju pěkně. Naschledanou.

Tak to byla skupina Atlas a písnička Jeden pro druhého žít. No a čeká nás závěrečné dnešní přáníčko, a to je SMS-kové. Tak jestli mohu požádat zas i co takhle Škoda lásky, ať jí hrají jen muzikanti. S úctou Václav. Nevím, jestli bude úplně přesně jenom bez zpěvu, ale každopádně Škoda lásky na závěr se určitě hodí. Zase zítra v 18 hodin si nalaďte Český rozhlas Vysočinu a budeme spolu hrát a zpívat pěkné dechovkové písničky. Dnes se loučí a krásný večer vám všem přeje muzikant Tomáš Vodrážka.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Havlíčkobrodští radní jednali o stavbách, které prošetřuje inspekce životního prostředí. Extrémisté nově využívají umělou inteligenci. Sílí i radikalizace mladých, říká to ministr vnitra Metnar. Sparta Praha se ve třetím předkole fotbalové ligy mistrů utká s Lyonem. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Prověřit dodržování zásad ochrany životního prostředí u všech zahájených staveb ve městě chtějí radní Havlíčkova Brodu. Rozhodli o tom na dnešním mimořádném zasedání. Česká inspekce životního prostředí totiž ve městě aktuálně šetří hned dvě možná pochybení stavebníků. Prověřuje kácení stromů při revitalizaci sídliště Pražská a také rekonstrukci pivovarských rybníků. Podle místostarostky Havlíčkova Brodu Marie Rotbauerové z Hnutí Naše Česko schválili radní i vnitřní směr i pro přípravu a proces budoucích investičních akcí.
4: Je to takové písemná odpovědnost vůči tomu, co se děje. To znamená, ano, i v současné době dodržujeme zákonné postupy, ale chceme je dát do písemné podoby.
3: Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou dnes schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí také online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudu.
5: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudu a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
3: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spolu vedou 4 soudní spory. Ve dvou případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Sport. Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s Lyonem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. V třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové v případě postupu přes Tromze utká s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul Mit Julent a Jablonec se v případě postupu přes Varaždín utká ve třetím předkole konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga Vestry.
2: Počasí.
3: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne už oblačno, lokálně přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni. Foukat má slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase si zastupňujeme. Tak teď jsem použil úplný neologismus, to asi není spisovné slovo, ale docela pěkné sloveso, ne?
2: Moc hezké.
1: Zastupňovat, jako dokonavé je to pěkně.
2: Tak, jako zakouřit si, zakecat si, zastupňovat si.
1: A proč tu dnes máme to stupňování? Děláme tam nějaké chyby?
2: No, pořád je to ještě trošku chyba z mého pohledu. Ale lingvisté, takoví ti normotvorní z Ústavu pro jazyk český, už říkají, že by bylo nadbytečné stupňovat tak, jak se dneska stupňuje. Tudíž to úplně za chybu neoznačují. No a na mysli mají ten případ, který mě pořád ještě tahá za uši, že je něco více efektivnější nebo více sladší.
1: To znamená, že spojíme slovíčko více s druhým stupněm při tom stupňování, že vlastně zdablujeme, zdvojíme to stupňování.
2: Použijeme jakoby oba způsoby, protože my stupňujeme přídavná jména pomocí přípon a předpony v tom třetím stupni, anebo máme takzvané opisné stupňování, že to slovo necháme v základním tvaru a přidáváme mu to více, nejvíce.
1: Dobře, máme tedy něco sladkého, něco sladšího, něco nejsladšího, nebo máme něco sladkého, více sladkého, a nebo tedy máme něco více sladšího. Je to podle mě nesmysl a vy říkáte, že se to dávno ujalo a je to i spisovné?
2: Spisovné. No je to nadbytečné. Pokud se jedná o jazykovou správnost, tak jak už jsem řekla, není to popisováno v těch základních jazykových příručkách jako chyba, jenom jako nešikovnost. Takže vlastně se to odsunulo do otázky stylu, nikoli v té správnosti pravopisné v širším slova smyslu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská roková skupina Horkýže Slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
6: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kivadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bílina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83. kilometru ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na kilometru 31 vyprošťují kamion, který sjel do pole. Dopravu policisté odklání na kilometru 29. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se

0: hlavně na Rádiu Region, nyní na Rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
0: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
0: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
0: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to
0: byl? Vybrala kytaru, a posléze mandolínu.
1: Aha.
0: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo? Takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
0: No ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
0: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
0: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
0: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
0: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
0: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mm.
0: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný. A hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera, chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že jasně, skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já.

0: ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněných jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To jasně znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci ale, třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. To je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k těm se tak ještě dostaneme. Ano,
3: no, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hes a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, a vy povídáte a povídáte, a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla, a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme čich, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm-hmm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: Vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT.
1: Jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu. že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
6: Jsou hotové věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytků a tohle to všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně v září začít normálně v novém, jak se říká.
2: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
7: Po dobu 3 týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přehánky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni, pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, od západu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
9: a Carmen Majorová. Tahle láska začala na kolejích, ve vlakovém kupé.
8: Jemu bylo 18, když pomáhal psát školní úkoly 17-leté dívce.
9: Zamiloval se a začal se odvíjet příběh vroucí lásky, zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi.
8: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Z Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se seznámil už před více než 58 lety.
1: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
0: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježíš, děkuji.
3: Danuše, má kytičku?
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál, pojďte dál.
3: Takže Danuše, a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jste připraveni vyprávět manželům Kostkovým i posluchačům svůj příběh? 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
4: No, kolik my jsme?
6: No, to už je spíš 54.
4: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišli, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Nabucco do státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď. A na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuji moc, já to dám do vázy. Jo, abych
3: dobře, a přesuneme se někam k místu, kde se bude dobře vypadat. Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
4: No pro vázu, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
3: To bylo jako vychlazené.
4: Asi tak.
1: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
0: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak jsme se zakoukali jednou taky do sebe.
3: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
4: Já jsem po něm nepokukovala. My jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli u nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, že kluci nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali. My jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
3: To je jako při cestě do školy?
4: Jo, jsme to, když co jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vláku. No a potom jednou, teda aspoň ty to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty si říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkala, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty si potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuješ?
6: Ne, já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
4: No.
3: Kam jste sjížděl pohledem?
6: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných,
4: no, jo. No, a tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že muž byl kousíček od Litoměřic. A pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne tolikrát. No a tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
3: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
6: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No, v letním kině to bylo, no.
4: Byla tma. My z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No, a seděli jsme, tam bylo hezky přítmí, tak jsme se drželi za ruce, no, a pak přišla i ta pusa, že jo, no, a pak už to začalo, no.
3: Komu se z toho víc zatočila hlava?
4: Já myslím, že tobě.
6: No mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
3: Jako Danuše se na vás vrhala?
6: No, tak asi tak, no. Začala si ona.
4: Ono mu to trvalo.
3: Jak ta láska, jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat, co se tak jako odehrává vnitřně v člověku, jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali, co jste cítili?

0: o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
1: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když mě něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jako víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale... Měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
0: Jak jste to prožíval vy?
2: No, tak já jsem jí měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotný věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pak mě odvelali na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině. No a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mi napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo zase něco a když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní a to pak vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Tak jednoduchý to nebylo ten půl rok. Ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1970 v Roudnici nad Labem.
1: Miloslav kvůli tomu dostal opušťák z vojny.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Nejdřív byla naplánovaná svatba, ale opravdu, a pak žena zjistila, že je v jiném stavu. Byl tam rozdíl asi 3 týdny, jo, ale bylo to tak.
4: Ne, protože muž vlastně přišel z vojny a teď bydlel jinde, že jo, než já. A takže jsme potom dostal vlastně práci na elektrárně a od elektrárny jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že se máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino, no a... No tak už to pokračovalo, no.

0: čem jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, mě šila náhodou švadle na šaty, krásný, jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstinky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Falfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstinky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhý prstínků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy. Nikdy bez prstínku. A jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, jste měla asi před 3 lety z Prahy. A říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde, tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený, 3 řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té brázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: A koho našla?
0: My jste ho dvakrát přeorali.
2: Asi. Do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.
1: Takže ta láska nám musí vydržet, to už jinak nejde, jo.
2: Aspoň s tím jedním prstínkem, no.
0: A vy prstínek ale nemáte?
1: Já ho ztratil, definitivně, já nevím. Měli jsme tady v tom oltáři jeden herníček a tam jsem si dával prstýnek. Jo. A vždycky jsem věděl, že tam je, když ho potřebuju mimořádně nasadit, tak jsem šel najisto, ale jednou jsem šel najisto, ale on tam nebyla.
0: Co to je mimořádně nasadit?
1: No, jako když nějaká společenská událost nebo tak, že jo, jde se naplést, nebo tak jsem si vzal prstýnek. No, ale ztratil se, no, já nevím, kam přišel. Prostě nevíme, no. Je pryč, v tomhle baráku není.
0: Mezi jahody jste se koukal?
1: Všechno jsem převoral.
0: Tak třeba ještě čeká další rok.
2: Ještě se třeba najde někdo, já věřím. Já třeba s tím prsínkem opravdu, teda jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdu najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený. Nebo na věky pryč.
3: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
4: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
2: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu. Lahev s nějakou minerálkou, byť. A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to. Ne. Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
0: Takže do té doby to bylo utajeno?
2: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, viď?
1: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejásala, no, ona no, tak no, jako tě tady moc nemusela.
0: Jak to?
1: No, bylo to takový, asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no, tak i na těch fotkách jako matka moc nejásá. No.
0: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuše, že si prostě musíte Danuši vzít?
1: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to, do toho neměl nikdo co mluvit.
2: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodný. No.
0: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
2: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného. To muselo být. Takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla, a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
0: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
1: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10. 11. hodiny. A...
0: Už takhle brzo jste se těšili?
1: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže...
2: No, my jsme měli pokoj, ne, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už se nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde pak, Olinko, teď už ne, teď už tam je Míla, teď už tam spát nemůžeš, viď?
1: No, tak svatební noc byla a druhý den potom k večeru jsem se už zase balila. Odjížděl jsem zpátky na Slovensko.
0: To muselo být trochu smutné, ne?
1: Bylo, no, bylo to smutné. Ale vím, že to bylo na 3 týdny, takže jsem se potom vrátil domů a bylo všechno, jak má být. No.
3: Půl roku po svatbě dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
4: Danuši se ale stýskalo po rodném kraji a tak se stěhovali po druhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
3: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
4: Za 3 roky stál. Ale maminka se toho bohužel nedožila.
2: No, když my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla já nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal po noční. Takže mě muž hned odvez do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo. Takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn. Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v porodnici a říkali.
1: Pil kluka, ty kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, jo. A dobře to dopadlo, no.
0: Byli jste hrdí rodiče, máma, táta?
2: Jo, jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
1: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera. No.
0: Ta se narodila po jaké době?
2: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je tak krásný, viď? A... Tak to už potom bylo úplně jiný. To jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty 2 děti, to už jsme byli taková rodina, viď. Bylo takový hezký, no.
0: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je i po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
1: No já to vím, že je dojatá. Já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotný.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
3: Ježiš, to je, co je to? Kávovar?
4: Ne, to nemůže být kávovar.
5: Je to kávovar?
3: To víš, že jo? No.
4: Ukažte.
5: No, co jste myslel, že to je?
4: No asi jo, no.
3: To víš, že jo?
4: A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
5: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
4: Ale ty budeš muset víc psát.
3: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
4: to
3: prosím.
4: To k tomu asi.
5: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
4: Nedáte si u mě teda to kafe?
5: Tak jo.
4: To se musím naučit nejdřív.
5: Není to složitý.
4: A chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
5: Dám si preso.
3: Preso. Malinký.
4: Hmm.
3: No.
5: Tak to oslavíme.
3: No. A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale
5: nevím. Jsem s ním.
4: Nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to...
3: Já to přinesu, počkej.
5: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
3: No, že strašně děkujeme.
4: A že jejich jsi... jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
3: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že jsme v našem věku takovýhle.
4: A docela s váma bylo hezký posezení. No.
5: To jste hodnej.
4: Ne, fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory, i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Přišlo něco takového?
4: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
5: S kolenem.
4: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já. Tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
5: V čem?
4: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
3: My jsme tak nějak zvyklí na sebe.
5: Těšíte se jeden na druhého i?
3: Určitě.
4: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležitých je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba. Jo. Takže těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistil jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhýmu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
5: Vy jste teď i dojetí tak trochu. vlastně s tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten cit se takhle projevil?
3: Já, jo, když muž byl jednu dobu, se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
4: Já jsem si prodělal nějaký onkologický onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co to si tady počne, že jo, tak takový věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
3: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu šklivou, tak to zamává si s každým, tak...
4: Je to v pořádku všechno.
3: No, nerada na to vzpomínám, ale je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohleto nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkal se, nemůžu kvůli tomu druhým, že musím stát při něm. Už jsem to skoro zapomněla, všechno tohle to vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak už jsme spokojený, no. Ale nebylo to lehký.
5: Ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
3: Asi jo. A když si říkala, jsem se musím být silná, že já taková silná nejsem třeba, jako je můj ten, jako, když se něco, jako je špatný, nebo něco, tak on to umí překopnat, nebo se k tomu umí postavit líp, nežli já, no. Ale už jsme to všecko takhle zvládli dobře, viď, tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
4: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. Jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já. Si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to muž nebude vědět, co, určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet. No, myslím, že ne.
3: Jedno, co přinesete?
4: No, asi jo.
3: Kdo víc přepíná televizi?
4: No, samozřejmě manželka.
3: Na co?
4: Víte, to jsou takový pořady, bez kterých se neobejde jediný večer a já jsem z toho úplně někdy na větvi. Ten showtime na Primě, jo. To je prostě, to je o ničem. No, já nevím, no.
3: Kdo z vás víc přepíná televizi?
5: No, to muž, ježiš, to je strašný. No, já ne.
3: Jaké domácí práce máte ráda?
5: Já docela ráda žehlím.
3: Jak dlouho to vydržíte?
5: Žehlit. 3/4 hodinky na nejvýš.
4: Ráda žehlí.
3: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
4: Pořád.
3: Jaké bylo vaše první auto?
4: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to byla bledě modrá Škodovka to byla.
5: Škodovka. Nějaký to MBčko.
3: U čeho jste nejpřísnější?
5: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
4: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviním u brus. To si dávám pozor.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
5: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
4: Rozdala by to dětem?
5: On teda asi ne, ale já bych jim to dala.
3: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
4: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
3: Co je na něm nejvíc sexy?
5: No já bych řekla, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovskej, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
3: Jakým stylem jste líbal?
4: To chcete, abych předved.
3: Zas na mě ne.
4: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
3: Jakým způsobem líbal?
5: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty, totiž, takže nemá, víte, má takový plný pěkný rty. To se mi na něm líbilo. Vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu. No.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
6: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
4: No tak asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, jestli, když se mají rádi, tak se Některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
5: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost. Co bylo strašně krásný. Teď je to takový, že spolu žijem, myslíme na sebe a je to určitě je to úplně jiný.
3: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo?
4: Víte, když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, nebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
5: No já když jsem třeba byla teďka třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili nebo jsme se s někým bavili nebo takhle. A teď já jsem přišla třeba na ten pokoj a v tu ráno jsem si třeba vzpomněla, že strašně jsem se těšila. Jako víte, úplně jsem si říkala opravdu, já toho člověka mám tak hrozně ráda a tak mi schází tady. Ne 4 týdny to jako tam být jako úplně sama, to je takový, že jsem si říkala, ani jsem si nikdy nemyslela, že se mi po něm bude tak stejskat. V mém věku teda už, že jo, se řeknete legrační, teda ženská na konci života, ono se jí takhle stejská, že jo, po manželovi, jak malýmu dítěti. Tak jako se mi ani tak nestejskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační říkat u starých lidí, že je to láska, ale je, no.
4: Ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk hlavně se naučit na to platit celý život, respektovat toho druhýho, no.
3: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok?
4: Každý den, ano. Každý den musíte.
3: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam zavěšení za ruce?
5: Když si jdeme lehnout, tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
4: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
5: No, nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, viď, ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišla a přivítala se se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. No. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmý, že nebo takový nějaký. A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
4: Tak by to mělo být. Jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No mám ji rád, no.
3: Je vám spolu dobře?
5: Je nám spolu dobře, to jo.
4: Je?
5: Je jo, aspoň. Je,
4: taky.
5: No.
3: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
5: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím... Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct mám tě ráda nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno, jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No. Miluju.

0: Danuše a Miloslav Novotný už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.
0: Proto ji nechte promluvit i vy. Dejte na své srdce a milujte. Život je proto, abychom milovali a byli milováni. To dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele. Pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Dotaci 8 milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Technisurf a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun. Sport.
2: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Máme dobrou zprávu z pražského okruhu směr letiště před sjezdem na Barrandov. V omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velé vážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Kruci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že se mi nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřel. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou

0: Jo, přebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
1: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní. Ta nás nevyžene.
2: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
1: Poslyšte, nevíte o nějakém díle?
3: Beru
1: všecko, od cihly, od kamene, od dřeva.
3: Nikdež nic, milej zlatej, není do čeho píchnout.
1: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejším.
2: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
4: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
0: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
2: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
1: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmelfagott element.
0: Jež to, pambu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
2: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
1: Odkud jsi?
5: Od Budějovc.
1: Zedník, viď?
5: Tak.
1: A teď jsi v hajzlu, viď?
5: To jsem.
1: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
5: Bodeď by ne.
1: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl psát někam do Evropy.
5: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
1: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
5: Jak? Ty to víš,
1: že... Ale přece sem k Hainovým Mézekemu chodila Milnerová parta a táhli odtud na Štětín, když zmerčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
5: Tak, o to není žádná starost.
1: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
2: A Karelík kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
0: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
2: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
1: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
5: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
1: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde, a vždycky na šup. A všecko nahonem, to jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
5: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
1: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
5: Však jsem z lesu.
1: A natřít něco? Omalovat?
5: No. To patří, když se to tak vezme k věci.
1: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
5: Tedy Flieghornu to zas jo.
1: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
2: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
6: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
5: Sumber.
1: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
5: Jo, jo, jo.
6: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
7: Já?
1: Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
5: Ne.
1: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhard Steinhauer.

0: to jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
1: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
0: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
1: A jo, dva tenťáky bych potřeboval.
0: No, nemá.
1: Tak aspoň jednoho a toho vám vedu.
0: Je z oboru?
1: Ne, ale je to můj krajan.
0: Čech?
1: Jo.
0: No, když je Čech, tak ho vezmi.
1: A nebylo by možné, že byste mu...
0: A, na dlaň dostane 7 marek.
1: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
0: No.
1: Je to vdovec a má sebou kluka.
0: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
1: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
0: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
2: Anton K. A. R. A. S.
0: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
3: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
1: Tak co koukáš? Pokladně.
2: Tady to.
1: No co? No 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
3: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově. Spojená v celé záhlaví.
1: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec. No člověče. No já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
1: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
3: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno okének.
4: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
3: A tam...
5: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
4: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
5: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává
2: a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
1: Tak tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktoru Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
2: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
1: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
2: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i po Bertovi.
1: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
2: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
1: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
2: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
1: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augusty, no prostě jak si co kdo najde.
2: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
1: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
2: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
1: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
2: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. A konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat
6: Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívech. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
7: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
6: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
7: Můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
6: Cože mi vybere?
7: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
0: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
3: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
6: Co to je?
7: Žádný Irčan. Je to Čech.
0: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten byl trochu menší.
7: No tak ber Anton a oblíkni se do toho.
6: Co to? Tuhle parádu?
7: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
0: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
7: No.
0: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
3: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
7: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta, od direktora až po koňáka, všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho, a všecko tu musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
3: Tak přišel Antonín Karas, zedník z Horní Sněžné, v podjaří roku 1862, k cirkusu.
8: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho 7letý Vašek.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
10: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehraju.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon.
0: Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
1: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
0: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku! Ozvalo se od brány a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
1: Pane, to je pašák, ten kapelník. Liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
0: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy. Tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
1: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl.
0: Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit.
1: Zamyšlen odpínal smery postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
0: Hans, kde je mis?
2: Mis pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem mis. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučká bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
1: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
1: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
1: A zapráskav samotam obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
1: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašků?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné.
3: To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Ohýjo, běž a neplaš se, no malá, no mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
1: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
1: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
1: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím?
4: Znova, opakovat.
1: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
1: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
5: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci.
6: A klukova věc, aby ji nepropásl.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme. Ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berevic zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku. A on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Bervicovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte, Selnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc než to vaše věčný pití, takže servos Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Ker Holec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Ker Holec Karel měl vydat příkaz...
0: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na voltiž to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9:20 zkouška Bervicová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím takhle, Helen. Ty
8: Široká sukně s volány.
9: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
10: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
8: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
10: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
3: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
11: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
11: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
12: A teď slon, Aršehir s Bingem.
11: To nevětr. No to má být André.
3: Jak to myslíte?
11: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
12: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
11: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezd se nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
12: A co?
11: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
12: A co by to k sakru mělo být?
11: Kleknout.
12: Kdo?
11: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
12: Ty brvče!
3: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
12: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
11: Vždyť to Himmler God nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
12: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
11: Umějí, pane řediteli. Umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
12: Madam?
8: Ředitelka se voutrhala.
12: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Vervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr. Cvičení řídí... Kočí Hans, prosím, zde je má šambriéra. Račte.
13: Tak co jsi tomu říkal, táto?
14: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. Já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a ne manéž.
13: A vy, pane Malina?
15: Prima, Vašku, prima. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
13: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerholec.
16: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
13: Teď já jsem byl u toho.
16: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle má čet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým Vraníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
12: Vašku!
10: Vašku!
12: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
12: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat... V Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
17: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
8: Mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
8: A její dceři Ružence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paulem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
2: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
2: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením, ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
8: Tam já.
3: Helenka semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
8: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: Bravo. A první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem kurz und gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjde.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. Je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někdy taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mamky přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři. A jeho sourozenci, mamky přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiné, já jsem to nechtěla. Protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne. To ne, tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama bez sourozenců. Mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte co, Jarko, se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany. A teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy napsané. Byl to pro mě šok, když tam jsem slyšela, že tam ty 3 sourozence psané nejsou. A přitom mamka měla nás 4, ale prostě mamka žádný majetek neměla, takže dobře to dopadlo. Ještě, že jsem měla ty adresy napsané. No ale víte, bratr ten nemůže, ten je v zařízení v tomhle tom, kde je pro tyhle ty lidi, co jsou nemocní, tak dlouhodobě už. Tak ten jako je zbavený se právnosti, že jo. No a já a 2 sestry mám a ty prostě se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mamka měla starý nábytek a mu se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je se mnou ve Frýdlantě, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
0: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tady ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se má zdědit jeden stůl jedno křeslo.
1: Ale znám to, takový případ, jako znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
0: A řekněte mi, co máte schované na památku?
1: No tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostala, když jsem začala chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
0: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
1: Ano.
0: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někde ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci rodinné dědictví?
1: No, snad,
0: že ještě...
1: snad ne už. Snad už tak nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že je to, musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
0: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
1: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc, hezky všem večer a ráno. Děkuju.
0: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady Noční linka Českého rozhlasu a povídáme si o dědictví, a to z té trochu osobní stránky. Na věci, které po našich blízkých zůstaly, a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Šternberku je s námi, vítejte.
2: Dobrý večer, přátelé. Já musím vypnout rádio.
1: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
2: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je o hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu, když řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěly rodinné domky do 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché. Když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, bych řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mě záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje,

0: ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom tři sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak No.
1: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
0: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti a já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. A když jsme to chtěli zvětšit, ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku, ale za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi ten bratr jako napsal, jako, že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo? A to byl právě taková... Já jsem bratrovi hodně pomohl. Já prací. Zehnal jsem mu spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomožeme mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
1: Začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
0: No, tak stalo se to po mámě smrti.
1: Od té doby to je takové, jaké to je?
0: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se po internetu, si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme, jako já. Já spíš, jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného místa, řeknu vzdušnou čarou, 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo oce a maminka tátova pořádala akci za oddálení soudu, se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme a jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv navštívit.
1: Co pak? Nevymyslíš, že chcete pokračovat?
0: Já jenom, že prostě ještě mám spoustu věcí, jako když jsem dostal ty papíry o tým dědictví, tak taky jsem dostal rodné listy i po rodičích, po jejich sourozencích, kde je ještě napsaná porodní bába, a já těch rodných listů mám dosti, některý jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz Svatý kopeček nad Olomoucí.
1: Mm-hmm. Tak Bohumíre, končíme krásně, vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
0: Ano, děkuji vám.
1: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut.

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste se naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. A zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde je více Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím z Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci, každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření, takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, nebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové. Ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu. A ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už bylo nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když něco potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
0: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, kdo možná ještě splácel podobně, takže určitě jste mohli, ale vy jste to neudělali, tak možná pro dobré vztahy.
1: No, to bylo 2003, no, co maminka zemřela a tehdy potom ty peníze, tak na každého vlastně nám vyšlo 80 tisíc. No, to už nebylo tolik, ale tak, jak se říká, dobré něco. A potom ještě nějaké tyto, ale tak bez nějakých problémů dohadování, tak jak někde kvůli nějaké hlouposti se potom nebaví až do smrti, to je podle mě tak, jak už každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám již pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to nad pracovním stolem, takže...
0: No, Láďo, a...
1: Bez problémů.
0: Vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
1: Ne, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvila, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom našla nějakého takového, no, nechci vykládat, a ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy. Takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak na to se hned zapomene, to tam člověk, akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku, a takže to mám pěkně všecko uložené.
0: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mně přijde jako podpásovka.
1: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě vymámil těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... Všim on ji nasunoval, že to se prodá a že potom si koupí jinde, že se odstěhuju. No ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Dá se říct, on přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
0: To je příběh. Tak, do bakalářů ale tak to, bych to natočil.
1: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se zase rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
0: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
1: Jo, mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají prácu a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz, zase má strach, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká, nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz, prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím, kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím to. Jednu mě volali, teď taky, nevím, když nejdi. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem a hotovo.
0: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Tak. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

zdravím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak vy moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi může někdy znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví. Téma i pro vás.
1: Povídejte. No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím. Mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal, vždycky když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skřišovat. A byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 55, já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala. Já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, až si z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až mi mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale... Ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj, nebo náš stric zdědil posledce v Rakousku. Ona byla bezdětná a tak tam bylo nějakým přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako dámu, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako s tou tetu mi řekl, jestli bych jim mohl dát pomoct jim. A tak já jsem se do toho pustil, zbral jsem advokáty, zbral jsem novináře, překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem. Takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše. Já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince. Bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože tak toto mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už to nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo jí 15.
0: Můžu se zeptat,
1: už neměla šanci.
0: Po kom to bylo? Kdo vám odkázal kočičku?
1: Kamarádka. Kamarádka, která milovala kočky a taky. No a když na tom byla špatně, tak říkala, prosím tě, vem si mícu. Já jsem říkala ráda, jestli to můj manžel dovolí. To manžel dovolil, takže kočička u nás dožila. Bylo to hezký, no ale teď mě zemřel ten před dvěma lety manžel. A tam jsem se setkala s přístupem notářky takovým, že jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesaďte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčina. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlítit dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok, člověk, který mu někdo zemře. A notář, ke kterému musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. A nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt, protože bo všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo, takže jsem na tom dost mizerně, no.
0: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
1: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Já jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze. Všecko, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička je radostně jako neřík, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná. Sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
0: To se vám nedivím, nevím. To člověku potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nevím. Nic, než se s tím smířit a...
1: No, šetřím a prostě žiju teda opravdu z toho, co mě nejmenšího, co můžu prostě utratit a trnu, aby nepřišla žádná katastrofa, kalamita, něco, protože nemám rezervu takovou, abych něco někde velkého splácela. Takže je to takový, manžel zřejmě nedomyslel, že jo, že jako mohu dělat poslední vůli, nebo tak ne, nic. Takže
0: dobře.
1: To bylo všechno.
0: Děkujeme.
1: Byl báječnej, úžasnej, všechno, ale...
0: Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už jsem vám ji teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
1: Neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jednání ty notářky. V životě jsem něco takového nezažila. Člověk, který přijde smutnej, že mu někdo zemřel a ona se chová takhle.
0: Paní Zito,
1: nevím,
0: tak přejeme vám teda, aby se vám dařilo, abyste neztrácela přesně tak
1: už
0: taký
1: bylo.
0: Elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko, no.
0: A od toho jsme tady.
1: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusní. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového. No. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
0: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v Noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu. I teď po půlnoci máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že nebo možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka@rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc přeji.
2: Dobrý večer, paní Jaručko, tady je paní Vlasa z Krnova.
1: Z Krnova, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
2: Já vás taky zdravím moc a prosím, můžu Pepino z Valaska mě pozdravoval minule, tak já mu moc krát děkuji a i jeho paní pozdravuju na Velsko, na Bačovu, jo? Pepina.
1: Dobře.
2: A teď senátu. No, naši bývali na Valchách, po válce se nastěhovali na Jesenicko. No, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byly dva kousy z toho, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl, ne, rok a půl, tak, rok a půl. Bo jsou 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mlátička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla válský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zdědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezdědila jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole a jí byl dobrý ten válský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho, já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pen si parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata, že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, tož potom mi to někdo ukradl ten válský kroj. A o kroj jsem přišla, ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé, Měla mamka napsadení vlny, kolovrat, nádherný. Měli jsme Angličáky, králi,

0: jako nevlastní a my si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo. To jsme byli brácha a já jediná sestra, jo.
1: Aha.
0: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší brácha, prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině, jo, to se nedalo potom tam ani bývat a tam bylo jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec, jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný, jo, nic, to bylo no, taťka pořád jenom. Ještě koňak koupím a už potom toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli. Založilo se JZV, přišli, zebrali nám o tento seno, slámu a měli jsme 7 krav v kravině doma a prasnicu a všechno. A nakonec mám pátek odvezli tu senu s slámu a ještě na štěstí brzo už zeleného, tak tatínek vzal kosu a šel na své zvětrliny. Protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali a on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral sebou. No, já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje, nádherné, jo, po Němcích ještě, jo. Krásné hudební nástroje. To tam bylo nespočítaně. Jo. Potom ten kolovrat. Matka ho dala do toho, do zámku, jo. Tam je zámek. Té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek. No a do toho zámku, jo, ten kolovrat, tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. Nakonec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pan zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel, nenašel se. A mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdem a budeme platit, jak mourovatit. Tak
1: Vlastínko,
0: na to.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
0: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit.
1: Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
0: No a nakonec jsem měla tak, že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, JZV nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli,

0: tatíčku,
1: Vlastínku, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dětictví může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali sestře dům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila v noční lince. Uvidíme, s jakým příběhem přichází paní Lo. Vítejte a povídejte.
1: Halo?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jo, já jsem se špatně slyšela. Tak dobrý večer, Jaruško. Tak já vám povím, jak z dědictví dopadla moje dcera. Z druhého manželství jsem měla dceru a rozvedla jsem se, protože můj muž docela píral. A on, já jsem se od něho odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře. A on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měla tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něho starala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on říká, on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemá vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ji můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku. Tak on to, no vidíš, to je dobrý nápad. Tak šel, byl u notáře, nechal to tam všechno napsat na ňu. My jsme nevěděli, co má. Ale on je šíl, tak jsem si myslela, že on určitě má nějaký spoření. No a milej Karlík umřel. Do dvou let umřel. Ale je stejně starý jak já. Ale, takže on se nedožil ani 62 let. A teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi. A ona nevěděla, že má sestru nevlastní. Ale já jsem jí to řekla a ona to tam ustala, nebo jestli ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Uh-huh. A co měl všechno, představte si, Jaruško, on měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 000.
0: No.
1: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dceři. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moja dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno, aha, a mimino. Takže já jsem si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špinila, že on pil a kde si cosi. Jenže já, představte si, já jsem nemohla říct, že on pil. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát. A ona plakala a říká, já na to nemám nervy, já stejně jsem si na to nenašetřila, našetřil to tačka. Já jí teda, co musím, tak jí dám. Takže ona jí musela dát, ona se teda nesoudila už dál. Ona se normálně musela jít na 400 tisíc, jako ze zákona určitý ty procenta. Musela jí vyplatit.
0: No, ona nemusela, ale chtěla.
1: Ne, musela, on ten krajský soud to nařídil.
0: Jo, já jsem to pochopila tak, že, pardon, že ještě předtím, než, jo, než proběhal, že na to neměla nervy, takže mu to...
1: Tam byli zase soudci, no to je jak teďka, soudci jsou páni, a oni neměli rádi tu soudkyni, co ten okresní soud rozhodla, tak oni to zamítli, a řekli, že teda jí to, i když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, ona byla dospělá.
0: Jsem si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne no, někdo tak, to, že se rozhodne někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěd je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No vidíte to, jak se to zamotalo.
1: Takže začala dělat, no. Že se s ní chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla. A tak ta Lucka se s ní vešla, skočila i na lep, 400 tisíc od to, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo normálně a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
0: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli. Ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
1: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu ona musela jí teď zedat.
0: Zajímavý příběh. Děkujeme, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala asi, když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc. A chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem, dobrý večer přeju, příběhem, který je vlastně malinko až mezi kontální, protože já jsem, nebude to možná žádným hmotným dědictví, nebo o takovým velkolepým, protože toho už tam jsem dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že či větší dědictví tím méně příjemný osud to má. Všimnáte si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že jsem tam za ním vyrazil. A tam jsem v podstatě byl hlavně teda s tou tetou, protože oni byli oba dva už 70 letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně oni, když pak zemřeli, tak z nich si vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako spíš to, co jsem si přivezl právě v sobě. Třeba ta Helena věděla, že jsem levák. A když jsme si dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abychom měli oušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otočí hrníče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládlo, jako se stejně dosadně něco podobného, ale to je ten hrnek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde jako obrat nějakým advokátem, takže to, že člověk svůj má, tak je na furt. Nebo na furt. Ve chvíli, jak tady tohle, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, že nebudu na to potřebovat jenom promítačku, že se to pustí, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si maček, jak říká pan Menčík, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký brák, který spadne při těch údržby, ale mít něco, vzpomínky, zpamatovat si hezky, což jako zní trošku v této době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těma malým příbuznýma povedlo. A nejen s nýma, s podobnýma dalšíma, kterými v podstatě takhle to...
0: Mílo, to bylo hezké tak. S tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá, stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už tu není.
1: Ale zase obráceně, můj dědeček vlastně otec z toho strejdy, tak byl hned, dělal takovýto domácí kutilštní a řekl, hele, když zaploukáš dědíček, tak ho nikdy nevohajíbe, vždycky musí zaplout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že ten dědíček, co vždycky ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, tak vzpomenu si na Helenu, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv hřebík a vohno, plás a v tu chvíli má ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohle to připomíná, že člověk má být poctivý řemeslník, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
0: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
1: Pane, při těch údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo? Protože to je to hlavní, že jo? Takže asi tak, no, takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemný, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byly s těma tragickými případama.
0: Ano, ale jako... je to bohužel ze života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, ale je pro mě těžší se soustředit.
1: Teď už jedete skoro druhou hodinu, že je přenos a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, lehká práce, že musí být pořád ve střehu, ne? V podstatě on mi to napověděl, když si ráno Patrik rozehnal, toho asi budete znát. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny jak se říká na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.
0: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, no, že loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
1: Tak my jsme dělali na táboře, v létě jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, a lidi to bavilo akorát, že maloplatný do hospody se sání tam je takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v červenci, tak to už vypadá mi trošku podivně. Že?
0: A víte co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
1: Děkuju moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bratřek, který byl po mužské příhodě, bydlel u maminky, tak jsem musel vyklid obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolal. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera vypila, se napila do mestosu, měla poletaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem. Jo, dcera je na dávkách hmotné nouze. Jo, já radši sama sobě nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti. Vůbec žádný starosti. Jo, je to něco hroznýho. Jak tohle to otec dokáže udělat? Já jsem se už tomu tak nabrečela. Nebo ona tak učinká.
0: No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsala.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on. Někdy je 76 let. Jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic. Jo, vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá volný zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže, ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nevozve. A ona ho má pořád ráda, i přesto, přesto všechno.
0: Tak,
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi, asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice, tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos to je vlastně lou, že jo. No.
0: A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte, co, mě je 70 let, já už taky nemůžu na nohy, já se o co důstarám. Já jsem jí matka a i opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná. Takže to, a já vím, kde on bydlí v mém Bydžově, a jmenuje se Hrůnek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíce a tisíce lidí a každý ho odsuzuje, jaký to je čuně za tohle sto. Že na vlastní dceru se úplně vykašlat. Já bych toto nedokáže, ten největší prase, tak musím s proměnutím říct. Je to hnus, vyložené je hnus a toho obdivu. Že já ho obdivuju, že to dokáže tak a vlastní dceři ublížit. Ještě je nemocná, kdyby byla zdravá, ale ona je nemocná.
0: Tak Jaruško, já si myslím, že ještě to nemusí být úplně ztraceno, protože věci mají vývoj v životě. Doufám, že ta vaše věc se podaří napravit. Vztahy se nedají, asi když jsou takto narušené, úplně uzdravit, ale dají se nějakým způsobem snažit drobně obnovit. Tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby ji tam skutečně dovezl, prostě postavil před ty dveře, třeba by táta, jak se říká, jako...
1: Vy to byla, vidíte, miliony u něj, že jo, tak to je jasné.
0: Třeba by táta roztáhl, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila. Doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi v tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někdy podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda a jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Jarsko, víte, co nehorší, že kdybych já se s ní co stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral? Vůbec nikdo by se o ní nepostaral. A on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil. Na mě se může vykašlat. Už nemáme spolu co společného. Ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná. To je strašný, to je úplně něco hroznýho. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. Ona kvůli němu malé přišla o život. Tak... Je to hroz.
0: Tak se držte, opatrujte se, zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště. Děkuju vám.
1: Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli, děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které nám je dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička, nebo kolegové mu říkali Horča familiárně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval,

0: Kou paní a povídám, bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
1: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
0: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody a už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
1: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
0: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
1: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá Čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby, ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. No co na plat našinec musí pracovat s tím, co má.
0: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů, to dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
1: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod, já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun... zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
0: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
1: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak. A můžeme jet, pane Holub.
0: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si. Ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
1: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi, na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
0: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
1: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
0: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou člověče dělal?
1: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
0: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
1: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
0: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen pak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A... Když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?

0: To už je takový zvyk, pane Holub. To snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu: Brichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. Začal prosit.
0: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
0: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, Plichto.
0: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
0: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
0: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
0: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
0: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, Plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
0: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začerný mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával Plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám:
0: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes, tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
0: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
0: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
0: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holu. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musíte odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
0: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky. tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
4: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
5: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu ještěrů, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, Hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
6: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
7: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
6: Hele.
7: Mami, co žere?
6: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
7: Budu tě učit mluvit.
6: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
7: Řekni, děkuji, pane Grex.
6: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
7: Jsou na Marsu lidé.
6: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
7: Zvítězí v letošním derby,
6: no?
7: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
6: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
8: Grexi, u čerta!
7: Tisková kancelář oznamuje.
8: Grexi?
9: Prosím, pane.
8: Co to znamená?
9: Stalo se něco, pane.
8: Tady to zvíře mluví?
9: No jo.
8: Jste tady vy mluvil?
7: Ano, pane, kdo jste vy?
8: Ředitel Wiggum.
7: Těší mě, jak se máte.
8: No.
7: Já jsem Andy Scheuchzer.
8: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
7: Mám to tu napsáno, pane.
8: Aha.
7: Roku
6: 1726.
8: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
6: Máš mluvit dál.
7: No. Nalezl na kamenné desce z Elingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
8: Ano.
7: Kostry.

0: Lotta. Terribil nazval Cryptobranchus primevus neboli Andrias Schoichteri Chudi.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopana.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: nejvíc líbí.
1: Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
0: Bude mě těšit, pane. Naschledanou, sir William.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
1: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
0: Pondělí, pěkné počasí, pane.
1: No, výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
0: Proč?
3: Umíte počítat?
0: Ano, pane, kolik je 17×29?
4: No, nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
0: Temže.
3: A dál?
0: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
0: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
0: 5.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
0: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
0: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
0: Chcete míti volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondy!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondy se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel z 20násobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: A prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
12: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
11: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
12: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
10: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
13: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
10: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
13: Právo, Herr Bondy.
10: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
12: Moment, please.
10: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
12: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
12: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
12: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
10: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
5: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
10: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
10: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová?
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný, briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propos, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě de Vardes. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě de Vardes. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. U pavilonku v 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Konstanc.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Vždyť tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchete. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Někdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchete.
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchete, vysadně na strom.
3: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
4: Pro boha!
3: Co je?
4: Lupiči! Neštěstí!
3: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
5: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
5: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
5: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
5: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
5: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
5: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
5: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
5: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
5: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
5: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
5: No,
1: to je strašné, to je strašné.
5: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
5: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
5: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se, šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnané. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnané, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele a přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jeden.